0: Tak tohle byla další hezká česká v nočním vysílání Rádia Blaník. Od mikrofonu zdraví mává Vlasta Suk. Já doufám, že si užíváte dnešní noci, když nemůžete spát, že vás těší pohodové české písničky. A co vás možná taky může potěšit, že vám dáváme tipy na hezké výlety. Třikrát týdně, jakožto blaníští krajanci, vyrážíme napříč republikou a pátráme po zajímavých místech. A třeba v takovém Ústeckém kraji jsme narazili na vodní hrad Budyně nad Ohří. Já jsem si povídal s průvodkyní Ludmilou Káňovou, která mi prozradila, co tady všechno můžeme spatřit.
1: Je tady spousta různých zajímavostí. Hlavní lákadlo je tedy alchymistická dílna. Dále je tady zlatý sál, to je taky nádherná místnost. Zdobí nádherné malby na stěnách. A i okolí hradu je velice pěkné. Je tady lapidárium, kde jsou vystaveny sochy z okolí. A za hradem je branka, kterou můžou projít dozadu do Lužního lesa a udělat si nádhernou procházku v Lužním lese.
0: Celou reportáž najdete na našich internetových stránkách v Krajánkovi na adrese radioblaník.cz. Teď už další hezké české a já vám přeji dobrou noc.

0: počasí. Rádio
1: Na většině území je polojasno s výjimkou východu a severovýchodu republiky, kde vytrvale prší. Teploty spadly v průměru na 5 stupňů. Na horách se pohybují kolem nuly. Přes den bude na východě oblačnosti ubývat. Pršet znovu bude až na večer na západě Čech. Denní teploty se v maximech dostanou na 21 stupňů, na východě bude 14 a na horách kolem 10. Tolik o počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.
2: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu
5: Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Milí šikulové a milé šikulky,
7: hledáme možná právě vás.
6: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
7: Zlaté české ručičky na Rádiu Blaník.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Přála vám přeji krásnou a ničím nerušenou noc od mikrofonu Blaníku. Zdraví vás, Vlasta Suk. Máme nový den, je pondělí 18. května roku 2026, kdy svůj svátek slaví Nataša. Tento den v roce 1920 se narodil taky papež Jan Pavel II. Opustil nás v roce 2005. Kdo má narozeniny? 33. český vodní slalomář, olympijský vítěz z Tokia Jiří Prskavec, 54. slaví česká herečka Sabina Remundová. Máme tady taky Karla Rodina, českého herce, jemu 64. No a stejný věk má i zpěvačka Sandra. Blahopřejeme. Český režisér Zdeněk Troška dneska slaví narozeniny, jemu 73. A 78. má hudebník skupiny Katapult Olda Říha. Já se z něho vytrácí, mění o co stá. Tak blahopřejeme všem oslavencům. Už se vdává smutná nevěsta. A ještě jedna vzpomínka, psal se rok 2005, kdy nás opustila jedna z nejpopulárnějších českých hereček Stella Zázvorková. Už je to 21 let. Pokračujeme dál na Blaníku, hrajeme hezky česky a to až do 4 do rána. Tak si to užívejte.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Počasí.
1: Rádio Blaník.
3: Na většině území je polojasno s výjimkou východu a severovýchodu republiky, kde vytrvale prší. Teploty spadly v průměru na 5 stupňů. Na horách se pohybují kolem nuly. Přes den bude na východě oblačnosti ubývat. Pršet znovu bude až na večer na západě Čech. Denní teploty se v maximech dostanou na 21 stupňů, na východě bude 14 a na horách kolem 10. Tolik o počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.
4: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
5: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
5: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
6: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu!

0: Stále posloucháte Rádio Blaník s Vlastou Sukem a pojďme se taky podívat do minulosti, jaké události se v tento den odehrály. Třeba v roce 1891, to bylo před 135 lety, kdy byla otevřena budova Národního muzea na Václavském náměstí v Praze. Víte, kde vybuchla americká sopka svatá Helena? Bylo to v roce 1980, před 46 lety. A ještě třeba rok 2012, kdy na burzu vstoupila největší světová sociální síť Facebook. Už je to 14 let nazpět. Tolik tedy pohled zpátky do minulosti. Připomínám, že v 5 se na vás těší skvělý kolega Martin Císař a o 5,60 minut vám bude hrát jenom hezky česky. Tak se těšte a Vlasta Suk vám přeje krásné pondělí.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

0: Přeji vám pěkný den, je pondělí 18. května a připomínáme si Mezinárodní den muzeí. Svátek slaví Nataša a před námi jsou očekávané události. Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit ze současných 350 na 400 tisíc korun. O novele zákona o sociální podpoře budou ministři jednat dnes. Vláda se na svém pravidelném zasedání bude zabývat také postihy za narušování životního prostředí. Ty by se měly výrazně zvýšit, a to až na 10 let vězení. Počítá s tím novela trestního zákoníku. Ministerstvo školství zveřejní seznam středních škol, které nabízejí místa pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Podávat přihlášky pak bude možné od úterý. Do pražských ulic vyjede speciální sanitka, která je určena pro pomoc při akutních duševních problémech přímo v terénu. A rekonstrukce Stupkovy ulice v Olomouci zkomplikuje provoz autobusů městské hromadné dopravy z centra na sídliště Tabulový vrch. Dopravní omezení potrvá do konce letních prázdnin.
1: Fandíme hokeji.
2: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
0: České hokejisty na mistrovství světa ve Švýcarsku čeká důležitý duel ve skupině. Hrát se bude zase večer ve 20:20 se Švédskem. Tolik očekávané události, pěkný den a šťastný start do nového týdne přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Dobré ráno, je tu 5. hodina, vy posloucháte Rádio Blaník a za chvíli se budeme hrát Helenu Vondráčkovou. Dál tu budou Krištof, ty a já. Ale též skupina Olympic.
6: Říkáš, že jsem tě zkoupal a že jsi byla hloupá a nemáš chuť žít.
5: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky, přeje krásný začátek týdne.
7: Rádio Blaník, počasí.
8: Rádio Blaník.
5: Zpočátku dne většinou polojasno, během dne oblačno, na západě místy přehánky, teploty přes den 16 až 21, na horách většinou okolo 10.
7: Martin Císař
8: na Rádiu Blaník.
5: A jaké počasí přinese začátek tohoto týdne, to ví meteorolog Eduard Novotný. Za chvíli se přihlásí, já teď přeji hezké ráno a pojďme si hezky česky hrát.

0: Báječné pondělí 18. května právě teď dospívala, dohrála Slza písničku Holomráz. Za chvíli Olympika nebo Petr Muk. Pěkné ráno přeji.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu. Kdo tam? Dobrý den.
2: Dobré ráno, tady Eduard Novotný.
0: Eduarde, jaké počasí máme očekávat dnes a v těch dalších dnech?
2: Tak bude převládat počátku dne a pak také večer, většinou polojasno. Během dne však bude přibývat kupovité oblačnosti a místy se budou vyskytovat přehánky, ojediněle i bouřky. V pondělí to bude zejména na západě našeho území. V dalších dnech už se srážky dostaví i na Moravu a do Slezska. V pondělí ještě zpočátku může v oblasti Moravskoslezských Beskyd doznívat déšť a bude se postupně oteplovat. V pondělí 16 až 21 stupňů, ve středu už to může být 18 až 22. Takový teaser, když bych vám řekl na příští víkend, tak tam se bude oteplovat na 23 až 27 stupňů a bude většinou slunečno.
0: No to je nádhera. Eduard Novotný má tyhle dobré zprávy. Děkuji za ně, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou. Rádio
1: Blaník. Víte, proč se Svíčková jmenuje Svíčková?
3: A kdo je to vlastně ten nevěřící Tomáš?
1: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
3: Proč se říká, co se říká?
1: Každý všední den po 10.
3: Na Rádio Blaník.

0: malou chvíli už máme 17:30 a vy posloucháte ranní vysílání Rádia Blaník a tady u nás se dál budou hrát třeba Miraj. Kdybych já viděl, měl bych jednu malou otázku. Hrajeme si hezky česky celou hodinku mezi 17:00 a 18:00, za chvíli zprávy, krátce o počasí a potom jsou písničky zpět pro vás. Tak hezké ráno.
1: Jedna hvězdička
2: je samozřejmě málo.
1: My vám jich dáme rovnou 5.
2: Užijte si dovolenou, o jaké jste dosud jenom snili.
1: Poslouchejte Blaník a poleťte s námi do Albánie.
2: Do 5 hvězdičkového hotelu Henry Resort and Spa.
1: Šumící moře, all inclusive a zároveň bez davu turistů.
2: Za 3 české, za sluníčkem.
1: Už tuto sobotu a neděli
2: u nás na Blaníku.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz.
6: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
7: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
8: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
7: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
8: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
9: A tomu říkáte problém?
11: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
15: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
16: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
15: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
16: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
17: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
18: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
19: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Řešení je úvěr od Acema.
20: Ale já potřebuju půjčit hodně.
19: Řešení je Acema.
20: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
19: Řešení je Acema.
20: A co když potřebuju 20 milionů?
19: Řešení je Acema.
20: A 30?
19: Acema.
20: A 40?
19: Acema.
20: A 50?
19: Acema. Jde to i bez banky.
21: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
22: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Je mi potěšením vás informovat o blížícím se otevření nové značkové prodejny Bandy. Již od června vám bude tato prodejna k dispozici v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Stejně jako ve všech značkových prodejnách Bandy, si i zde užijete příjemnou atmosféru a vyberete elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
23: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
24: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Prezident Petr Pavel přijme odpoledne na Pražském hradě prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu Karla Havlíčka. Co přesně budou projednávat, ale prezidentská kancelář nezdělila. Rekonstrukce Kbelské v Praze začne 2. července a potrvá do 15. srpna. Při její opravě budou uzavřeny všechny sjezdy a nájezdy v úseku mezi Novopatskou a Cínoveckou ulicí. Jaroměřice nad Rokytnou na Třebíčku letos dokončí opravu základní školy. Práce přijdou na 30 milionů. Část prací se bude dělat o prázdninách. Český reprezentant Vladimír Darida prodloužil s fotbalisty Hradce Králové smlouvu o další 2 roky. Aktuálně bude mít volno na doléčení nespecifikovaného zranění. Jeho případnou účast na mistrovství světa by to ale ohrozit nemělo. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnešek bude polojasný až oblačný ráno a večer na některých místech může být ještě až jasno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky a spíš zaprší na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno a zataženo, ale na východě třeba ještě počítat s doznívajícím deštěm. Nejvyšší denní teploty budou mezi 16 a 21 stupni Celsia. Na východě a severovýchodě bude místy jen kolem 13. Tolik o počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Hodina českých písniček.
1: Každé všední ráno od 5 do 6 na Maníku.
2: Nesyčíst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Pěkné ráno, hezké pondělí, tohle byl skvělý Petr Spálený a písnička Hráč. Za chvíli tu budou Michal David a Disco příběh, anebo Petr Kolář Jednou nebe zavolá. Když jsem u Michala Davida, ten se na vás samo sebou těší na Konopišti. A vidíte, jak to zase uteklo? Konopiště už je skutečně na dosah ruky. A co je na dosah ruky, to je také dobré ráno. Dnes s Petrem a Adélou opět tak, jak jste zvyklí. A po 7. hodině se zase budou proplácet vaše účty, po 9. to bude tajemný rok. No prostě všední ráno, jak se sluší a patří. Tak si to s námi užijte a buďte s námi dál. Rádio
1: Blaník. Jedinečné a vyprodané.
2: Přesně takové bude i letos naše Konopiště.
1: A i když jste už nesehnali vstupenky, stále ještě u toho můžete být s námi.
2: Máme pro vás ty úplně poslední. A to navíc zcela zdarma.
1: Buďte ve střehu a zkuste najít tu správnou hvězdu Konopiště.
2: Každý všední den
1: u nás na Blaníku.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.

0: Nad stádem koní a skupina Buty na Blaníku chvilku před 6 hodinou. 6 za rohem, teď je 5.53 a po 6 vás z Blaníku čeká třeba Karel Gott. Bude Lucie a Marie. A bude i Marek Ztracený. Hezky česky na Blaníku i po 6. v pondělí 18. května. Rádio
1: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.

0: dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.

0: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Teploty dnes po ránu spadly jen na 4 stupně, odpoledne se ale postupně dostanou až na 21. A zpočátku bude polojasno, odpoledne se ale postupně i zatáhne a výjimečně i zaprší. Tolik o počasí, na řadě už jsou zprávy s Monikou.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Část rodičů je pro omezení mobilů na školách. Vlaky nepojedou mezi Hradcem i Pardubicemi. Tvrdík nakonec od kamer na stadionu ustoupil.
2: Blaník.
3: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Školy čím dál víc omezují používání mobilních telefonů. Ukazují to předběžná data průzkumu, který dotazníky zjišťovalo na školách ministerstvo školství. Dosud totiž nemělo přehled o tom, jak zařízení jejich používání během vyučování upravují. Březnový průzkum také naznačuje, že pro omezení mobilů jsou zhruba 4/5 rodičů. Už dnes začíná velká železniční výluka na koridoru Hradec Králové Poděbrady. Důvodem je přestavba Králové Hradeckého nádraží. Vlaky se na trať vrátí až 27. května a do 22. bude trvat výluka spěšných vlaků mezi Velkým Osekem a Kolínem. Ve čtvrtek a v pátek se pak cestující nedostanou ani do Pardubic. Místo vlaků budou jezdit autobusy. Dětská nemocnice v Brně opraví pavilon S. Právě v něm je dětské infekční oddělení a také jednotka intenzivní péče. Práce začnou v červnu a potrvají rok. Rekonstrukce se neobejde bez omezení. Po dobu prací klesne počet lůžek nebo kapacita pro ubytování rodičů na oddělení. Fotbalová Slavia nakonec kamerový systém rozpoznávání obličejů nespustí. Po debatě na Úřadu pro ochranu osobních údajů totiž šéf klubu Jaroslav Tvrdík změnil názor.
4: Měli jsme tam 3,5 hodinovou debatu, bylo tam celé vedení úřadu. Ta situace byla v tomto kontextu konstruktivní, pozitivní. Informovali nás o tom, co my jsme ani nevěděli. To znamená, že od platnosti AI aktu je v podstatě použití kamerových systémů v soukromých objektech v podstatě nemožné.
3: O využívání kamerového systému Tvrdík mluvil bezprostředně po incidentu na pražském derby. Navíc tomu měl také svolení majitele Pavla Tykače navzdory tomu, že klub by musel platit pokuty. Tolik zprávy Rádia Blaník. A teď je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Slívou.
5: Tak dobré ráno, máme tady pondělí s datem 18. května, víkend za námi, doufám, že pro vás byl méně dobrodružný než pro mě. Já jsem v sobotu takhle moderoval jednu akci na pile a pro jistotu jsem si vzal sebou průkazku pojišťovny, protože jsem čekal, že si buď to tam ufiknu prst, nebo si ho uříznu, tak nakonec jsem jel na chirurgii, ale s úplně jiným zraněním. Já jsem si zlomil prst, když jsem pomáhal zvukaři. A teď zjišťuju, jak často člověk používal ukazováček, takže to, co jsem dělal ukazováčkem, teď dělám prostředníčkem, čili psaní na klávesnici téměř nemožné. Takže kdyby náhodou došlo dneska ráno k nějakému záseku, tak jsem se prostě na mixážním pultu netrefil. Ale teď jsem se trefil, pouštím vám Karla Gotta a písničku Pábitele, je 6 a dobré ráno.

0: Tak to byla Lucie a Marie na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Ano, i dneska se po té víkendové pauze budou po 7 hodině proplácet vaše účtenky. No prostě tady na Blaníku každé všední ráno vracíme peníze, které jste už jednou utratili, zpátky na váš účet. Je to tak každý všední den po 7 hodině. Funguje to následovně, vy nám nejdříve pošlete SMSku, do které napíšete, co byste chtěli proplatit a kolik to stálo. Může to být nákup čehokoliv, může to být nějaká služba, může to být splátka, záleží to jenom čistě na vás. K tomu připíšete jméno a příjmení a odkud jste, odešlete na 603 118 118. A po 7 hodině je důležité poslouchat, protože když zavoláme právě vám, tak se zeptáme, co na Blaníku dohrálo. Je to taková kontrola vašeho poslechu. A takhle to dopadlo v pátek. Stando, posloucháte teď Blaník?
3: Poslouchám Blaník.
0: A kdo dospíval?
3: No, Krazy.
0: Je to tak?
3: Jo!
0: 3210 korun posíláme do Nebovit u Kolína. No a Standa byl na jakémsi rehabilitačním pobytu a chtěl, aby tam s ním byla taky manželka, takže manželce zaplatil pobyt a to byla právě částka za ten pobyt, 3210 korun. Takže za hodinu se do toho zasedáme. Teď je 7 minut po 6. A tady jsou Boniem. She's crazy like

0: Daddy Cool a Bonnie M na Blaníku, tak je tady zase pondělí. Jaké to pondělí bude? Vrátí se nám zase to pěkné počasí? Tak si to poslechněte.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné pondělní ráno, jak to bude nejen dnes s počasím, tak to probereme s Tomášem Mejstříkem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá momentálně?
3: Dobré ráno, tak v tuhle chvíli je na většině našeho území jasno nebo skoro jasno, ale ve východní půlce Moravy a také ve Slezsku zůstává stále ještě zataženo a v Beskydech v tuto chvíli doznívá ještě déšť. Ze včerejšího dne aktuální teploty jsou mezi 5 a 1 stupněm Celsia a často se vyskytují i přízemní mrazíky. Na východní Moravě a ve Slezsku je o něco tepleji, tam je kolem 7 stupňů a vítr fouká jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
2: Co si pro nás připravil zbytek dne?
3: Dnes bude polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno. Odpoledne a večer se jen výjimečně objeví přehánky a to pravděpodobně je na horách. Na východě a severovýchodě bude ještě zpočátku oblačno až zataženo, bude tam doznívat déšť. Maximální teploty pro dnešní den budou 16 až 21, na východě a severovýchodě místy jen kolem 13 a na horách počítáme s teplotou kolem 10 stupňů.
2: Ještě mi prozraďte, na co se připravit ve zbytku týdne.
3: Úterý čeká o něco více oblačnosti, to znamená oblačno až polojasno, přechodně již zataženo. Co se týká maximálních teplot, tak zítra budou o něco vyšší než dnes, 18 až 22, záfar bude o něco chladnější. Během odpoledne se zítra objeví sem tam přehánka, není vyloučená i malá pravděpodobnost bouřky. Další dnech počasí bude většinou polojasné nebo oblačné, 5 místy s přehánkami, výjimečně i bouřkami. Polední teploty se po zbytek týdne budou většinou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia a ty ranní budou od 9 do 5. V průběhu týdne se budou pohybovat minimální teploty kolem 10 stupňů.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.
0: Zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu, taky přejeme hezký den. Tak takové bude to pondělí s datem 18. května. A co na Blaníku v příštích minutách? Třeba Marek ztracený. Ztrácíš. Za 2 minuty bude 7:15.

0: Tak to byla reklama na Tichou a tým na Blaníku. Legendární pochod Praha Prčice má za sebou další ročník a i letos se ukázalo, že Češi prostě rádi chodí. Na start 59. ročníku se postavilo skoro 24 tisíc turistů, konkrétně 23 683 kousků. Oproti loňsku dorazilo asi o 800 lidí méně, ale podle pořadatelů hlavně kvůli chladnému a místy deštivému počasí. Největší zájem byl o 30-kilometrovou trasu z Tábora, na kterou vyrazilo 4700 účastníků. Hodně populární byla i dětská trasa z Votic. Letos bylo na výběr celkem 21 tras pro pěší, pro cyklisty, pro děti, dokonce i pro vozíčkáře. Nechyběla ani legendární více než 70-kilometrová trasa z Prahy. V cíli tradičně čekala taková ta slavná prčická botička. Každý rok má jinou barvu, letos byla hnědá. A takovou zajímavostí je, že ten první ročník měl jenom 469 účastníků a rekord stále drží rok 1981, kdy do Prčic dorazilo přes 35 tisíc lidí. Takže pokud vás o víkendu bolely nohy, možná jste v tom nebyli sami. Krátké zprávy už za chvíli, za 8 minut bude 6:30. Rádio
1: Blaník. Hodně povolaných,
2: málo vyvolených.
1: Medaile chtějí všichni, ale uspějí jen ti nejlepší.
2: Budou to naši?
1: Buďte jim s námi držet palce.
2: Fandíme hokeji.
1: Fandíme našim.
2: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
3: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
5: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
6: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
7: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
6: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
7: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
8: Tak děti, pojďte domů.
9: Ale my jsme doma tady.
10: A je nám tu dobře.
11: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
12: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
13: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si. Tisku levně
2: CZ. Náplně hned.
3: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
11: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
10: I teď?
12: Ano.
10: A teď?
12: Jo, včera, dnes i zítra.
11: Prostě pořád.
13: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
15: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
14: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
15: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
14: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
15: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
14: Černokostelecký pivovar.
16: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
17: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
18: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
19: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Lebka svaté Zdislavy by se mohla do baziliky v Jablonném v Podještědí vrátit do pouti. Ta se bude podle děkana baziliky konat 30. května. Odborníkům se už podařilo lebku vyjmout z betonu a nyní čeká oprava. Sokolov chystá obnovu husových sadů. Díky pracím za 8 milionů v nich budou nové cesty, lavičky, bludiště a kovové sochy hmyzu. Úpravy začnou ještě během května. V Rakousku napadlo stádo krav manželský pár. 67-letá žena zemřela a její manžel utrpěl těžká zranění. Na pastvině se tou dobou nacházelo několik desítek zvířat. Trenér Slávie Jindřich Trpešovský nesouhlasí s vysokým trestem pro Davida Mosese. Nigerijský záložník dostal za surovou hru, kdy zlomil libereckému hráči čelist stopku na 8 zápasů. Trpišovský to označil za ústřel. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
20: Dobré ráno, Rádia Blaník
21: s Petrem Slívou.
22: Tak já jsem rád, že jsem se neustřelil teď s tím zlomeným prstem, že jsem se trefil. Můžeme pokračovat další půl hodina před námi. V ní třeba turbo a chtěl jsem jít a za chvíli už se podíváme na to, jaké hudební narozeniny a jaká hudební výročí nám přinese tento týden. Za minutu bude půl sedmé.

0: Chtěl jsem mít a turbo na Blaníku, tak tady máme další květnový týden. Dneska nám začíná, protože je pondělí 18. května. Nataša má dneska svátek, tak milé Nataši, přejeme vám všechno nejlepší k tomu dnešnímu svátku. A kdo bude slavit v hudebním světě, nebo na koho se bude vzpomínat, tak o tom už Daniel Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Pohodové pondělí, jeden jak je, a proto si v tradičním čase připomeneme ta nejzajímavější hudební výročí tohoto týdne. A začneme skupinou Katapult. Její zpěvák a frontman Olda Říha sice minulý týden ohlásil koncertní pauzu, ale všichni věříme, že to nebude trvat příliš dlouho. A právě dnes přejeme navíc Oldovi všechno nejlepší k jeho 78. narozeninám. Pozítří si můžete společně s námi připomenout rock'n'rollovou legendu Mickeyho Wolka, kterému by bylo 83 let. 83. narozeniny bude mít v sobotu hudebník, skladatel a dirigent Felix Slováček. 84 let bude ve stejný den zpěvákovi Jiřímu Štědroňovi a v neděli oslaví legendární americký zpěvák Bob Dylan své 85.

0: K narozeninám popřejeme v ten samý den také zpěvačce Leoně Machálkové. V neděli si bohužel připomeneme i jedno smutné výročí. Před 16 lety nás náhle opustil zpěvák Petr Muk. Petrovi bylo tehdy pouhých 45 let a máloplatné, i po tolika letech nám jeho hlas pořád chybí. Tak přátelé, pro dnešek je to vše, užijte si celý týden a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
2: Danieli, děkujeme, já vám k tomu za chvíli přihodím ještě pár nehudebních narozenin, teď ale Krištof a Tomáš Klus a cesta, a mrkneme se taky na počasí za pár minut. Teď je 6:55, vy jste s Blaníkem. Dobré ráno.
3: Tou cestou, tím směrem,

0: You're my heart, you're my soul. Zpívají Model Talking v Dobrém ránu na Blaníku.
1: Dobré ráno, rádio a Blaník.
0: Zpívat si dneska bude možná také Jirka Prskavec, český vodní slalomář a olympijský vítěz z Tokia, protože má dneska 33. narozeniny. Narozeniny má dneska taky Sabina Remundová, česká herečka, taky Sandra slaví narozeniny. A narozeniny má i herec Karel Roden. A pozor, ještě jedna ukázka.
2: Mladý muž, obraťte kroky své a pospěšte z těchto míst, kde hřích číhá na každém kroku, dokud je čas. No jo, ale já tady mám vyjednanou brigádu, družstvu. Cože? Brigádní? Bože, tak mladé a už tak odvážné.
0: 73. narozeniny dneska slaví režisér Zdeněk Troška a přejeme všechno nejlepší, Zdeňku. No a pokud také něco slavíte, poslechněte si, jaké počasí k tomu budete mít.
3: Dnes nás čeká den, který bude o něco teplejší, než byly ty předchozí dny, nicméně přeháněk se zatím nezbavíme. Teď po ránu je polojasno až oblačno, na některých místech může být i jasno, a to hlavně k večeru, a po ránu se teď ojediněle můžou objevovat i mlhy. Odpoledne a k večeru tedy počítejte s těmi přehánkami, vyšší pravděpodobnost jejich výskytu je na horách, na východě a severovýchodě tady je trošku víc zataženo, tady se objevuje víc mraku než na zbytku republiky. Jinak teploty od 16 do 21 v maximech na východě a severovýchodě, tady teploměr neukáže víc než 13 stupňů Celsia.
0: Důležitá informace, i dneska čekáme na vaše dobré zprávy, tak se jim budeme věnovat už za malou chvíli.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Je to tak, už pozítří přivítám dalšího parťáka. Tentokrát přijde muzikant, zpěvák, kytarista, cestovatel, skejťák, taky řezbář a předseda Svazu českých bohémů. Dorazí Matěj Homola ze skupiny Vohnout a já se těším. Tak laďte Blaník ve středu mezi 16:00 a 17:00 odpolední.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firma na zážitky.
8: CZ.
9: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
10: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Skonto nábytek.
11: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
12: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
13: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
14: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
13: Fakt?
14: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
13: Tak jedeme.
14: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.zavodmiru.com.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
16: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
17: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
16: A tak to bude drahé.
17: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
18: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: Cudzinka v tvojí zemi, Xindl X a Mirka Miškechová na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A teď ty dobré zprávy, protože i v minulém týdnu jste nám posílali dobré zprávy a jednu jsme v pátek zase ocenili. Ocenili jsme ji balíčkem z našeho e-shopu. Poslouchejte.
3: Zdravím na Blaníček. Moje dobrá zpráva je, že i když dceři vyhořel dům, její vesnice udělala sbírku oblečení a nutných věcí pro ní a dítě a ještě finanční sbírku, na které je už přes 300 tisíc. Úžasní lidé i sousedé velmi pomáhali a pomáhají dál.
0: Nám to udělalo strašnou radost, ne ten vyhořelý dům,
4: no,
0: samozřejmě, ale to, co udělali sousedé.
4: Já taky, protože ty vesnice, to tady když se děje, to bylo něco tak úžasného, že by toho ta jde. To jste úplně skvělý.
0: Takže naše komise se shodla a Markétě z Nového Města na Moravě jsme poslali speciální balíček z našeho e-shopu. Máme už nějaké dobré zprávy?
3: Máme. Napsala nám třeba Alena, dobré ráno, Blaníčku. Hned po ránu mi udělal obrovskou radost můj kocourek Max, který chytil konečně toho černého neřáda krtka a přinesl mi ho ukázat.
0: No to bych chtěl, teda moc děkuju.
3: A přidám ještě jednu anonymní zprávu. Krásný den, Blaníčku. Dnešní krásná zpráva pro mě je, že vnučka Nelinka byla přijatá na gymnázium.
0: No gratulujeme, gratulujeme. A i dneska čekáme na vaše dobré zprávy, které nám zase pište SMS-kou na 603-118-118. Cokoliv, cokoliv, co vás v poslední době potěšilo, jakákoliv dobrá zpráva a v pátek ve šťastné hodince zase někoho z vás odměníme. Teď Tight Fit na Blaníku. Dobré ráno.

0: Hezky Česky na Blaníku i po sedmé a taky se budou proplácet účtenky. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom.
6: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
8: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
9: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
8: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete s
12: tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Lyže?
15: Happy Sport.
14: Dětské kolo?
15: Happy Sport.
14: Půjčovna?
15: Happy Sport.
14: Servis?
15: Happy Sport.
14: Bazár?
15: Happy Sport.
14: Šťastné dítě?
16: Happy Sport.
14: Happy Sport?
15: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
12: Happy Sport.
17: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
18: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
19: Blaník. Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnes po ránu je o poznání chladněji, jinak je ale před námi příjemný jarní den s teplotami od 17 do 21 stupňů. A zpočátku bude polojasno nebo jasno, postupně ale většinou oblačno a výjimečně i může zapršet. Tolik o počasí, teď je tu dopravní servis.
1: Jak bude?
9: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
19: Na příjezdu do Prahy počítejte nárazově s kratší kolonou na dálnici D6. Na 5,5 kilometru došlo k dopravní nehodě a vytvořila se už víc než 4 kilometry dlouhá kolona. Tento týden pozor na dálnici D10. Na 10. kilometru ve směru do Prahy je uzavřený sjezd i nájezd na dálnici. Je to kvůli opravám. A celý dnešek opatrně na Praze západ v úseku Velké přílepy u Nětice. Od rána tu probíhá pravidelná údržba. Dopravní servis a na řadě už jsou zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
7: Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku. Na jihu Moravy se zlepší přednemocniční péče. Trump opět pohrozil Irán.
9: Rádio Blaník.
7: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun projedná vláda. Podpořit by mohla taky návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen tedy do půlnoci v den zakoupení. Na programu je taky nové nařízení, kterým by se měla řídit regulace cen pohonných hmot. Norma má nahradit předchozí regulaci vydanou ministerstvem financí. Záchranáři v Břeclavi budou mít novou výjezdovou základnu. Vznikne na pozemku nedaleko nemocnice a výstavba přejde na 139 9 milionů. Nové zázemí má podle Jihomoravského kraje nahradit stávající nevyhovující základnu a také přinést lepší podmínky pro práci záchranářů i modernější zázemí pro přednemocniční péči v regionu. Plzeňský kraj chystá novou zábavnou vědeckou talk show Zázraky věda. Proběhne už zítra od 7 večer ve velkém sále městského kulturního střediska Domažlice a víc prozradí mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
16: Známý moderátor Vladimír Kořen přivítá na pódiu hosty, z nich někteří mají kromě vědy vztah také k samotným Domažlicím. Těšte se na zábavné a inspirativní povídání, z něhož odejdete domů s pocitem, že plzeňský kraj se v oblasti vědy rozhodně má kým a čím chlubit a že věda nemusí být vždycky složitá.
7: Chybět nebudou pokusy, roboti, soutěže a taky pozvánky do planetária. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu zničením, zároveň vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kde teď platí křehké a taky časově neomezené příměří, byla neúspěšná. V uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
20: Dobré ráno, Rádia Blaník.
21: S Petrem Svívou.
0: A otevíráme další pondělní ranní hodinku, ve které se budou proplácet vaše účtenky. Adel, jak jsme na tom po víkendu?
22: No, účtenek máme víc než dost.
0: Psali nám posluchači a píšou Psali. Ještě stále. Tak Adel bude vybírat, já za chvíli někomu z vás zavolám, tak pokud jste účtenku poslali nebo ještě pošlete, tak dobře poslouchejte a mějte nalazeno a mějte nabitý telefon. Teď už škvor a síla starých vín. Jste s Blaníkem. Bylo 7.

0: Kuň Bílý a Marie Rotrová na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: No a Marie Rotrová za chvíli možná někomu z vás přinese proplacenou účtenku a peníze, které se vám vrátí zpátky na účet. Pojďme si nejdříve zrekapitulovat ten minulý týden. Adel, podívej se na to, komu všemu jsme proplatili účtenky minulý týden.
3: V pondělí jsme propláceli školné v základní umělecké škole, v úterý se to nepovedlo.
0: Ano.
3: Ve středu jsme propláceli motorovou pilu, ve čtvrtek půjčení šatů, no a v pátek pobyt na rehabilitačním pobytu.
0: Tam se to povedlo a tam musíme jenom říct, že v pátek jsme vlastně proplatili to, co se v úterý nepovedlo, protože
3: ano,
0: pán poslal
3: to znovu.
0: SMSku ještě jednou. No, víme, komu budeme proplácet dneska?
3: No, já už to vím.
0: Ty už to víš, jak už to tak bývá, tak já se to dozvím, co by dub a co by dub právě uplynulo, takže už tady máme hudbu připravenou, která nám udělá takové to napětí a já jdu vytáčet to telefonní číslo, teď jsem zvědavý, jak to udělám s tím mrtvým ukazováčkem, ale třeba se to podaří. Tak ku podivu jsem se trefil tím prostředníčkem, pojďme. Zvoníme. Jsem zvědavý, jestli se dovoláme, jestli tam na té druhé straně
4: dobrý
0: někdo
4: den.
0: Je. Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradničková, je tam Alena?
4: Ano, Alena.
0: Odkud jste, Aleno?
4: Z Břevnice.
0: To já jenom kontroluju, jestli jsem se dovolal správné Aleně. Adélko, co to dneska proplácíme?
3: Dnes bychom měli proplácet nový kávovar za 7999 korun.
0: Už jste si z něj dala kafe?
4: Ano, ano, určitě.
0: Dobré kafe? Jo?
4: Výborné kafe.
0: Výborné. A dneska ráno už jste taky měla šálek kávy?
4: Ještě ne, to ještě mě teprve čeká.
0: No tak uvidíme, jestli ten šálek kávy bude s dobrým pocitem dobře vykonané práce, když se vám vrátí peníze na účet. Kdo dospíval na Blaníku?
4: Marie Rotrová.
0: No je to tak. A můžete slavit, protože ten kávovar máte vlastně zadarmo.
4: Tak to je úžasný, děkuju moc.
0: Posíláme vám

0: tisíc bez jedné koruny. Tak máte na dobrou kávu teď aspoň peníze.
1: No tak to jo, to bude kafíček.
0: Že jo, tak dobré ráno, dobrou chuť, zůstaňte nám na lince a zdravíme do Březnice, naslyšenou.
1: Ano, děkuji moc, naschledanou.
2: Petr platí vaše účty. Každé všední ráno na Blaníku.

0: Heal the World a Michael Jackson na Blaníku. Před chvílí jsme proplatili první účtenku tohoto týdne. Tak uvidíme, jestli ten šálek kávy bude s dobrým pocitem dobře vykonané práce, když se vám vrátí peníze na účet. Kdo dospíval na Blaníku?
1: Marie Rotrová.
0: No je to tak. A můžete slavit, protože ten kávovar máte vlastně zadarmo.
1: Tak
0: Leně, posíláme bez jedné koruny 8 000. Další účtenka se bude proplácet zítra ráno. Pošlete nám SMS-kou, co chcete proplatit, jméno, příjmení, odkud jste, taky tu částku a pošlete na 600 318 118.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Ale i my všichni ostatní budeme mít dneska pěkný den, je to tak?
3: Je to tak, ty teploty se už teď pohybují poměrně vysoko, třeba Liberec hlásí 9 stupňů Celsia, Praha 8 stupňů, chladněji máme tradičně na západě, Plzeň a Karlovy Vary, tady je okolo 5 stupňů Celsia. Teď máme polojasno až oblačno, po ránu může být teď víc jasno, to bude stejně i k večeru, během dne bude spíš zataženo a můžou se vyskytnout i přehánky. Vyšší pravděpodobnost je na horách. Na východě a severovýchodě tady bude oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty v maximech 21 stupňů, na východě a severovýchodě okolo 13 a na horách okolo 10.
0: No a jak to bude dál v tomto týdnu, o tom už Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Úterý nás čeká o něco více oblačnosti, to znamená oblačno až polojasno, přechodně již zataženo. Co se týká maximálních teplot, tak zítra budou o něco vyšší než dnes, 18 až 22. Záfar bude o něco chladnější. Během odpoledne se zítra objeví sem tam přehánka. Není vyloučená i malá pravděpodobnost bouřky. V dalších dnech počasí bude většinou polojasné nebo oblačné. 5 místy s přehánkami, výjimečně i bouřkami. Polední teploty se po zbytek týdne budou většinou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia a ty ranní budou od 9 do 5. V průběhu týdne se budou pohybovat minimální teploty kolem 10 stupňů.
0: Jaké si to uděláme? Takové to budeme mít. Vy jste s Blaníkem 2 minuty po 7:45 a tohle už je Elána. Zalúbil sa chlapec. Dobré ráno.

0: Zalubil se chlapec a elán na Blaníku. Takhle to vypadá, když vám ráno budík přetrhne spánek a sen, podobně jako konec písničky od Elánu. Máte pocit, že přibíráte i ze vzduchu? Tak možná za to nemůže špatný jídelníček, ale právě ten budík. A možná jenom málo spíte. I tak by se dal zhrnout nový pohled odborníku na přibírání a stres. Podle lékařů totiž za nabíráním kil nemusí být jenom špatný jídelníček, ale taky dlouhodobý nedostatek spánku. Když člověk spí méně než 6 hodin denně, tak tělo začne produkovat více kortizolu, stresového hormonu, ten zvyšuje chuť na sladké a na kalorická jídla a zároveň podporuje ukládání tuku hlavně v oblasti břicha. Takže tu snídani, tu si klidně dejte a večer dřív do postele. A k té snídani vám už za chvíli naservírujeme krátké zprávy, teď je 7:20. Radio Blaník.
1: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: My jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
10: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
12: Když potřebujete brýle, tak Pop Optik. Když kontaktní čočky, tak Pop Optik. Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak Pop Optik. Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena. Pop Optik. Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
13: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
14: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
15: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
14: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
16: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
17: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
18: Jsi držitelem snížené zdravotní klasifikace a zároveň zkušeným řidičem skupiny B s praxí na dodávkovém vozidle? Ozvi se nám. Nabízíme 4denní pracovní týden v rodinném kolektivu chráněné dílny ve Zruči nad Sázavou a slušný plat. Volej 602 217 195. Opakuji 602 217 195.
19: Lyže?
20: Happy Sport.
19: Dětské kolo?
20: Happy Sport.
19: Půjčovna?
20: Happy Sport.
19: Servis?
20: Happy Sport.
19: Bazár?
20: Happy Sport.
19: Šťastné dítě?
21: Happy Sport.
19: Happy Sport?
20: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
21: Happy Sport.
22: Blaník za volantem.
23: Tento týden na dálnici D10 na 10. kilometru ve směru do Prahy zůstává uzavřený sjezd i nájezd na dálnici. Je to kvůli opravám. Na příjezdu do Prahy počítejte s nárazovou kolonou na dálnici D7 na 12,5 kilometru překáží odstavený osobák a kolona na čtvrt hodinky je před Prahou na dálnici D6, protože na 5,5 kilometru došlo ke srážce dvou osobních aut, blokovaný je levý jízdní pruh. Tolik dopravy servis, šťastnou cestu, na řadě už jsou krátké zprávy.
22: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
24: Aktuální přehled každý den.
22: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
25: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Vláda zřejmě podpoří odklad spuštění elektronizace voleb spolu s usnadněním hlasování pro zrakově postižené. Navrhl to Senát. Norma má zajistit, že hlasovací lístky budou opatření QR kódem pro handicapované. Mnichovo Hradiště na Mladoboleslavsku otevře skatepark za 11 milionů. Vzniklo v areálu bývalého letního kina a sportoviště bude zpřístupněné do konce týdne. Slavnostní otevření město chystá na 29. května. V Thajsku zemřela při srážce skútru a pick-upu Češka i její irský přítel. Havaroval za deštivého počasí na horské silnici v severním Thajsku, kdy se čelně střetli s dodávkou. Čeští hokejisté dnes ve Švýcarsku nastoupí ke třetímu utkání na mistrovství světa. Od 20:20 budou chtít odčinit sobotní fiasko se Slovinskem. Čeká je velmi těžký soupeř, kterým bude Švédsko. A více dozvíte po 8:30 v hokejovém speciálu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je zpátky Petr Slíva.
26: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Dobré ráno ode mě i od Adelky. Máme tady pondělí 18. května a přesně před 135 lety, v roce 1891, takhle 18. května byla otevřena budova Národního muzea na Václavském náměstí v Praze. A kam dneska můžete kromě Národního muzea vyrazit zadarmo, protože mimo jiné je taky Mezinárodní den muzeí, tak to si řekneme už za chvíli. Za 2 minuty bude 7:30.

0: to byla slza a celibát na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: 18. květen. Dneska slavíme Mezinárodní den muzeí, mimo jiné. Je to ideální připomínka toho, že některé z největších pokladů neleží v trezorech, ale jsou za vitrínami a my je každý den můžeme obdivovat, ať už máte rádi dinosaury, historická auta, staré hračky, anebo třeba, já nevím, rekordně velké sbírky pivních tácků. Muzea rozhodně nejsou jenom pro školní výlety, můžete tam vyrazit každý den. Ten Mezinárodní den muzeí vyhlásila Mezinárodní rada muzeí už v roce 1977. No a samozřejmě i muzea v České republice to slaví, spousta z nich to oslavila včera, logicky v neděli, protože byl volný den, ale někteří v tom budou pokračovat právě i dneska a budou mít třeba vstup bez vstupného, je to tak?
2: Je to tak, vyrazit můžete třeba na Vysočinu, dnes se zadarmo dostanete do muzea přírodě Vysočina, Veselý kopec, Betlém v Hlinsku a Hamr ve Svobodných Hamrech, to všechno dneska uvidíte zdarma.
0: Pak jsou tady muzea v Praze některá, že?
2: Ano, ano. Tak zadarmo se podíváte dnes třeba do Národního muzea a potom...
0: Národní zemědělské muzeum tady
2: ano,
0: vidím.
2: A technické muzeum ještě,
0: a technické
2: ano.
0: Muzeum. Takže toho můžete využít, dneska to máte zadara. Já k tomu přidám jednu zajímavost. Nejnavštěvovanějším muzeem světa je pařížský Louvre, kam ročně zamíří miliony lidí, hlavně teda kvůli Moně Lize. Tu frontu jsem si vystáhl loni a... Ale jo, stojí to za to, ale prostě dejte se na to celý den. Teď už Václav Neckář a miluju a maluju na Blaníku 3 minuty po půl osmé.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi a Rienky a Despacito. Dobré ráno, Rania Blaní. Nový týden tady. Mělo by se nám oteplit, i když prý bouřek a přeháněk se úplně nezbavíme, ale ten následující víkend by mohlo být na teploměrech dokonce až 25 stupňů. Jak to bude dneska, Adel?
2: Dnes už se dostaneme přes těch 20 stupňů, v maximech může být až 21. Jiná situace bude na východě a severovýchodě, tady bude po celý den víc zataženo než na zbytku republiky a teploty tady nepřesáhnou 13 stupňů Celsia. Jinak dnes nás čeká tedy polojasná až oblačná obloha a odpoledne a k večeru se můžou výjimečně vyskytnout i přehánky.
1: No a teď si představte teplotu okolo 30 stupňů, vánek od moře, které samo o sobě má příjemných 25-27 stupňů. Tak takhle to teď vypadá v Egyptě. Egypt je ideální destinací pro celoroční dovolenou od pláží Rudého moře až po starověké památky a vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Třeba taková Hurghada láká na překrásné pláže, vodní sporty a živou atmosféru, která nadchne dospělé i děti. A právě sem můžete s cestovní kanceláří Blue Style letět z Ostravy každou sobotu, neděli nebo pondělí. Stačí zabalit kufry a vyrazit třeba už tento víkend od 23. května. Nevyhovuje vám termíny nebo letiště, tak navštivte stránky Blue Style a vyberte si odlet, který vám bude sedět nejlépe a při cestě do Egypta z Blue Class začíná pohodová dovolená už na palubě letadla. A na co se můžete těšit? Na časopisy během letu, omalovánky pro nejmenší, překvapení pro oslavence a pro každého, taky prémiová belgická čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. A připomínám, že na Blaníku můžete vyhrát taky zájezd do Albánie, do hotelu Henry Resort & Spa pro dvě dospělé osoby a jedno dítě na týden s All Inclusive.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
10: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Skonto nabité.
16: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
15: Skonto nábytek.
17: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
18: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
14: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Len sněhováme ke Žbírka na Blaníku a jdeme na dobré zprávy.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Není to s námi ještě tak špatné, ještě pořád jsme schopni dát z ruky telefon nebo vypnout seriál na streamovací televizi a vzít si do ruky knížku. Protože svět knihy, který se od čtvrtka do včerejška konal na výstavišti v Praze, navštívilo 65 tisíc lidí. Loňský ročník tak překonal zhruba o 2000 návštěvníků. Takže pořád čteme, to je dobrá zpráva. A teď ty vaše.
3: Napsala nám třeba Irena, zdravím Blaničku, já jsem před 5 lety prodělala ošklivý covid a jsem ráda, že jsem to přežila a letos s manželem oslavíme 51 let společného života.
0: Gratulujeme, pozdravujte manžela, užijte si to.
3: Pak přidám ještě jednu anonymní SMSku. Zdravím, moje dobrá zpráva je, že se vnučka dostala na peďák, gratuluji i k dnešním narozeninám, všechno nejlepší, Vanesko.
0: Všechno nejlepší, Vanesko, taky gratulujeme, gratulace od nás a čekáme i na vaše dobré zprávy. Proč? No protože z nich budete mít ještě větší radost, když nám pošlete informaci, která vám udělala v poslední době radost. A taky vás můžeme v pátek odměnit, protože v pátek ve šťastné hodince budeme autory a autorky dobrých zpráv zase odměňovat. Teď už kabáti, na Blaníku. Yes.

0: V dobrém ránu na Blaníku Kabáda, kdo ví, jestli taky náhodou nepojedete oslavit naše 27. narozeniny na Konopiště, přestože nemáte vstupenky a přestože je vyprodáno. Protože už za pár minut vám představíme ukázky písniček interpreta, kterého na Konopiště uslyšíte a který bude dnešní hvězdou Konopiště a kterého si budete odchytávat v našem vysílání. No a v té příští hodině z Blaníku uslyšíte taky Petra Reska. Prší krásně, nebe změnilo se v Konopiště. Lucku Bílou. Dá se dám svých chvíle. I Helenu Vondráčkovou. Toho vyplývá jedno, hezky česky, to na Blaníku bude i po 8. Teď je 7.53.
1: Radio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
3: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
6: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
7: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
6: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
8: Otestuj Subaru Sedlčany.
9: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
8: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
10: Ahoj děti, tady váš klan Bambula. Chci vás pozvat na největší rodinný festival. Divadlo patří dětem. Těší se na vás Slapková patrola, Prasátko Pepa, pohádky v kině i divadle. Virtuální realita, pouťové atrakce, čtyřkolky, hamry, dinosauři a spousta dalších překvapení. Honza Ladra, Bobík a jeho kamarádi. A taky já, klan Bambula. Tak vemte celou rodinu a přijďte si užít tu největší dětskou akci široko daleko. Už v neděli 24. května od 9 do 18 hodin v divadle Antonína Dvořáka u nás v Příbrami. Ahoj!
1: Rádio Blaník, počasí.
11: Rádio Blaník. Přeji vám dobré ráno, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Nový týden už přináší příjemné jarní teploty. Dnes bude zpočátku polojasno nebo jasno, postupně většinou, ale oblačno a výjimečně se můžou tvořit i přehánky. Odpoledne ale naměříme příjemných 17 až 21 stupňů. Tolik o počasí, teď pojďme na silnice.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
12: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
11: Tento týden na dálnici D10 na 10. kilometru ve směru do Prahy je uzavřený sjezd i nájezd na dálnici kvůli opravám. Počítejte proto až do pondělí s omezením. Na příjezdu do Prahy pak opatrně na dálnici D7 na 12,5 kilometru překáží odstavený osobák a v koloně asi čtvrt hodinky si postojíte před Prahou na dálnici D6, kde na 5,5 kilometru došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut. Blokovaný je levý jízdní pruh. Tolik dopravní servis a teď už má slovo Monika, jsou tu zprávy.
13: Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
14: Vláda projedná změny u jednodenní dálniční známky. V Česku přibývá předávkovaných drogami. Praha stále láká zahraniční turisty.
15: Radio Blaník.
14: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Případné zavedení jednodenní dálniční známky s platností 24 hodin by si vyžádalo změny. Úpravy by se týkaly státního systému elektronických známek, prodejních kanálů, ale taky e-shopu. Podle Státního fondu dopravní infrastruktury by se jednalo hlavně o softwarovou změnu, nikoli v zásadní zásah do infrastruktury. Novou platnost jednodenní dálniční známky dnes projedná vláda. V důsledku předávkování drogami zemřelo loni v Česku 111 lidí. Oproti předchozímu roku je to ale dramatický nárůst skoro o polovinu. Z celkových 257 případů intoxikací skončil tragicky skoro každý druhý. Nejčastějšími oběťmi byly podle Národní protidrogové centrály lidé v produktivním věku od 26 do 45 let. Děsivým varováním je ale i smrt 8 nezletilých. Praha i nadále zůstává atraktivní destinací. Od začátku roku je navštívilo přes 1 600 000 turistů, což je meziročně o 5% víc. Jací turisté přijíždějí nejčastěji, dodává mluvčí Praxity Turism Klára Janderová.
15: Za první čtvrtletí letošního roku se do Prahy vydalo nejvíce zahraničních návštěvníků z Německa, Velké Británie a Itálie. V meziročním srovnání v prvním čtvrtletí roku nejvíce vzrostl počet turistů z Irska. Během prvních 3 měsíců roku jich do Prahy zavítalo o 75% více než v loňském roce.
14: Češi tvoří stabilně pětinu všech návštěvníků. Středočeský kraj chystá se silniční inspekcí častější kontroly přetížených nákladních aut. Zároveň dohledne na bezpečnost provozu na frekventovaných silnicích nižších tříd. Krajští radní kvůli tomu schválili memorandum o spolupráci mezi krajem a inspekcí silniční dopravy. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
16: Dobré ráno, Rádia Blaník.
17: S Petrem Svívou.
0: Tak dobré pondělní ráno s datem 18. května ode mě i od Adelky. Už příští týden, v sobotu 30. května, oslavíme na Konopišti 27. narozeniny Blaníku. Společně s desítkou hvězd.
16: Hvězdy Konopiště
17: na Rádiu Blaník.
0: Je vyprodáno, ale my pro vás pár vstupenek máme. A vy si je i dneska můžete vyposlouchat ve vysílání, doslova vyposlouchat, když si kdykoliv mezi 8 a 19 hodinou odchytíte dnešní hvězdu Konopiště a dovoláte se na naše studiové číslo 800 109 109, jakmile dozní písnička od člověka, po kterém dneska pátráme. A kdo je tou dnešní hvězdou Konopiště, mohli by napovědět tyhle ukázky. Tak hodně štěstí.
16: Koncert pro všechny bez validi.
17: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník.
18: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
19: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.

0: naposled.
1: Lucka Bílá a To chci mít na Blaníku. Je pondělí a v pondělí tady s námi ve studiu je pravidelný host. Každé pondělí touto dobou se v tomto studiu potkávám s Mirkem Táborským, abychom si řekli, co vás čeká v odpoledním vysílání v jeho pořadu. Nejinak je tomu i dnes. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: A my se vydáme za pokladem tento týden?
2: Ano, dá se to tak říct, protože tipy na tento týden budou stopy po keltském osídlení na našem území, ale trochu se zadrhnu na 4 dny u pokladu, protože u Podmokel na Rokycansku byl kdysi nalezen zlatý keltský poklad a byly to keltské mince, které ale vypadaly jinak než mince tak, jak je známe my. Byly to spíš takové mušličky a ten člověk, který je našel, měl hroznýho pecha, protože on nepoznal, že to jsou mince. Dal to dětem na hraní, pak se teprve se zpožděním přišlo na to, že to je ryzí zlato. Že to jsou takové jako mušličky, kterými Keltové platili. No a majitel panství Fürstenberg to všecko samozřejmě nechal zabavit, protože se to našlo na jeho území a bylo to jeho. Takže ty, co to našli, z toho asi neměli nic.
1: Takže ten, kdo to našel, si za to mohl klidně koupit celý křivoklad.
2: Jo.
1: Zbytek si poslechněte odpoledne po 15. hodině a vám krásný den a týden. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: No a jaké počasí k tomu cestování budeme mít, to se dozvíte z Blaníku. Už za malou chvíli. Teď je 8 hodin a 9 minut.

0: Against Stay a Bad Boys Blue na Blaníku v pondělí 18. května. Dneska máme Mezinárodní den muzeí. Některá muzea mají i dneska otevřeno bez vstupného, nebo to vstupné je zadarmo, tak toho můžete využít. Nataši mají dneska svátek, tak pokud nějakou Natašu znáte, nezapomeňte na ní. A jaké počasí k tomu bude?
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Řekne nám Marielka.
2: Řeknu, postupně se nám otepluje, nicméně stále tady přetrvává spíš zatažená obloha a ojediněle se můžou vyskytnout i přeháňky, hlavně odpoledne a k večeru. Trochu chladněji a zataženo bude na východě a severovýchodě. Tady bude do 13 stupňů Celsia, jinak na zbytku území může být až 21 na teploměru a na horách okolo 10. No a jak bude vypadat ten týden dál, tak to ví Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Úterý nás čeká o něco více oblačnosti, to znamená oblačno až polojasno. Přechodně již zataženo. Co se týká maximálních teplot, tak zítra budou o něco vyšší než dnes, 18 až 22. Záfar bude o něco chladnější. Během odpoledne se zítra objeví sem tam přeháňka. Není vyloučená i malá pravděpodobnost bouřky. V dalších dnech počasí bude většinou polojasné nebo oblačné. Pět místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Odpolední teploty se po zbytek týdne budou většinou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia a ty ranní budou od 9 do 5. V průběhu týdne se budou pohybovat minimální teploty kolem 10 stupňů.
0: Tak tomu už se dá říct jenom jedno. Pokoj v duši. A teď vám o něm zaspívá Jana Kirchner. Na Blaníku za půl minuty bude 9:15.

0: Svou partu přátel ještě naštěstí mám, zpívá Helena Vondráčková na Blaníku a třeba i tuhle písničku vám příští týden v sobotu zaspívá na Blanickém konopišti. Teď ale půjdeme k zubaři. Když vás dneska bude bolet zub, tak se pravděpodobně objednáte k zubaři. Neandertálci to měli trošku složitější, ale podle nové studie si uměli pomoct už před 59 tisíci lety. Vědci totiž na jihu Sibiře objevili neandertalskou stoličku s otvorem, který podle všeho vznikl záměrným vrtáním ostrým kamenným nástrojem. A pozor, za života pacienta. Jde tak o vůbec nejstarší známý důkaz zubního zákroku na světě. A podle vědců takový zákrok trval 35 až 50 minut. To nechcete. A bez umrtvení, což si dneska si vůbec nedokážeme představit. Tak mě napadá, že jdu zítra k zubaři. Naštěstí ne do jeskyně teda. Za chvíli krátké zprávy. Za 9 minut bude 8:30. Rádio Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník. 3x týdně vyráží

0: Všechno přináší
1: Krajánek Rádia Mladí.
2: Františkovy lázně. Místo klidu, zdraví a regenerace. Objevte tradiční lázeňskou péči, přírodní léčivé zdroje i jedinečnou atmosféru západočeských lázní. Více na františkovylázně.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
4: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
6: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
7: Léto ve Špindlerově Mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
9: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
10: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
9: Všechno najednou?
11: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
12: Novinky Koncept najdete na koncept.cz.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
15: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
17: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
18: Moderní deskový plot Style od Tytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
19: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.

0: vzácná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou. Přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Blaník za volantem.
8: Silný provoz je aktuálně už na pražském okruhu směrem k letišti. V koloně se popojíždí 20 minut od Jesenice až k exitu Ořech. Pozor, dejte také vy, kdo jedete z Mělníka do Prahy. Za odbočkou na Obřízství policie vyšetřuje hromadnou srážku 3 osobních aut. Zdržíte se i v Rakovníku v ulici Československých legií na křižovatce z Palackého. Jsou v sobě 2 osobní auta a opatrnost je na místě i v Rokycanech. Tady v ulici Dělostřelců nabourala dodávka do dopravní značky. Tolik dopravní servis, na řadě už jsou krátké zprávy.
9: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz.
7: Rádio Blaník. Zprávy.
10: Rádio Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Vláda dnes projedná změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Řešit bude také novelu o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností. Za to Česku hrozí žaloba a vysoká pokuta. V nejlidnatějším ostravském obvodu jich by ještě letos měla začít přestavba problematické ubytovny Hlubina. Majitel chce objekt v Horní ulici proměnit na bytový dům s více než 200 byty. V Praze začíná 12. ročník festivalu otevřených budov Open House, který potrvá do neděle 24. května. O víkendu zdarma zpřístupní víc než 100 budov a prostorů. Evropská unie připravuje plány pro snížení závislosti unijních zemí na Číně. Přimět by měly evropské firmy k nákupu klíčových komponentů od nejméně 3 různých dodavatelů. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
11: Dobré ráno, Rádia Blaník.
12: Díky Moni, my se uslyšíme zhruba za 10 minut u hokejového servisu, ale za chvíli se budeme věnovat taky vašim dobrým zprávám. Za půl minuty bude 8:30, dobré pondělní ráno na Blaníku.

0: důchody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Josef Laufer, s Bohem lásko, já jedu dál. Tak tahle věta může být dobrou i špatnou zprávou, ale my pro vás máme jenom ty dobré.
2: Blanický dobrometr.
1: Tak jednu jsem našel, mozek potřebuje trénink stejně jako svaly a podle nové studie i odborníků existují tři jednoduché věci, které mohou zpomalit stárnutí mozku a snížit riziko třeba Alzheimerovy choroby. A dobrá zpráva, nemusíte kvůli tomu běžet maraton ani luštit sudoku 8 hodin denně. První typ je prostorová orientace. Věci zjistili, že lidé, kteří často pracují s mapami nebo se orientují v terénu, třeba taxikáři, mají lépe trénovaný hypokampus, tedy část mozku, která je důležitá pro paměť. Další důležitá věc je nezůstávat sám. Lidé, kteří jsou často ve společnosti, tak jsou na tom lépe. A třetí rada, učit se nové věci. Mozek miluje výzvy, třeba takový cizí jazyk. Tak tohle bych bral jako dobrou zprávu a teď dobré zprávy od posluchačů.
3: Tak třeba Pavel nám napsal: ahoj všem v rádiu, měl bych dobrou zprávu dnes ve 13:30. To bude krásných 10 let, kdy jsem vykouřil poslední cigaretu z krabičky a od té doby vůbec nekouřím.
1: Gratuluju, oslavte to dneska, hlavně bez cigarety.
3: Přidám Mirku, krásné ráno, Blaničku, mě potěšily hned tři úžasné věci. Nafotili jsme s kolegama kalendář z pejsky pro útulek. Jeho výtěžek půjde nejen pro útulek, ale i pro dům, pro Julii, pro nemocné dětičky. A ještě jsem udělala sbírku hraček taktéž pro dětičky. Mám ze všeho úžasný pocit.
1: A my taky děkujeme za tuhle dobrou zprávu.
3: A přidám ještě Drahuš z Havlíčkova Brodu. Moje dobrá zpráva je, že mi portálem prošlo JMHZ za Dubem. Mzdovky ví, o čem to je.
1: Nejsem mzdovka, tak nevím, ale gratuluju. Určitě je to dobrá zpráva. Děkujeme za ní. Pište nám na 6318 i to, co potěšilo vás v poslední době. V pátek se bude zase odměňovat. Teď Michal Hrůza a pro Emu. 8:45. Zdravíme všechny mzdovky.
0: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: Gimme a Abba na Blaníku ve Švýcarsku. Dneska dalším dnem pokračuje hokejové mistrovství světa. No tak v pátek nám to s Dánskem ku podivu vyšlo, no a potom se Slovinskem nám to ku podivu nevyšlo. A všechno nám to teď zhrne Monika.
1: Fandíme hokej. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Hezké ráno, čeští hokejisté se dnes pokusí očenit sobotní fiasko se Slovinskem. Podní volné je ale čeká velmi těžká prověrka. Od 20:20 totiž narazí na prvního těžkého soupeře, kterým bude Švédsko. A co od zápasu očekává bývalý útočník Jan Čaloun?
3: Švédové určitě patří ke světové špičce a já úplně detailně neznám ty výběry, ale samozřejmě dlouhodobě se Švédama jsou to vždycky boje a vždycky to byly, takže očekávám hodně vyrovnaný utkání. Samozřejmě se šťastným koncem pro nás, ale myslím si, že to bude hodně těžký utkání.
2: Čeští hokejisté se včera sešli na dobrovolném tréninku, na kterém bylo jen 9 hráčů. Na ledě nechyběl ani Matěj Bliml, který sledoval duel se Slovinci jen z tribuny, ale dnes už se do sestavy vrátí. Česko má v této sezóně se Švédy negativní bilanci, ale v posledním utkání v Engelholmu vyhrál Rulíkův výběr 3-1. Švédi mají v nominaci 10 posil z NHL, ale také 13 hráčů, kteří jsou poprvé na velké mezinárodní akci. Sobotní prohra zcela jistě zamává sestavou v českém týmu. Jaké změny nastanou, si Tomáš Plekanec nechal po dobrovolném tréninku pro sebe. Prostor pro chyby českého týmu se ale zmenšuje. Češi už teď musí bojovat o každý bod. Držet palce budeme od 20:20. Odpolední zápasy obstarají o 16:20 duely Finsko, USA a Kanada, Dánsko. Tolik hokejový speciál. Další uslyšíte před půl druhou.
1: Fandíme hokeji. Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
0: Ano, všichni budeme držet palce a doufat ve šťastný konec, což se teď 2 minuty před 8:45 ještě dělá dobře, ale horší to bude večer po 8 hodině. Tak doufejme, že to dobře dopadne. A za chvíli už první malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Co to je?
10: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
13: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
14: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
13: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
14: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
13: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Hele, vyšla nová kaplinka.
17: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
16: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totál. totálně neodolatelný týpek.
17: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
16: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
18: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
19: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.

0: S nohami na stole a Petr Naď. I tak se dá poslouchat Blaník s nohami na stole a i tak se dá poslouchat Tajemný rok na Blaníku, který odstartujeme už za pár minut.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A v tom dnešním tajemném roce se přeneseme do roku, kdy měl premiéru jeden slavný Oscarový film jednoho slavného Oscarového českého režiséra.
3: Jak se vám líbí?
4: Všechny jsou nádherné. Proč nemám tři hlavy?
0: A více podíváte.

0: Personal Jesus a Depešáci na konci dnešního dobrého rána. A už jsem vám sliboval tajemný rok a do něj se přeneseme v té příští hodině. Po deváté uslyšíte z Blaníku Dalibora Jandu, Hanku Zagorovou, Standu Hloška, Petra Kotvalda. A dáme si i bitvu o Karlův most. A více i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté, teď je 8.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
9: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete.
12: Náplně hned.
13: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
14: Carglass.

0: Pohodové pondělní dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Nový týden začíná sice se sluníčkem, postupně se ale zatáhne a odpoledne už bude většinou oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Teploty se dnes budou pohybovat od 17 do 21 stupňů. Tolik o počasí a následuje doprava.
1: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
0: Silný provoz je na pražském okruhu směrem k letišti, popojíždí se asi půl hodinky od Jesenice až k exitu Ořech. Na trase z Mělníka do Prahy se zase zdržíte kvůli hromadné srážce tří osobních aut hned za odbočkou na Obříství. Počítejte s delším zdržením. A pozor, teď čerstvě v Broumech na Berounsku v průběžné ulici nabouralo osobní auto do plotu a policie tady řídí provoz kyvadlově. Tolik dopravní servis, vám přeju šťastnou cestu a teď už předávám slovo Monice, jsou tu další zprávy.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Diamo chystá v Hustopečích další sanační práce. Na D1 začínají omezení kvůli opravě mostu. Safari park ve Dvoře Králové bude větší.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Státní podnik Diamo stále čeká na souhlas majitelů zasažených pozemků v Hustopečích nad Bečvou. Před rokem tam došlo k ekologické havárii po nehodě vlaku s benzenem. Zatím jen pozvolna dochází k uzavírání smluv o jejich pronájmu, aby na nich Diamo mohlo provést druhou etapu rozsáhlých sanačních prací. Začít by přitom měla v září. Most na D1 na pomezí Ostravy a Bohumína na Karvinsku čeká oprava. Práce za víc než 11 milionů začínají už ode dneška a potrvají asi měsíc. Řidiče musí počítat s částečnou uzavírkou. Doprava bude zúžena do jednoho jízdního pruhu pro každý směr. Náměstí Míru v Brně se dočká rekonstrukce. Po úpravách tam vznikne nový park nebo polyfunkční dům. Práce přijdou na 769 milionů. Současná podoba náměstí je podle města nevyhovující a nepřehledná, protože jsou tam dopravní bariéry. Cílem prací proto bude vytvořit z náměstí příjemnější místo pro pobyt. Safari park Dvůr Králové nad Labem chystá rozšíření areálu. Nový 15-hektarový prostor s názvem Safari Jih by měl být hotový za 2 roky. A co v něm bude, prozrazuje za zoo Michal Šťastný.
3: Poskytne domov v tom pojetí safari, čili obrovského volného prostoru pro nosorožce, zebry nebo buvoly. Návštěvníci se mohou těšit na poměrně značné rozšíření projiští safari, a to na víc než 6,5 kilometru.
2: V novém prostoru by měl vzniknout také takzvaný africký kemp. Zoo by tím rozšířila možnosti ubytování. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
0: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník.
4: No a začíná po víkendové pauze pondělní hledání tajemného roku. Připraveny jsou písničky, mají jedno společné, všechny pocházejí z tajemného roku, v tajemném roce jste je mohli slyšet poprvé. Také máme připraveny slovní nápovědy. No a potom jsou tady ty vaše tipy a ty vaše vzpomínky a ty nám zase volejte na 800 109 109 a pište na 603 118 118, tak v jakém roce se to dneska nacházíme.

0: Like Virgin, Maruna v tajemném roce vydává své druhé album, které nazvala právě podle téhleté písničky Like Virgin, a ta písnička sama o sobě se vyhoupla hned na první místo americké hitparády Billboard.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ale první místa sbírala v hitparádách po celém světě, tak pojďme si poslechnout vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: A ty 84 tajemná, ahoj Petře, Pavel a Zuzka.
0: Takže 84, předpokládám 1984.
3: Ano, ano.
0: Tak a teď je vzpomínky.
3: Tak já byl škůl, Zuzka byla školou povinná. A nějak těch služek bylo hodně, jo, a začali jsme v tom roce stavit chalupu.
0: No tak děkuju, stojí pořád.
3: My jsme ji pak samou prodali, takže nevím, jestli stojí.
0: Tak doufujeme, že jo. Díky moc, zdravím oba, naslyšenou.
3: Ahoj.
0: Pojďme na SMSky, Ariel.
4: Já přidám tip od Marie z Přepych. Po víkendu opět zdravím do Blaníčku a typuji Tajemný rok. Podle filmové ukázky a písniček si myslím, že jde o rok 1984. Bylo mi 31 a pracovala jsem v jeslích.
0: Děkujeme, Maruško.
4: Přidám tip od Ivety z Pivína. Ta typuje stejný rok 1984 a napsala k tomu, to je tady můj rok narození.
0: Díky.
4: A přidám ještě jeden tip na rok 1985 a to nám tady poslala Eliška z Olomouce.
0: Děkujeme, Eliško, píšu si 85. A jaký rok typujete vy? No, já vám ještě trošku pomůžu. Já vám přidám totiž první slovní nápovědu. 19. září tajemného roku má premiéru film, který si nakonec vysloužil 8 Oscarů. Ten film natočil český režisér, nicméně ten film je americký, ale z velké části se točilo v Praze.
5: Jak se vám líbí?
6: Všechny jsou nádherné. Proč nemám tři hlavy?
5: To je vtipné. Tři hlavy.
0: No a ten film, který měl premiéru 19. září tajemného roku, režíroval Miloš Forman a jmenuje se Amadeus.
7: A teď k věci. Mladý muži, chceme si u vás objednat operu. Co říkáte?
8: Jasnosti.
7: Rozhodli jsme se nakonec pro němčinu nebo italštinu?
8: No, nakonec jsme se, sire, pokud si vzpomínáte, shodli na italštinu.
7: Opravdu?
0: No, tak slavný Amadeus Miloše Formana, který posléze získal 8 Oscarů a dalších 32 ocenění, včetně 4 zlatých glóbů, má premiéru v tajemném roce. Tak, ale kdy má premiéru ten Amadeus? Jaký rok to je? Volejte, pište.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: I Want to Break Free a Queen. Skupina Queen v tajemném roce vydává své album The Works a na něm je právě i tahle ta písnička, která vyšla hned ve třech verzích. V albové verzi, v takzvané rozšířené verzi a v singlové verzi. A tu jste právě teď slyšeli.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: No a taky jste před chvílí slyšeli dnešní první slovní nápovědu, která se týkala filmu Miloše Formana Amadeus, protože jeho slavný Amadeus měl 19. září tajemného roku světovou premiéru. A tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, telefonu Alena. Podle mě je to jasně rok 1984 podle Amadea. Já moc vzpomínek nemám, protože mi byly 4 roky v té době, ale film mě je jeden z mých nejoblíbených. Jsem ho snad 10krát, takže tady jsem si jistá.
0: Souhlasím. Souhlasím s tím, že je to výborný film. Zatím nesouhlasím s tím rokem, i když to možná je správně. Uvidíme na konci hodiny. Ale no moc děkuju. Krásný den.
2: Díte se, vám taky nashledanou.
0: Adel, přihoď prosím SMSky.
3: Napsala nám třeba Zdeňka z Kněžovsi. Dobrý den, Blaníčku, typuji rok 1984 podle nápovědy a písniček.
0: Může být a nemusí, děkujeme.
3: Film Amadeus napověděl Vaškovi ze Šumperka, ten si taky myslí, že jde o rok 1984 a čárku ke stejnému roku přidává i Maria z Bystřan. Bylo jí 30 let a narodila se jí druhá dcera Janíčka.
0: Děkujeme, gratulujeme takhle zpětně a čekáme i na vaše tipy, na vaše vzpomínky. Volejte nám je na 800 109 109, pište na 600 318 118. Tady je další hudební nápověda, skupina Modus, ty, já a můj brat. Pomůže vám s hádáním?

0: Svého času to byl velký slovenský diskotékový hit Ty, já a můj brat a Modus.
1: Tajemný rok a Petr Slíva na Rádiu Blaník.
0: A to svého času bylo v tajemném roce, protože v tajemném roce jste tuhle písničku, nebo i tuhle písničku, mohli slyšet poprvé. Amadeus, film Miloše Formana. Ten přišel do kin, nebo do světových kin, u nás se musel teda chvilku počkat ještě, právě taky v tajemném roce, ale z velké části se točil u nás, přestože Miloš Forman už v té době dávno žil v Americe. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, já volám ohledně soutěže na film Amadeus.
0: To není soutěž na film Amadeus, ta soutěž se jmenuje Tajemný rok a hledáme rok, ve kterém se nacházíme, ale ten Amadeus mohl pomoci. Tak ve kterém roce se nacházíme?
2: 1984.
0: Dobře, co jste dělala vy v roce 84?
2: To jsem ještě byla na houbách.
0: Nevadí, moc vám děkuju, odkud voláte?
2: Z Planeu Mariánských Lázní.
0: Tak pozdravujte v Plané a mějte se tam fanfárově, naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: A teď pojďme na SMSky.
3: Napsal nám třeba Pavel z Karviné, dobrý den, je to rok 1984 podle písniček a ten rok jsem se ženil přesně 19.5. už to bude 42 let s jednou princeznou.
0: To znamená, že zítra mají výročí, tak
3: ano,
0: gratulujeme.
3: Je to tak. Potom přidám tip od Ivany z Vysočiny, ta je napověděla Hanička Zagorová. Tipuje rok 1984, bylo jí 13 let, základní škola a puberta.
0: Děkujeme za vzpomínku.
3: A pak nám tady tipuje Vlasta z Postoloprt, ten tipuje rok 1985.
0: Díky, Vlasto. No a co vy? Já vám k tomu přidám za chvíli další nápovědu, ale volat a psát můžete samozřejmě už teď. Volejte na 800 109 109 a pište na 603 118 118. Hledáme tajemný.
1: Tajemný rok a Petr Slíva. Na Rádiu Blaník.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak, toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Tak děti, pojďte domů.
12: Ale my jsme doma tady.
13: A je nám tu dobře.
14: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
15: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
16: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
17: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
18: Řešení je úvěr od Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
18: Acema. Jde to i bez banky.
19: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
20: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
21: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
20: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
21: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
20: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
21: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
20: Černokostelecký pivovar.
22: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
23: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
24: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz
25: Kontejnery Siegel, dobrý den.
26: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
25: A tomu říkáte problém?
27: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
28: Víte, kdo umí nejvýhodnější financování ojetých vozů v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Nabízíme celkem 19 000 aut, z toho 4 600 vozů přímo zde v regionu. A nebojte se využít výhodné financování. Vůz pořídíte už s 0% akontací a s úrokem od 2,9%. Vyberte si na aaaauto.cz, zavolejte na 800 110 800 nebo se stavte na našich pobočkách v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi a na Kladně.
29: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
30: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků. Půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz

0: Cyndi Lauper a další připomínka tajemného roku Time After Time.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: No a tajemný rok, to je ten rok, ve kterém se v této hodině nacházíme. Z něj jsou všechny písničky, které si hrajeme. Dokonce i ta od Hanky Zagorové, Standy Hloška, Petra Kotvalda, Jinak to nejde, kterou jsme si zahráli. Měli jsme tady Kličkovanou od Dalibora Jandy a měli jsme tady i skupinu Modus a písničku Ty, já a můj brat, což byla diskotéková pecka své doby. A tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Kačaba z Brna.
0: No tak, jaký máte tip, Kačabo?
3: Jednoznačně 1984.
0: A proč si to myslíte?
3: No, protože Amadeus je kopačka jako blázen.
0: Dobře. Tak jo, tak pojďme se tam vrátit do toho roku 84. Co se tam dělo u vás doma?
3: No, mě byly 3 roky a necelé a narodila se mi moje nejúžasnější jedinečná sestřička Klárka, takže...
0: Tak ji pozdravujte.
3: To mě významný rok.
0: Krásný den do Brna, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak SMSky máme?
4: Napsala nám Magda z Nasavrk. Dobrý den, dnešním tajemným rokem je rok 1984. Tento rok jsme s manželem byli na první společné dovolené v Bulharsku. Jeli jsme 3 dny vlakem a spali v chatkách.
0: Jo, to se dělávalo, takhle, díky.
4: Přidám tip od Pavly z Českého ráje. Ta typuje stejný rok 1984. Měla už 2 syny a napověděl jí hlavně písničky.
0: Děkujeme.
4: A přidám tip na rok 1986 a ten nám poslala Lenka z Mostu.
0: Děkujeme, Lenko, zdravíme do Mostu. No a k té první slovní nápovědě, která se týkala slavného Amadea Miloše Formana, který měl premiéru v tajemném roce, přidávám druhou, tentokrát bude sportovní.
5: K zimným olympijským hrám vybudovali v Sarajeve desiatky nových objektov, ktoré obohacujú mesto a jeho okolie. V najmodernejšej časti v novom študentskom centre budú športovci ubytovaní v olympijskej dedine a novinári v domoch a bytoch so zvláštnym komfortom.
0: Ano, v tajemném roce se konaly zimní olympijské hry v Sarajevu. Nás tam reprezentovalo 50 sportovců, z toho 12 žen. Nejmladším účastníkem byl skokan na lyžích Martin Švagerko, nejstarší potom běžkyně na lyžích Anna Paseriová. A reprezentanti vybojovali 2 stříbrné a 4 bronzové. Ty stříbrné byly v ledním hokeji a ve štafetě, v běžecké štafetě 4x5 kilometrů, které se zúčastnili Květa Jiriová, Gabriela Svobodová, Blanka Pavlu a Dagmar Švubová. A pojďme si poslechnout ještě jednu ukázku.
5: Pre nastávajúce zimné olympijské hry venovali usporiadatelia pozornosť zdokonaleniu dopravy a priestorom pre parkovanie.
0: Takže zimní olympijské hry v Sarajevu, to je další připomínka tajemného roku. Vy nám volejte na 800 109 109 a pište na 600 318 118 a z tajemného roku pochází tahle písnička Michala Prokopa, která prostě nemá konkurenci. Bitva o Karlův most, tak si ji užijte.
6: Mám vlasy dlouhý do půl pasu.

0: I just called to say I love you. A Stevie Wonder, tahle ta jeho velká pecka, pochází právě z roku, po kterém celou tuhle hodinu pátráme, z tajemného roku. Ostatně jako Amadeus Miloše Formana a také zimní olympijské hry v Sarajevu. A tady jsou vaše další vzpomínky a tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den, Petře. Tady Světlana z Proseka. Nedalo by mě to, kdybych nezavolala. Původně jsem chtěla říct 19.9.1984 podle Oscarového filmu Amadeus. Ovšem nyní, když slyším svého bývalého šéfa, úžasného, báječného Míšu Prokopa,
0: ano,
1: ministerstva kultury, tím toho zdravím, tak jsem si ještě ujasnila, že to je přesně.
0: Co jste dělala na ministerstvu kultury pod Michalem Prokopem?
1: Já jsem k němu nastupovala jako asistentka a byla to báječná spolupráce.
0: Moc vám děkuju, mějte se krásně, krásný den na Prosek, naslyšenou.
1: Ano, ano, mějte se krásně.
0: Tak SMSky, Adel.
2: Napsal nám třeba Vašek ze Sázavy, tomu napověděli olympijské hry, typuje rok 1984, kdy mu bylo zrovna 15 let.
0: Děkujeme.
2: Potom nám napsala Iva z Modřic, dobrý den Péťo, myslím si, že jde o rok 1984, ten rok se mi narodil syn a dostal to nejkrásnější jméno, Petr.
0: Je, no ano, ano, souhlasím, podepisuju, pozdravujte ho.
2: A čárku ke stejnému roku přidává ještě Jarmila, napsala, v té době jsem byla v maturitním ročníku a narodila se mi sestra.
0: Děkujeme, děkujeme, pozdravujte ji. No a pojďme na tu poslední slovní nápovědu, která ještě dneska musí padnout. 28. května tajemného roku v areálu chemičky Syntézia v Pardubicích došlo k výbuchu skladu střelného prachu, který usmrtil 5 pracovníků závodu a dalších 200 osob zranil. I to je vzpomínka na tajemný rok.
3: Vylítali některé ty tabulky u auta.
4: Tady padaly z oken střepy.
5: Mě to hodilo i s kolem do lesa za dub.
4: Tak jsem jenom zakřičela tady na ty děti, ať zůstanou sedět.
5: Já takový výbuch jsem v životě neslyšel. K čemu? To se nedá, absolutně nedá přidat k ničemu, jo?
0: Tak to i tohle byla nápověda a i to byla vzpomínka na tajemný rok.
6: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
7: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
8: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
7: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
9: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
10: Fakt, a kam pojedeme?
9: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
10: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Housebrand Café, per favore?
12: Si, signora.
13: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
14: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
15: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: ale musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kdejakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch.
1: Nice boy.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na DEK.cz.
8: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: No tak to byla taky nápověda. V tajemném roce moc nekvetly kytky nikde. Zřejmě letos nikde nejsou kytky a Marie Rotrová na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A poslední hudební nápověda, která vám mohla pomoci odhalit ten dnešní tajemný rok, a tohle už jsou vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: No, zdravím Blaník, David Vodičína, momentálně se nalézající u Znojma. A chtěl bych reagovat na tajemný rok podle skupiny Queen jednoznačně 1984, tam je kapela, je moje srdeční záležitost.
0: A byla už v tom roce, byla už v tom roce 84 vaše srdeční záležitost?
3: No to určitě ne, protože v té době mě bylo 6 roků, nastupoval jsem první třídu, takže v té době jsem vůbec netušil, že nějaká taková kapela existuje.
0: Tak šťastnou cestu potom od Znojma k Jičínu, naslyšenou.
3: Dobrý, super, díky, mějte se.
0: Naschledanou. Adelko, poslední SMSka, nebo SMSky?
4: Napsala nám třeba Petra, typuji rok 1984, v tomto roce se brali moje rodiče a já si na život ještě 2 roky počkala, nicméně vám musím napsat, jak se tajemný rok stal součástí mého života. Když jsem v autě, tak poslouchám, když ne, tak online, a když nemohu poslouchat, tak alespoň koukám na playlist. A je to takový můj rituál i pro přátelé, kteří poslouchat nemohou.
0: Děkujeme, moc si toho vážíme. Krásná SMSka.
4: Přidám potom tip od Věry z Prahy, ta typuje rok 1985, no a čárku k roku 1984 tady přidal ještě Zdeněk.
0: Díky, Zdeňku. No tak si to zhrneme, co? Amadeus má premiéru v tajemném roce, slavný film Miloše Formana, zimní olympijské hry v Sarajevu a výbuch v areálu chemičky Synthesia v Pardubicích, i to byla vzpomínka na tajemný rok. A pokud jste typovali rok
1: 1984,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: A my jsme u konce dnešního hledání. Tajemný rok je rok 1984, pode mnou už se rozbíhá ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 84 a my se na vás s Adelkou těšíme zase v zítřejším dobrém ráno po 6. hodině. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem.

0: takhle zněl rok 1984, tedy rok tajemný.
1: A je po něm.
0: Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Petr Spálený zaspívá.
2: Nevěř tomu, že jsem výjimečný, že krásný.
1: Obyčejně se mi vlasy kroutí. Karel Gott zaspívá taky.
0: A dojde i na slzu. Hezky česky vám hrajeme na Blaníku už skoro 27 let. Oslavíme to 30. na Konopišti. Těšíme se moc. Doufám, že tam budete. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4,5 minuty už bude 10.
3: Rádio Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: Rádio Blaník. Počasí.
5: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Během dopoledne si ještě užijeme sluníčka. Bude polojasno nebo jasno a teploty teď aktuálně se pohybují kolem 10 stupňů. Odpoledne ale už čekejte více oblačnosti a výjimečně i přehánky. A teploty se postupně vyšplhají až k 21 stupňům. Tolik o počasí, pojďme na silnice.
4: Rádio Blaní.
6: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
6: Za každého počasí.
4: Blaník za volantem.
5: Silný provoz je stále na Pražském okruhu směrem k letišti. V koloně se popojíždí asi půl hodinky od Jesenice až k exitu Ořech. Navíc na 23. a půltém kilometru ve směru k letišti u sjezdu na Zličín se vyšetřuje srážka dvou osobáků a kolona se táhne už od sjezdu na Řepy. Kolona je také na příjezdu do hlavního města po dálnici D5. Tady počítejte se zdržením kolem půl hodinky. A na Kladensku ve Smečně v Třebichovické ulici policie vyšetřuje srážku nákladního auta s autobusem. Tolik dopravní servis a teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Letošní počasí poškodilo nejen ovoce, ale výrazně i zeleninu. Vlaky nepojedou mezi Hradcem i Pardubicemi. Ostrava podpoří začínající podnikatele.
6: Radio Blaník.
7: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Letošní jarní mrazy a sucho místy poškodily zeleninu a brambory. Zatímco chladné počasí se projevilo třeba i u zelí, nedostatek vláhy zase na cibuli anebo na košťálovinách. Podle Zelinářské unie Čech a Moravy způsobily škody i přívalové srážky ve středočeském kraji, které byly doprovázeny taky krupobytím. Na železnici dnes začala velká železniční výluka. Kvůli přestavbě Královéhradeckého nádraží je na koridoru Hradec Králové Poděbrady. Vlaky se na vrátí až 27. května a do 22. bude trvat výluka spěšných vlaků mezi Velkým Osekem a Kolínem. Ve čtvrtek a v pátek se pak cestující nedostanou ani do Pardubic. Češi se každoročně s příchodem jara a léta snaží žít zdravěji, víc sportují a jí zdravě. Podle průzkumu společnosti Plaxi ale naráží hlavně na pracovní tempo a každodenní stres, jak potvrzuje ředitel společnosti Jan Michl Fajt.
8: V první řadě je potřeba vůle udělat z toho zdravějšího životního stylu prioritu, protože bez toho to prostě nepůjde. Je potřeba z té změny udělat něco, čemu jsem ochoten věnovat čas i v případě, že ho mnoho nemám.
7: Průzkum také ukázal, že pod největším tlakem jsou mladí lidé, starší spoléhají víc na vlastní disciplínu. Ostrava podpoří 9 miliony začínající a také budoucí podnikatele ve městě. Do dvou městských dotačních programů zaměřených na začínající i budoucí podnikatele budou zájemci moci své žádosti zasílat od června. V prvním ročníku město dotaci poskytlo 3 příjemcům, kteří do svých projektů přijali skoro 40 účastníků. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa.
0: Je to tak, děkujeme Moni.
4: Pepa Černý.
6: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, necelá minutka zbývá do 10. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky, tak jak jste na Blaníku zvyklí. Za chvilku tady bude kolejně Samira, která nám opět řekne, proč se říká, co se říká. No a já vám v této hodině řeknu, co pro vás chystáme na víkend, protože to bude velkolepé a souvisí to s teplem, sluníčkem a dovolenou. A teď je tady Petr Spálený. Obyčejná píseň o jednom obyčejném muži.

0: Svět má ty chvíle rád a mistr Karel Gott.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Na rádiu Blaník je teď Samira a má pro nás nějaký příspěvek. Samčo, tak můžeš.
3: Žít na psí knížku, na hromádce nebo být v chomoutu. Tohle jsou různé partnerské fráze, které běžně v konverzaci používáme a na ty se dneska zaměříme. A začneme tou psí knížkou. Když někdo žije takzvaně na psí knížku, znamená to, že spolu dva žijí pod jednou střechou. Třeba mají i děti, ale není na to žádný papír. Trochu ironicky to označuje vztah, který není jako když posvěcen žádným úředním dokumentem a v minulosti to bylo vnímáno jako něco méně stabilního nebo dokonce snad i méně slušného. On totiž ani ten pes nebyl historicky vnímán jako někdo, ke komu se chová úcta. A právě v tomhle kontextu je výraz psí knížka něco jako pomyslný neformální záznam o vztahu. Dnes už je to samozřejmě jinak. Žít na hromádce má svůj význam jednoduchý, prostě jako by se vzali věci dvou lidí a hodili se na jednu hromadu a opět k tomu není žádný papír. No a ten chomout? Tak chomout je vlastně koňský postroj, který slouží k zapřažení tažných zvířat. Manželství bylo historicky vnímáno jako svazek, kdy končí svoboda a začíná odpovědnost a práce. A pomyslný

0: vztah za jednu věc. Dříve bylo dokonce zvykem, že kamarádi ženichovi po svatbě ten koňský chomout navlékli. Šlo o symboliku, která znamenala, že odteď je ženich zapřažen do manželského života.
1: Ježišmarja, děkujeme, Samči.
2: Samira na Blaníku.
3: Aneb, proč se říká, co se říká?
1: Proč Blaník hraje hezky česky, co myslíte? Protože takhle to máme rádi. Takhle slza a paravany. Takhle při pondělí začíná nám pracovní týden. Nedá se nic dělat.

0: Žlutý pes a Sametová, posloucháte Rádio Blaník. Přátelé, je to asi 14 dní, co tady byl Marek ztracený, byl to můj parťák. A když jsem mu dal nabídnout písničku jako na přání, aby si vybral ze všech písní, které hrajeme, tak si vybral právě Sametovou od Žlutýho psa. Jsem se optal, proč právě tuhle, tak říkal, já nevím, já jí mám prostě rád a uklidňuje mě. Tak doufám, že jí máte taky rádi. A za chvilku přidám Boniem, ti s námi slavili na Konopišti 25. narozeniny Rádia Blaník, a taky Gump dorazí, Život je pes.
1: Konopiště hlásí vyprodáno.
2: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
1: Schovali jsme si pro vás poslední železnou zásobu.
2: Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky.
1: Poslouchejte pozorně a zkuste najít tu správnou hvězdu Konopiště.
2: Každý všední den
1: u nás na Blaníku.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
5: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nevíš, ho!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Pozor! Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
10: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
11: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
12: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
13: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
12: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
13: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
12: Maxi Dotace.
14: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
15: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
14: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
15: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
16: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
17: No jasně, super.
16: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
17: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
16: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
17: Pánové na burger s trhaným masem.
18: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
17: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
19: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
19: A dárek je váš, tak ušetřete
8: s tisku levně.cz.
3: Náplně hned.
20: Padá!
21: Tak si něco přej.
20: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
21: Tak to se mi to přání splnilo.
20: Cože?
21: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
20: No tak toho musíme rychle objednat.
22: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
23: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
24: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
23: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
24: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
23: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
24: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
23: Černokostelecký pivovar.
25: Když potřebujete brýle, tak
26: Bob Optik.
25: Když kontaktní čočky, tak
26: Bob Optik.
25: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
26: Bob Optik.
25: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
26: Bob Optik.
25: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.

0: Život je pes a tohle je pes, který naučil lidi žít. Tedy Gump na Blaníku.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Tak přesně tohle můžete na Blaníku získat. My pro vás máme letecký zájezd pro tři osoby od cestovní kanceláře Blue Style do hotelu Henry Resort and Spa v Albánii. To znamená vyhřáté moře, dlouhé pláže a k tomu ubytování na 8 dnů v 5-hvězdičkovém hotelu s all inclusive. To je paráda, co? No ale jak to získat tady na Blaníku? Musíte poslouchat pozorně Blaník o víkendu, teď v sobotu a v neděli. Ten víkend, který pořád ještě vypadá, že je daleko, ale nezadržitelně se blíží. Ono se nám totiž stane taková jako chyba, jo? Protože na Blaníku zazní v jednu chvíli o víkendu, kdykoliv, buď v sobotu nebo v neděli, dopoledne, odpoledne, kdo ví, kdy to bude, zazní tři písničky od jednoho a toho samého českého interpreta hned za sebou. A když jako první odhalíte tady tu chybu a zavoláte na Blaník jako první po doznění té třetí písně, tak je to vaše, je váš zájezd, krásná dovolená, Henry Resort and Spa v Albánii od Blue Style. Budu vám moc držet palce o víkendu.
1: Za tři české, za sluníčka. Na rádiu Blaník.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: A na Blaníku za chvilku mám draže.
1: Krajánek Rádia Blaník. Třikrát týdně vyráží.

0: Techno přináší
1: Krajánek Rádia Mladí.
2: Františkovy lázně. Místo klidu, zdraví a regenerace. Objevte tradiční lázeňskou péči, přírodní léčivé zdroje i jedinečnou atmosféru západočeských lázní. Více na františkovylázně.cz.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Ahoj. Ahoj, tady Niceboy.

0: u Brno. It's a beach, bitch.
1: Nice boy.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
9: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Plané.

0: kytice a mandraže. Chybí mandraže, už nehrají, bohužel, doufejme, že Vítě je v pořádku, tak já ho zdravím tam do Plzně, kde pravděpodobně přebývá. Lucie Bílá nám zaspívá v následující hodině Hvězda konopiště.
1: Mám ráda život, čím dál tím víc.
0: Loni na konopišti zazářila Tereska Mašková, ta taky zaspívá s Markem Lamborou.
1: Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran.
0: A loni to uzavírala skupina Kryštof.
2: Život je krásný i na konci světa, ve smírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla takhle.
0: Rajeme vám hezky česky na Blaníku, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a přesně za 6 minut bude 11.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
10: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
11: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
12: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
11: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman. CZ.
13: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
14: Třikrát zelená smažák.
15: Říkej!
16: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
17: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
18: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Dnešní odpoledne přinese střídavě polojasnou a oblačnou oblohu a i výjimečně se můžou objevit přehánky. Teploty budou příjemné, naměříme od 17 do 20 stupňů. Tolik informace o počasí, teď se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
4: Jak bude?
19: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
18: Silný provoz zůstává na Pražském okruhu, teď aktuálně pozor na 23. a půltém kilometru směrem k letišti, tady u sjezdu na Zličín se vyšetřuje srážka dvou osobních aut, zablokovaný je levý jízdní pruh a kolona se táhne už od sjezdu na Řepy. Před Prahou pak počítejte s kolonou a se zdržením na dálnici D5. Na 4. kilometru v levém jízdním pruhu se srazily dva osobáky. Na Kladensku opatrně ve Smečně, přibrzdíte v Třebichovické ulici. Policie tady zasahuje u srážky nákladního auta s autobusem a bouralo se také v Milevsku, v Rýgrově ulici jsou v sobě dvě osobní auta. Tolik dopravní servis a teď už se zprávami je tu Monika.
20: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
19: Stručně, jasně, přehledně.
21: Ve fotbalové kauze padlo přiznání. O digitální služby státu je velký zájem. Klatovská MHD chystá velké změny. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. 13 obviněných v kauze fotbalové korupce se přiznalo. V moravskoslezské části je mezi nimi i záložník Karviné Samuel Šigut. Policii se podle Českého rozhlasu přiznali ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků. Šigut podle dokumentu řekl, že na zápasy sázel, nejméně dvě utkání ovlivnil a také přijal úplatek. V kauze bylo koncem března obviněno celkem 32 lidí. Digitální služby státu využívá čím dál víc lidí. Roste také zájem o e-portál České správy sociálního zabezpečení, který letos zaznamenal rekordní počet přihlášení. A víc k tomu říká mluvčí úřadu Jitka Drmolová.
1: Klienti mohou nově nejen kontrolovat své evidované údaje, ale také je sami spravovat a upravovat, a to bez nutnosti chodit na úřad. Jen za první 3 měsíce letošního roku se do e-portálu ČSSZ přihlásili více než 3 milionkrát. Novinkou je služba Moje konto, spuštěná koncem března.
21: Umožňuje přehled o dobách důchodového pojištění a zároveň taky správu evidovaných údajů. MHD mají některá města zdarma, nově to zavedou i Klatovy. Také ve Frýdku Místku nebo ve Valašském Meziříčí nebo v Kolíně tato služba funguje. Většina velkých měst je jinak nabízí jen určitým skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům a dětem. Nově se tedy k bezplatné jízdě městskou hromadnou dopravou připojí i Klatovy a cestující budou vozit zdarma od července. Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu víc hypotečních úvěrů. Celkem jich bylo za 1,65 miliardy, což je meziročně 11% nárůst. Nové úvěry bez refinancování stouply podle České bankovní asociace Hypomonitor meziměsíčně o desetinu. Do silných březnových čísel se zřejmě promítl dvojí faktor předzásobení. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuji moc, Moni.
2: Pepa Černý
22: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, 11. hodina právě odbyla, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku také dorazí kolega Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky, tak jak on to dělává. No a taky vám řeknu něco o konopišťském triatlonu, který se nezadržitelně blíží. A teď už píseň, která začíná slovy: potkal jsem tě jednou na ulici v Blavě. Poznáváte?

0: Prázdná ulice a oceán na vlnách Rádia Blaník. A teď už je před námi Petr Slíva se zlatými českými ručičkami a říkal, že sehnal ovocňáka. Tak tady to je.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu

0: Povídat s Tomášem Kořínkem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A vy pracujete v české a rodinné firmě, která se jmenuje Ovocňák, říkám to dobře?
1: Ano, je to tak.
0: Co je Ovocňák?
1: Ovocňák to je výroba ovocných šťáv, přesný dávek a ovocných plátků. Všechno možné z ovoce, co v Čechách na Slovensku vyroste, tak se snažíme zpracovat.
0: A kde to zpracováváte?
1: Primárně tady u nás v Rudicích, což je Morava, Bílé Karpaty, anebo pak na naší farmě, farmě Beckov.
0: A vy jste nějak bráchové tam, jak to je s tím bratrstvím?
1: Je to tak, my jsme samozřejmě vyrostli ve firmě u táty, no a dneska už máme tak trošku každý svůj projekt, to znamená brácha má na starosti farmu a já primárně mám na starosti ovoce. To znamená na farmě, mi brácha dneska pěstuje velkou část ovoce a i částečně ho zpracovává. Mm. A já už dneska to zastřešuju z pohledu právě obchodu a vývoje tady těch našich produktů.
0: A na koho hlavně teda cílíte?
1: Dneska tím naším cílem jsou hodně děti a potom řekněme mladé rodiny s dětma, které právě uvažují nad tím, co konzumují, protože snažíme se dělat z českého ovoce pro českého zákazníka a vlastně zpracovávat to lokální, co tady roste. U nás žádná exotika typu mango, pomeranče nenajdete, takže primárně tady český slovenský zákazník.
0: A jak se daří přesvědčit děti, že mošt z moravské farmy je lepší než, já nevím, kola nebo energeťák?
1: Minimálně tou chutí. Věříme, že když to maminka zvládne a dá ochutnat, tak to ovoce tím, že je to přirozené, co ty děti konzumují od malička, tak tím, že my do toho nic nepřidáváme a ono to ovoce vlastně, když dozraje, tak ani nic z něho nepotřebuje, tak to šťáva z něho a vlastně, nebo ta přesní dávka je prostě perfektní. A pak už se mu to záleží, jenom na co to dítě je zvyklé, ale řekl bych, že se to stále lepší a lepší.
0: A co jde nejvíce na odbyt?
1: Jsou to takové ty oblíbené chutě, to znamená primárně jahodka, tu dneska děti milují ve všem, nebo typicky hruška jako sladší varianta a poslední dobou nám jde nahoru velmi obliba meruňkových věcí.
0: Co rakitník?
1: Rakitník, tak to je taková naše třešnička na dortu, takové naše zlato. My už od dneska máme v sadech vysazených nějakých 18 hektarů a postupně se přidává, je to vlastně perfektní zdroj vitaminů C. No a my dneska z něho děláme šťávy, děláme z něho sirupy, z těch výlisků se dneska, které se suší, se dělají a balí čaje. To znamená, snažíme se ho kompletně zpracovat a vlastně přinést ho na ten český trh. Ruku v ruce třeba ještě s aronií.
0: Kdyby chtěl někdo něco z Ovocňáku ochutnat, co má pro to udělat?
1: Stačí mrknout na internet, dneska nejrychlejší věc, ťuknout ovocňák.cz, může objednat u nás na e-shopu.
0: A dá se přijet i rovnou k vám?
1: Určitě jo, máme podnikovou prodejnu tady na farmě, takže dá se podívat, dá se vybrat, dá se projít sklad a může koupit i u nás přímo.
0: Tak vám držím palce, ať jenom rostete. Hodně štěstí. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Díky moc, hezký den.
2: Jsme Blaník
3: a hledáme zlaté české ručičky.
4: Péťa to zase dokázal. Péťo, prosím tě, proč máš na svých zlatých českých ručičkách tu dlahu?
5: No dlahu mám, protože jsem v sobotu takhle moderoval dřevařský den na pile Smrčiny.
4: Ano.
5: A ne, že bych si to fiknul třeba pilou nebo sekl se sekerou, což jsem čekal. Ale já jsem pomáhal zvukaři s reproduktorem a jak jsme ho takhle dali nad hlavu, ten 40-kilový reprák, tak mi zhora na ten prst spadnul. Takže já to odmoderoval se zlomeným prstem a večer jsem se našel na chirurgii.
4: Ty máš zlomený prst?
5: Zlomený
4: to
5: prst.
4: Je teda příběh.

0: Lucie Bílá, mám ráda život. I Lucie Bílá bude na Konopišti. A přátelé, víte, co se bude teď v sobotu dít na Konopišti? Odehraje se tam slavný a tradiční triatlon Konopiště. 4 dny zbývají, 21 hodin, 36 minut a 42 vteřin. A jak to tam bude vypadat? Budou tam 4 závody, jednak sprint, český pohár, potom pohodový závod pro všechny, terénní triatlon pro děti a navíc dětské běhy pro nejmenší do 7 let. Je připraven i doprovodný program, samozřejmě. No a přihlašovat, registrovat online se můžete do 25., což jak tak koukám, je středa, takže už bych to neoddaloval. Přátelé, triatlon Konopiště se koná už teď v sobotu a je to krásná akce, já vám ji doporučuju. Za chvilku Ricky Epovery, anebo Krištof. Život je krásný.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
3: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Olympik.
3: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Lucka Bílá.
3: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
4: Děkuji.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
2: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a pak

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
5: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
11: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
12: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
15: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
16: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
17: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
18: Kontejnery Siegel, dobrý den.
19: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
18: A tomu říkáte problém?
20: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
21: Když potřebujete brýle, tak...
22: Pop Optik.
21: Když kontaktní čočky, tak...
22: Pop Optik.
21: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak...
22: Pop Optik.
21: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, Slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
22: Bob Optik.
21: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.

0: Tam to vždycky všechno vyjde na Blaníku.
1: Hvězdy Konopiště na rádiu Blaník.
0: Co by se muselo stát, aby tahle písnička nezazněla na Konopišti? No jedině, že by Michal David nepřijel, ale on přijede. A teď tady mám telefon, který zvoní úplně naplno, všechny linky, tak zvedneme jedničku třeba, co chcete. Haló, Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak se jmenujete?
2: Žaneta.
0: Žaneta?
2: Ano.
0: Žaneto, a proč, proč voláte na Blaník, prosím vás?
2: Michala Davida a myslím si, že je to jedna z písniček, co byly z těch třech ukázek ráno puštěný.
0: Myslíte, jo?
2: Ano.
0: A myslíte, že to byla která z nich? První, druhá nebo třetí?
2: Ježišmarja.
0: Tak si tipněte.
2: První asi.
0: První, tak já to zkontroluju, jo? No jo, to znělo podobně. Takže myslíte, že máte lísky na Konopiště od nás teď, jo?
2: Myslím si, že jo.
0: Máte pravdu. Žaneto, odkud voláte?
2: Ze Sedlčan.
0: Ze Sedlčan, tam je krásně. Hermelínek, jo. Co?
2: No, už bohužel ne, pár let, ale...
0: Ne jo, už se tam nedělá
2: ne,
0: hermelínek.
2: Ne.
0: No
2: ne, ne.
0: To vám zůstane už na věky, sedlčanský hermelínek.
2: To určitě, myslím si, že jo.
0: Žanetko, už jste někdy byla na Konopišti?
2: Ne, prvně.
0: Vy půjdete úplně poprvé, jo? No tak,
2: jo, jo.
0: To jste si vybrala ale krásný termín, protože letos 30. května jednak máme objednané dobré počasí, jo, bude sluníčko normálně, to je jasný. A navíc tam teda je to nabitý letos. Jiří Korn, tam bude Michal David, Dalibor Janda, Olga Lounová, Lucka Bílá, Helenka Vondráčková, Kuba Smolík a tak dále a tak dále. Koho vezmete sebou?
2: Mamku.
0: Mamku. A mamka si to myslíte užije?
2: Já myslím, že určitě.
0: Jo,
2: hlavně tak... Michala Davida.
0: No. Tak prosím vás, dopředu hlavně naplánujte cestu, protože znáte to, ono potom doprava bude kolabovat,
2: ano,
0: ale
2: ano.
0: I když si dopředu objednáte a zaplatíte parkování na webu, tak by to mělo být úplně v pohodě, měli byste se tam dostat. A úplně ideální je to vlakem, protože my umíme kivadlovou dopravu potom.
2: Ano, tak jo, jo, moc děkuju.
0: Tak já vám taky děkuju, že to takhle zařídíte, aby bylo o jedno auto méně. Žaneto, vydržte mi na telefonu a zatím se na oko mějte krásně. Naschledanou.
2: Děkuju, naschledanou.
0: Tak další sympatianda vyhrála lístky na Konopiště.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
3: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: A my si budeme dál hrát za chvilku Ved, Ved, Ved a píseň od Beatles Yesterday na Blaníku.
1: Za tři české za sluníčkem.
3: Poslouchejte Blaník a poleďte s námi do Albánie.
1: Do pětihvězdičkového hotelu Henry Resort and Spa.
3: S all inclusive.
1: Za tři české za sluníčkem.
3: Už tuto sobotu a neděli u nás na Blaníku.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
6: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
7: Toto je...
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Hausbrand Café, per favore?
11: Si, signora.
12: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
13: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
15: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: Tohle je klasika, knoflíky lásky na vlnách Rádia Blaník, Iveta Bartošová a Petr Sepejši. Hrajeme vám hezky česky. A v následující hodině to nebude jinak. Budou pouze české písničky. Eva Farná zaspívá.
1: Mám buky jako skřín, co napad, když k tomu...
0: Kabáti dorazí až z Teplic se Šamanem. Pak přijde píseň o tom, jak jeden svaz měl svůj sraz.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem, stříček se stávají zatáčky.
0: Matěj Homola dorazí ve středu do parťáků, hlásím mezi 4. a 5. odpoledne. Tady vyspovídá Matěje Homolu ze skupiny Vohnout, tak laďte Blaník i ve středu odpoledne. Přátelé, je před námi česká hodinka, to znamená pouze české písničky mezi 12. a 13. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 4 minuty už bude poledne.
3: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Když potřebujete brýle, tak Bob Optik. Když kontaktní čočky, tak Bob Optik. Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak Bob Optik. Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena. Bob Optik. Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak, toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Ahoj děti, tady váš klan Bambula. Chci vás pozvat na největší rodinný festival. Divadlo patří dětem. Těší se na vás Slapková patrola, Prasátko Pepa, pohádky v kině i divadle. Virtuální realita, pouťové atrakce, čtyřkolky, hamry, dinosauři a spousta dalších překvapení. Honza Ladra, Bobík a jeho kamarádi. A taky já, klan Bambula. Tak vemte celou rodinu a přijďte si užít tu největší dětskou akci široko daleko. Už v neděli 24. května od 9 do 18 hodin v divadle Antonína Dvořáka u nás v Příbrami. Ahoj!
3: Rádio Blaník, počasí.
12: Rádio Blaník.
13: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou oblačná až polojasná. Ráno a večer čekáme ojediněle, během dne pak místy přehánky. Odpoledne se může výjimečně objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 18 do 21 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
14: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Blaník za volantem.
13: Obci Vlkava na Mladoboleslavsku pokračují práce na silnici první třídy číslo 38. Jde o dlouhý průtah obcí, kdy je doprava vedena Kyvadlově, jak říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
15: Ve špičkách ji tady usměrňují regulovčíci, mimo špičky pak semafory. Oprava vozovky spočívá v provedení recyklace, takzvaně zastudená, následné pokládce asfaltových vrstev. Obnovíme zároveň i systém odvodnění a dopravních značení. Celkové náklady jsou tady 24 milionů.
13: Práce by měly být hotové začátkem července. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Šťastnou cestu.
16: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
17: Zemědělců pojištěných proti suchu ubylo. Městská klíšťata přenášejí více nemocí. Dendrologická zahrada v Průhonicích září barvami. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. Počet zemědělců, kteří se pojistili proti suchu, ubylo. Uvedla to Agrapojišťovna, která je největší zemědělskou specializovanou pojišťovnou v Česku. Přitom v současnosti zhruba 2/3 zemědělské plochy trpí suchem. Situaci nepomohly ani deště, které se přes republiku v uplynulých dnech prohnaly. Bývalý poslanec Dominik Feri u soudu znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. Incident se odehrál v roce 2015 při styku se 17-letou dívkou. Soud se případem začal zabývat v březnu. Dneska by mohly zaznít závěrečné řeči. Feri už byl obviněn ze 2 znásilnění a 1 pokusu. Soudy mu vyměřily 3leté vězení. Za mříže nastoupil v roce 2024. Klíšťata ve městech jsou dvojnásobně infikovanější než v lesních lokalitách. Čtvrtina z nich boreliózou. Kvůli testování je důležité hlásit nalezená klíšťata prostřednictvím mobilní aplikace Klíšťapka. Jak funguje, vysvětluje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
18: Zadávání probíhá pomocí jednoduchého interaktivního formuláře, kde zadáte geografickou polohu klíštěte a můžete také přidat jeho fotografii. Doporučujeme využívat v aplikaci variantu registrovaného uživatele. Takové zapojení totiž poskytuje další funkce, jako je klíštěcí deník, který mu pomůže vybavit si datum a místo přisátí klíštěte při případných budoucích zdravotních obtížích.
17: Podle dat je zatím více než 30% klíšťat ze soukromých zahrad a dalších 10% z chat a chalup. Dendrologická zahrada v Průhonicích rozkvetla. Láká na rododendrony a azalky. Lidé budou moci postupně obdivovat asi 1000 druhů, od planých k historickým až po moderní odrůdy. Věničníky, tedy rododendrony a azalky, pokvetou až do poloviny června. Ze zpráv je to všechno, na řadě jsou písničky a Pepa.
0: Děkujeme moc, Eliško.
3: Pepa Černý
14: na rádiu Blaník.
0: Krásné poledne, přátelé, a jaké písničky máme před sebou české, protože je před námi česká hodinka. Za chvilku budeme také přát k narozeninám, k svátkům, připomeneme nejrůznější výročí, no taky se podíváme na zelený pažit. A mám pro vás dobrou zprávu, tu řeknu vám i Ivě Lecké, která už by tady měla být taky. Eva Farná nám zaspívá právě teď, já vám přeju dobrou chuť. A to nevadí, když máte třeba boky jako skříň, to vlastně to se zhubne do těch plavek, pořád ještě je času dost. Tak já už jdu od toho. Hezké poledne s Blaníkem.
19: Mám prostě

Karel Černoch, slunce, seno, jahody. Víte, kdo má dneska narozeniny? Pan Zdeněk Troška. A já ho moc zdravím. Zdeňku, všechno nejlepší. 73, to je krásný věk. Tak já doufám, že se dočkáme ještě nějakého filmu. Zároveň, když jsme u filmu, tak musím popřát i Karlu Rodenovi, kterému je dneska 64, taky všechno nejlepší. Emilia Vašáriová, 83. Paní Emilio, všechno nejlepší. Nataši, dámy, vám také přeju. A zároveň musím dodat, že dneska je Mezinárodní den muzeí. Ten byl vyhlášen v roce 1977. To znamená, pokud dneska nemáte nějaký zásadní plán, tak doporučuji nějaké to muzeum. I když pravda v pondělí má spousta muzeí zavřeno, tak to možná odložte spíše na zítřek. No a chtěl bych vybrat ještě jednoho člověka, kterému chci popřát, a to je Olda Říha. Tomu je dneska 78 let. Přátelé, Olda Říha teď ohlásil pauzu. V sobotu měli pánové z Katapultu poslední koncert v Lysé nad Labem a dávají si tak trochu pauzu. Olda říkal, že chce teďka být ve studiu, chce tvořit, dělat nové písničky a tak trochu si odpočinout. No a doufejme, že na to pánové zase vlítnou. Ostatně 50 let na scéně, 50 let na scéně. Tak všechno nejlepší, Oldo, a tohle je jedna z vašich nejlepších písniček. Hlupák váha.

0: Dalibor Janda bude na Konopišti a já bych se vsadil, že tam zaspívá Padá hvězda. A teď Pažit.
1: Zelená je tráva, fotbal to je hra.
0: Přátelé, my míříme do Jablonce, respektive do Hradce Králové, protože FK Jablonec má před sebou jeden z nejdůležitějších zápasů za poslední roky. Ve finále českého poháru MOL Cup vyzve ve středu, to znamená pozítří od 18 hodin právě v Hradci Králové Karvinou. A pokud zvítězí, zajistí si účast v základní části některého z evropských pohárů. Jablonečtí fanoušci na zápas chystají velký výjezd a přidat se můžete samozřejmě i vy, pokud chcete. Vstupenky jsou pořád v prodeji v síti Ticket Portal, tak doporučuji, ať žije fotbal a uvidíme, kdo vyhraje. Ať vyhraje ten lepší, takhle, jako vždycky, fair play. Ostatně zítra je světový den fair play, tak doufám, že to jak Jablonec, tak Karvina a ostatně i ten Hradec potvrdí ve středu. Za chvilku Kabáti, Helenka Vondráčková a taky Marie Rotrová na Blaníku.
2: Středočeské aktuality.
0: Přeji vám hezký den. Na inovace ve středočeských krajských školách půjde dalších téměř 100 milionů korun. Finance jsou určené na projekty, které školám pomohou zavádět nové technologie, pořídit moderní vybavení a nastavit inovativní přístupy ve výuce. V aktuálním kole se svým projektem uspělo 37 středních škol. Podrobnosti pro nás má krajský radní pro oblast vzdělávání Milan Vácha.
3: Když jsme přišli na kraj, viděli jsme, že školství je hodně podfinancovaná oblast. Bylo vidět, že jako zřizovatel jsme se starali více o střechy, okna, kotelny, ale podmínky pro samotnou výuku naprosto neodpovídaly 21. století. Proto jsme přišli s návrhem vyčlenit finance v krajském rozpočtu a dát námi zřizovaným školám možnost napřímo žádat o peníze na inovace. Jde například o nové počítačové nebo multimediální učebny, laboratoře nebo moderní vybavení dílen. Od roku 2021 jsme už na inovace do škol poskytli téměř 800 milionů korun.
0: No tak to už je opravdu pěkná suma, která musí být ve školách znát. Peníze pomáhají vylepšovat všechny typy škol, od gymnázií přes zemědělky, průmyslovky, zdravotnické školy nebo licea. A to je pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky.
2: Středočeské aktuality. Aktuality.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
7: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus, jílové úprahy, schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
12: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
13: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
14: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
15: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu
16: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
17: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
18: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
17: A dárek je váš, tak ušetřete s
19: tisku levně CZ.
20: Náplně hned.
21: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
22: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Marie Rotrová doma na vlnách Blaníku. Doma je tady na Blaníku taky Ivalecká, která už je tady. Ivuško, ahoj.
1: Já vás zdravím, ahoj.
0: Začíná pracovní týden, jsi natěšená?
1: No, samozřejmě.
0: Jako vždycky. Ivo, já mám pro tebe na začátek týdne velmi dobrou zprávu a mám strašnou radost. Představ si, stalo se to 7. května, kdy v Brně schořela část té záchranné stanice zvířat.
1: Jo, ano.
0: Pana Zdeňka Machaře, který má na Instagramu ten profil Pomáháme zvířátkům. Já ho sleduju, já to zbožňuju, to je prostě kouzelný dědeček, který se stará o zvířátka a je prostě edukuje děti, obere tam školky, prostě úžasný. A tak jsme se všichni dohodli, že mu nějak pomůžeme, pošleme mu nějakou korunu, aby se z toho požáru nějak vyhrabal, on točí videa, jak to postupuje, ty práce a tak dále. A už mu tam přišlo více než 2 miliony korun.
1: No to je krásný.
0: A dneska Zdeněk Machař šel do banky a šel něco zaplatit z takového toho běžného účtu, ne toho dárcovského, ale běžného účtu té záchranné stanice v Brně. A víš, co mu řekla ta úřednice za přepážkou?
1: Co mu řekla?
0: Pane Machaři, víte vy vůbec, kolik tam máte peněz? A on říkal, já nevím, 8-10 tisíc tam bude. A ona mu řekla, máte tam 16,5 milionu.
1: Cože?
0: Jo.
1: Počkej, jak se to jako stalo?
0: Normálně, my jsme všichni posílali peníze normálně po 500, po 100, prostě na ten běžný účet, ne na ten dárcovský. Takže já si myslím, že za tohle, Zdeňku, už byste něco postavit mohl. A já všem děkuju, kteří jste pomohli. A Zdeněk sám k tomu prohlásil tohle. Všem patří obrovský dík a je vidět, že sociální sítě nejsou jenom zlo, ale když je problém, tak si dokážeme pomoct. A sledujte naše videa, my vám ukážeme, co s těma penízkama uděláme.
1: Ježiš, to je tak hezký.
0: To je hezký.
1: Ne, ale tady to vidíte, že opravdu malé částky můžou ve finále, když je nás tak hodně, vytvořit velké, opravdu velké číslo. Ježiš, to je krásný. Já mám ráda tyhle příběhy.
0: Já
1: víš,
0: taky.
1: Kdy lidi v sobě objevějí to dobro.
0: Jo.
1: A vlastně začnou se dít zázraky.
0: Je to hezký, že takhle poděkovali jsme my všichni jemu za ty videa, protože on opravdu pomáhá, jak může. A navíc halíře dělají, talíře tady vidět, občas
1: jo.
0: I miliony. Tak, za chvilku Karel Gott a vohnouti s vás český bohému a bude tady s váma bohemka Ivuška. Mějte se krásně.
2: Jágr. Červenka. Každá doba má své hrdiny.
3: Pojďte s námi držet palce těm současným.
2: Fandíme hokeji, fandíme našim.
3: Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
8: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: It's a beach, bitch. Nice boy. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea-Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea-Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se s

0: Tak to byl Mídlový princ, nemyslím teďka Pepu Černého, ale Václava Neckáře. Na Blaníku nám skončila hodina českých písniček, tak zase zítra, ale my hezky česky pokračujeme dál, za chvilku Petr Koláš. Dáme si i činasky, stejně jako já. A já ti to vyčítám, a ty se... A taky Jirko Korná, jednou hůř, jednou líp. Jednou je hůř, jednou je líp. Na Blaníku za chvíli odstartuje odpolední vysílání. Za 6 minut bude 13 hodin. Radio
1: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Rich Niko Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Niko Vošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
8: Lyže?
9: Happy Sport.
8: Dětské kolo?
9: Happy Sport.
8: Půjčovna?
9: Happy Sport.
8: Servis?
9: Happy Sport.
8: Bazar?
9: Happy Sport.
8: Šťastné dítě?
10: Happy Sport.
8: Happy Sport?
9: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
10: Happy Sport.
11: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
12: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
13: Blaník, počasí. Rádio
14: Blaník. Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou oblačno až polojasno. Ráno a večer čekáme ujediněle, během dne pak místy přehánky. Odpoledne se může výjimečně objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 18 do 21 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď půjdeme na silnice.
15: Jsme Blaník.
16: Pohodové rádio.

0: Milník za volantem.
1: Na trase z Chomutova na Prahu na obchvatu Slaného se vytvořila asi 7-kilometrová kolona. V opačném směru má přibližně 3,5 kilometru. Na dálnici D1 na 11. kilometru směrem na Brno je na silnici rozsypaná hlína, doporučujeme tam snížit rychlost. A na dálnici D8 na 23.5 kilometru ve směru na Prahu stojí na silnici porouchané nákladní auto. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás má Eliška.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Škody po jarních mrazech sčítají taky zelenáři. Češi opět dokázali, že mají velké srdce. Jednání mezi Íránem a USA pokračují. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. S jarními mrazíky měli problém taky zelenáři. Chladné počasí míšty poškodilo například rané brambory anebo zelí. Sucho a nedostatek vláhy zase košťáloviny, jak potvrzuje tajemnice Zelenářské unie Čech a Moravy Zuzana Přibylová.
4: Hodně poškozeny byly rané brambory, které poměrně rychle zregenerovaly. Nicméně můžou být lokálně opožděné sklizně právě v těch místech, kde ty porosty byly poškozeny. Sucho nám komplikovalo naše pěstování v podstatě krajově, protože většina ploch zeleniny je pod závlahou.
3: Sucho neprospělo zejména jarním obilovinám, což bude mít negativní vliv na množství a kvalitu letošní sklizně. Pořádnou dávkou trpělivosti se musí obrnit řidiči na příjezdu do Náchoda. Kvůli stavbě kruhového objezdu na silnici 1/33 před hraničním přechodem do Polska se tvoří několika kilometrové kolony. Provoz je tu veden kyvadlově. Řidiči by podle radnice měli pro cestu do Polska raději využít jiné hraniční přechody. Omezení tu kvůli stavbě potrvá do poloviny června. Majitel vyhořelé brněnské záchranné stanice pro ptáky a malé savce našel na účtu od dárců 16 milionů korun. Zdeněk Machař z peněz stanici opraví. Navíc by rád zbudoval i odloučené pracoviště, kde by bylo možné nebezpečně vypouštět uzdravená zvířata, a to zpátky do přírody. Požár stanici zničil začátkem května. Uhynuli při něm 3 psy, žádný člověk zraněn nebyl. Na Blízkém východě pokračují jednání mezi Íránem a Spojenými státy. Potvrdil to Teherán, podle kterého se Írán nyní snaží o ukončení války. S odvoláním na státní média o tom informovala agentura Reuters. Americký prezident Trump mezitím uvedl, že Írán se nemůže dočkat, až v mírových jednáních dohodu podepíše. Tolik zprávy, teď se na vás těší Iva.
0: Iva Lecká
2: na Rádiu Blaník.
5: Tak já přeji krásný dobrý den, přátelé, dneska je nádherně a má být hezky celý týden podle všeho, tedy dívala jsem se na předpověď. Naše blanické sluníčko ale svítí pořád, tak pojďme odstartovat odpolední blok a začneme u olympiády pro děti a mládež. Poprvé se totiž bude konat v Praze, přidáme podrobnosti. Startujeme hezky česky, je tu Lucie.

0: Anna K., vždycky se budeme znát. Posloucháte Rádio Blaník a my se teď vydáme na pražské výstaviště. Tam totiž představili podrobnosti ohledně olympiády pro děti a mládež. Na místě byl i náš reportér Radek Barkman. Tak Radku?
1: Přeji hezký den. Olympiáda dětí a mládeže se poprvé v historii bude pořádat v Praze. Na pražském výstavišti, kde by mělo být centrum olympiády, byly už představeny návrhy medailí. Ty spojují jednoduchou kovovou část s divočejší stuhou. Dohromady to funguje velmi dobře. Pod návrhem cenných kovů je podepsán Anton Jablonský. Poháry pro vítěze pak připravila Veronika Fajtová. Jablonský, který se primárně věnuje interiérům a designu nábytku, vsadil při tvorbě návrhu medailí především na skládání vavřínového věnce. Důraz přitom klade na čistou geometrii. Fajtová, podepsaná pod tvorbou poháru pro vítěze, se pak zabývá produktovým designem. Baví pestrost projektu od nábytku až po sériově vyráběné produkty. Pohárový kalich z čirého skla metaforicky odkazuje na všechny malé kroky vedoucí k dosažení mimořádných výsledků. Olympiáda dětí a mládeže se bude konat mezi 21. a 25. červnem. Předávání medailí a pohárů každý den bude probíhat v rámci ceremoniálu právě v areálu výstaviště. Do Prahy by se na olympiádu mělo sjet až 4,5 tisíce sportovců. Pro Rádio Blaník Radek Barkman.
0: No tak v červnu budeme fandit a držet pěsti nadějným mladým sportovcům. Radku, díky a my jedeme dál a už za chvilku nabídnu speciální hokejové zpravodajství. Teď Petr Kolář.

0: Eliško, v podstatě seš stejně na tom jako já.
1: Jsme tam všichni stejně.
0: Tak, výborně. Zpívali nám o tom teď Činasky na Blaníku, no a teď je tu slibované mistrovství světa v hokeji a další novinky.
2: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
1: Pěkné odpoledne. České hokejisty dneska čeká třetí utkání na světovém šampionátu. Pod ním Volna nastoupí ve Friburku ve 20:20 proti prvnímu českému soupeři, Švédsku. Proti výběru Trekronor se pokusí odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Švédi jsou pro české hokejisty již tradičním soupeřem. Proti třem korunkám nastoupili i na loňském mistrovství světa, kdy ve čtvrtfinále prohráli 2-5. Proti Severanům se českému nároďáku nedaří ani letos. Reprezentace prohrála na turnaji Karjala 1-3, na švýcarských hrách 0-5 a na českých hrách 2-4. Triumf Češi slavili až na švédských hrách, kdy domácí tým porazili 3-1. Náš nároďák má za sebou dopolední rozbruslení, podle jeho složení se sestava kouče Rulíka vrátí do podoby, v jaké nároďák odehrál úvodní duel s Dánskem, tedy s Matějem Blimalem v elitní formaci. Změny chystají trenéři i v přesilovkách, protože v početní výhodě se Češi zatím neprosadili. Branku nejspíš bude hájet Josef Kořenář, který vychytal úvodní výhru proti Dánsku. Pro tuto chvíli je to z hokeje všechno. Další servis uslyšíte před 17:30.
2: Fandíme hokeji.
3: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená, smažák!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Kdo je tam?
9: Soudní exekutor.
6: Nejsme doma.
9: To máte pravdu, už nejste doma.
10: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
11: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
12: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
13: Pozor! Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fiegel. Více na suzukiauto.cz.

0: Kamenolom SHB Bernartice. www.kamenolombernartice.cz.
1: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
2: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
1: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
2: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
1: Maxi Dotace.
3: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
6: Získejte dárkovou v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: tisku levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
11: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
12: Top Centrum CZ, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že nič

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Jednou si nic, jednou si král, zpíval Jiří Korn tahle krásné písničce. Já bych řekla, že Jiří Korn je král už spoustu let. Král hudebního nebe. A my se na něj moc těšíme na Konopišti.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaň.
0: Jiří Korn společně s dalšími 9 interprety bude na Konopišti, přijede pogratulovat a má pro vás připravený koncert, který si můžete užít. Už brzy budete vědět, kolik hodin Jiří vystoupí, ale pokud s námi budete celý den, tak to vlastně není tak podstatné. Prostě užijete si celý den nabitý písničkami, skvělé nálady, skvělé atmosféry. My se na to moc těšíme. 30. květen se nám blíží už za týden, respektive za dva vlastně, když to teda vezmu úplně přesně, se potkáme na Konopišti. Já se moc těším, že vás zase všechny uvidíme, že si spolu popovídáme a že si užijeme naše narozeniny. Přátelé, vy, co máte lístky, můžete být v klidu, ale na vás některé tedy lístky nevyzbyly, protože máme vyprodáno. Nicméně, máme tu takovou naší milou předkonopištní akci, že si můžete ty lístky vyhrát. A já pro vás mám teďka hudební ukázku. Poznali jste interpreta? Já myslím, že určitě. To bylo hned na první dobrou. Tak přátelé, jakmile uslyšíte některou z písniček tohoto interpreta v našem vysílání, všeho nechte a po jejím doznění volejte na 800 109 109, protože jeden z vás vyhraje dva lístky na letošní Konopiště. Kdo ví, kdy to bude? Může to být kdykoliv do 19. hodiny. Tak poslouchejte a vyhrajte.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: Ale 27. narozeniny Rádia Blaň. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonašku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí. Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Je to tak, už pozítří přivítám dalšího parťáka. Tentokrát přijde muzikant, zpěvák, kytarista, cestovatel, skejťák, taky řezbář a předseda Svazu českých bohémů. Dorazí Matěj Homola ze skupiny Vohnout a já se těším. Tak laďte Blaník ve středu mezi 16:00 a 17:00 odpolední.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Hausbrand Café, per favore?
8: Si, signora.
9: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: si Nice Boy spotřebič. Buď Nice Boy. Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
0: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
8: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: Tak tohle byl Gump, protože to nevzdám a vy posloucháte Rádio Blaník a já přeju krásné, pohodové pondělní odpoledne. To pondělní jsem řekla záměrně takhle, protože samozřejmě všichni chceme mít furt víkend, že jo? Ale ono to nejde. Bez pondělí by nebylo úterý, bez úterý středa a tak dále a pak by nebyl den velkého juchu. Tak přátelé, pokračujeme dál. Za chviličku další české písničky. Olympici, Marek Ztracený a další. Samozřejmě prolistujeme hudební kalendář a čeká nás i dobrá zpráva. Za 6 minut bude 14 hodin. Radio Blaník.
1: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Tak, je to totálka.
3: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
10: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
11: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
10: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
12: Padá!
13: Tak si něco přej.
12: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
13: Tak to se mi to přání splnilo.
12: Cože?
13: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
12: No tak, toho musíme rychle objednat.
14: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
15: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou oblačná až polojasná. Ráno a večer se objeví ojediněle, během dne pak místy přehánky. Odpoledne se může výjimečně objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 18 do 21 stupňů Celsia. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou dopravní informace.
1: Rádio Blaník.
16: Nejvíc pohody.
1: A nejvíc českých písniček.
16: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
15: Na dálnici D4 na 34. kilometru směrem na Strakonice stojí porouchané osobní auto. Dejte tam pozor. V Mladé Boleslavi v Laurinově ulici u křižovatky střídou Václava Klementa havarovala dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky, projíždějte tam opatrně. A na dálnici D1 na 11. kilometru směrem na Brno je na silnici rozsypaná hlína. Doporučujeme tam snížit rychlost. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
16: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Rodičovský příspěvek se zvýší. Hygienici už začali s testováním vody. Na Zubačku vyjede historický vlak Hydra. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vláda schválila návrh na zvýšení rodičovského příspěvku, a to ze 350 na 400 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou dneska beze změn kabinet schválil. Změna má platit od 1. ledna 2027 a týkat se má nově narozených dětí. Léto se blíží a hygienici už spustili testování vody. Začali s tím třeba v Olomouckém kraji a podle prvních letošních rozborů je voda ve Štěrkopískových jezerech Poděbrady i na Plumlovské přehradě vhodná ke koupání. Obě místa budou hygienici monitorovat po celé léto, častěji se ale zaměří na Plumlov. Slunečné letní dny jsou za rohem a mimo ochrany pokožky je potřeba pomýšlet i na péči o oči, a to v podobě slunečních brýlí. Jak je správně používat, prozradí oční lékařka Eva Sábo.
3: Nošení slunečních brýlí má jeden zajímavý paradox. Venku za slunečného počasí jsou velmi užitečné a jejich používání rozhodně doporučujeme. Pokud je ale nosíme příliš často, například i uvnitř nebo při zamračeném počasí, mohou oči naopak ztrácet přirozenou toleranci ke světlu.
2: Oči se totiž zvyknou na přítmí a můžou být citlivější i na běžné denní světlo. Na Zubačku, Stanvaldu do Kořenova na Jablonecku v pátek vyjede historický motorový vůz Hydra. Ten je z roku 1969 a bude mít původní nátěr s červenou spodní částí, krémovým vrškem a černými pruhy. Na nostalgickou jízdu po ozubnicové trati vyjede vůbec poprvé. Tolik zprávy, pokračuje Iva.
0: Iva Lecká
1: na rádiu Blaník.
4: Ano, pokračujeme dál, za chviličku prolistujeme hudební kalendář a také vás pozveme na Den botanických zahrad. Ano, ten už se blíží. Bylo 14 hodin a tady je další česká písnička Olympici.

0: Pohodové odpoledne ze studia Rádia Blaník, ať už se kdekoliv, jsme rádi, že posloucháte. Tohle byl Bryan Adams, no a teď už je tu Daniel Rumpík, který prolistoval opět hudební kalendář a prozradí nám, kdo ze slavných slaví a na koho budeme písničkami tento týden vzpomínat.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Pohodové pondělí, jeden jaký je, a proto si v tradičním čase připomeneme ta nejzajímavější hudební výročí tohoto týdne. A začneme skupinou Katapult. Její zpěvák a frontman Olda Říha sice minulý týden ohlásil koncertní pauzu, ale všichni věříme, že to nebude trvat příliš dlouho. A právě dnes přejeme navíc Oldovi všechno nejlepší k jeho 78. narozeninám. Pozítří si můžete společně s námi připomenout rock'n'rollovou legendu Mickeyho Walka, kterému by bylo 83 let. 83. narozeniny bude mít v sobotu hudebník, skladatel a dirigent Felix Slováček. 84 let bude ve stejný den zpěvákovi Jiřímu Štědroňovi a v neděli oslaví legendární americký zpěvák Bob Dylan své 85. narozeniny. K narozeninám popřejeme v ten samý den také zpěvačce Leoně Machálkové. A v neděli si bohužel připomeneme i jedno smutné výročí. Před 16 lety nás náhle opustil zpěvák Petr Muk. Petrovi bylo tehdy pouhých 45 let a máloplatné, i po tolika letech nám jeho hlas pořád chybí. Tak přátelé, pro dnešek je to vše, užijte si celý týden a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.

0: na Blaníku za 7 minut půl třetí. Bom!
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Jo, jo, je to tady zase, přátelé. Na Blaníku pro vás máme letecký zájezd pro tři osoby. Ano, slyšíte správně. Pro tři osoby od CK Blue Style do hotelu Henry Resort and Spa v Albánii. A Albánie je nádherná. Vyhřáté moře, dlouhé pláže a k tomu ubytování na 8 dní v 5hvězdičkovém hotelu s all inclusive. Exkluziv. Ale ono to je exkluziv. Přátelé, tak přesně tohle pro vás máme. Už brzy na Rádio Blaník. Zkuste už tuto sobotu a neděli najít v našem vysílání hned po sobě tři různé písničky od stejného interpreta. Pokud budete poslouchat, nebude to problém. Ty vám zazní bez jakéhokoliv přerušení rovnou za sebou, to je nápověda. No ale jakmile dozní třetí z nich, voláte do studia na 800 109 109 a když budete první, tak vyhráváte a letíte za tři české za sluníčkem do Albánie. Tak už tento víkend na Blaníku.
1: Za tři české za sluníčkem. Na Rádiu Blaník.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
1: Jedinečné a vyprodané.
4: Přesně takové bude i letos naše konopiště.
1: A i když jste už nesehnali vstupenky, stále ještě u toho můžete být s námi.
4: Máme pro vás ty úplně poslední. A to navíc zcela zdarma.
1: Buďte ve střehu a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
4: Každý všední den
1: u nás na Blaníku.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
6: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
7: Já nový plot mám.
8: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
12: Aquapala z Praha, zábava na celý den, více na aquapalas.cz.
13: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
14: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
15: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné a hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
16: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
17: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
16: Všechno najednou?
18: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
19: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
20: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
21: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
22: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
23: Kontejnery Siegel, dobrý den.
24: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
23: A tomu říkáte problém?
25: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
26: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
27: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
26: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
28: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
29: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
28: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
29: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
30: Jsi držitelem snížené zdravotní klasifikace a zároveň zkušeným řidičem skupiny B s praxí na dodávkovém vozidle? Ozvi se nám. Nabízíme 4denní pracovní týden v rodinném kolektivu chráněné dílny ve Zruči nad Sázavou a slušný plat. Volej 602 217 195. Opakuji 602 217 195.

0: Na Blaníku slza a každej sám. A taky dobrá zpráva za 3:45.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s pondělní dobrou zprávou vítám ve studiu Sáru, ahoj!
2: Děkuju, dobré odpoledne. Já mám dnes skvělou zprávu pro všechny milovníky přírody a krásných rostlin a hlavně pro Ivu. Na 22. května, tedy na tento pátek, připadá Den botanických zahrad. Do speciálního programu se jich zapojí mnoho napříč republikou. Ta trojská v naší metropoli bude zasvěcená opylovačům a medonosným rostlinám. Program tedy začne už ve čtvrtek, a to komentovanou prohlídkou expozice Archa Bohemica. Ta představuje nejvzácnější a nejohroženější druhy české květeny. Začíná v 17 hodin. Hlavní program se ale koná až den na to. Jak bude vypadat, přiblíží mluvčí této zahrady Michaela Bičíková.
3: Návštěvníci se mohou zúčastnit doprovodného programu v expozici Zahrada medu. Průvodci botanické zahrady také nabídnou dvě komentované procházky právě v této expozici, během nichž zájemci uvidí včelí úly, medonosné rostliny a pochopí také principy opylování a komunikace včel. Komentované prohlídky začínají ve 14 a 16 hodin a celé oslavy Dne botanických zahrad zakončí kytarový koncert v podání Jany Kláry Čermákové v ornamentální zahradě. To bude jakási symbolická podsta tvůrčí botanických zahrad a ochráncům přírody.
2: A toto hudební zastavení začíná v 17.30.
0: No tak to je krásná pozvánka, doslova voňavá, rozkvetlá. Samozřejmě nás milovníků květin, rostlin a botanických zahrad je po celé republice spoustu, tak já věřím, že vyrazíte už tento pátek. Moc děkujeme za pozvánku na Den botanických zahrad, Sáro, a těšíme se zítra.
2: Já taky, mějte se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Krajánek Rádia Blaník.
4: Třikrát týdně vyráží.

0: Spánek Rádia Mladí.
1: Františkovy lázně. Místo klidu, zdraví a regenerace. Objevte tradiční lázeňskou péči, přírodní léčivé zdroje i jedinečnou atmosféru západočeských lázní. Více na františkovylázně.cz.
2: Toto je...
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Hořovicích u Berouna za 6 342 820 korun. Byt 5KK v Českých Budějovicích za 6 799 000. Zahrada v Majetíně na Olomoucku za 2 219 910 korun. Byt 3 plus 1 v Prostějově za 5 190 000. A rodinný dům v Kamenici na Praze Východ za 22 480 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
10: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
9: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kdejakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bič. Nice boy.
1: Na televizi Seznam se dnes vydáme do Afriky. Nečeká vás cestopisný dokument, ale skvělá italská komedie o dvou rádoby podnikatelích, kteří víc než úspěchy v cestovním ruchu mají smůlu. Hroši v Africe začínají už dnes ve 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: Je to Vo hvězdách, zpíval Palo Habera na Blaníku. 15. hodina se nám přiblížila. Není to úplně ve hvězdách, co budeme hrát v příští hodině. Je to v našem playlistu, je to dané, je to připravené a bude to třeba Karel Gott. Taky se dáme Divokého Billa. A Krištofy. Hezky česky i po 15. hodině, zůstaňte s námi. Za 6 minut bude 15, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
7: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
6: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
7: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
8: Ahoj děti, tady váš klan Bambula. Chci vás pozvat na největší rodinný festival. Divadlo patří dětem. Těší se na vás Slapková patrola, Prasátko Pepa, pohádky v kině i divadle. Virtuální realita, pouťové atrakce, čtyřkolky, hamry, dinosauři a spousta dalších překvapení. Honza Ladra, Bobík a jeho kamarádi. A taky já, klan Bambula. Tak vemte celou rodinu a přijďte si užít tu největší dětskou akci široko daleko. Už v neděli 24. května od 9 do 18 hodin v divadle Antonína Dvořáka u nás v Příbrami. Ahoj!
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Blaník. Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou oblačno až polojasno. Ráno a večer se objeví ojediněle, během dne pak místy přehánky. Odpoledne se může vyskytnout také bouřka. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 18 do 21 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
1: Jak bude?
10: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
9: Na Benešovsku mezi Štěchovicemi a Kamenným Přívozem u Třepsína probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Místo je s opatrností průjezdné Kyvadlově. Počítejte tam s nárazovým zdržením. Na sjezdu z dálnice D8 na Zdiby na prvním kilometru směrem od Prahy havarovala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením a s menším zdržením. A pozor si dejte na dálnici D4. Na 44. kilometru směrem na Strakonice stojí porouchané auto. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
11: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
12: Ceny pohonných hmot mírně vzrostou. Brno se chlubí chytrými sloupky. Pozůstatky velryby Timiho zůstanou v moři u Dánska.
10: Radio Blaník.
12: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně stanovuje stát, půjdou opět nahoru. Litr benzínu může stát až 44 korun a 43 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku rezortu financí. Brno opět potvrzuje, že je městem budoucnosti. Záchranku a hasiče totiž do centra pouští chytré sloupky. Auta nově nemusí kontaktovat dispečink a tím se zkracuje doba zásahu. Jak to celé funguje, ví mluvčí magistrátu Klára Opálková.
13: Systém je založený na komunikaci mezi vozidlem a dopravní infrastrukturou, jako jsou třeba sloupky nebo semafory. Auto vyšle díky zabudované jednotce signál o jízdě. Systém vyhodnotí, že se jedná o oprávněné vozidlo, které může pustit a vyšle pokyn ke stažení sloupku.
12: Ten pak do půl minuty zase vyjede nahoru. Nejlepším českým prezidentem je podle Čechů i nadále Václav Havel. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura STEM Mark. Druhý nejlepší je podle občanů Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel. Ten si od minulého hlasování mírně pohoršil. Loni na podzem byl na druhém místě. Pozůstatky Keporka Katymiho zůstanou tam, kde je moře vyplavilo, tedy u dánského ostrova Anholt. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na Mělčině na severu Německa. V květnu ji dobrovolníci odvezli zpátky do Severního moře. Následně ale Keporka uhynul. Tolik zprávy, slovo si bere Iva.
14: Iva Lecká
2: na rádiu Blaník.
0: Odbyla 15. hodina, za chvilku se vydáme na cestu. Tento týden nás Mirek Táborský bude v pořadu na cestách brát po stopách Keltů a začneme ve Zlatých Podmoklech. Už za chvilku. Ale teď Colorado a kabáti.

0: bájného podmokelského pokladu minuli bez povšimnutí. Vypadá totiž jako docela obyčejný patník, ale fakta jsou mnohem zajímavější. Není asi těžké domyslet si, co se Janu Kochovi, řečenému Janota, nádeníkovi z Podmokel, honilo hlavou, když se pro něj už pozdě dozvěděl, co jsou zač ty drobné, buclaté mušličky, které našel u potoka za vsí, odnesl je domů a dal je svým dětem na hraní. Kdyby je našel na velikonoční Velký pátek, nejspíš by je za rukáv své košile nevkládal s takovou lhostejností, poněvadž Velký pátek je přece čarovný den, kdy se otevírají poklady, a proto člověk býval od rána do večera neustále v pozoru pro případ, že by se na něj usmálo štěstí. Jenže bylo už 12. června 1771 a prostého nádeníka, který věděl, jak se ostří kosa a jak se kydá hnůj, by ani ve snu nenapadlo, že právě objevil obrovský, vpravdě pohádkový poklad zlatých keltských mincí, které se ovšem mincím, jak je znal Janota a jak si je představoval, příliš nepodobaly. A to určitě sehrálo v celé té záležitosti zásadní roli. Domů tedy odnesl dětem hrst zavlácených kovových mušliček. To je poněkud lechtivá představa, když si uvědomíte, že v dnešních cenách by byl podmokelský poklad oceněn přinejmenším na desítky milionů korun. A pokud by se zachoval celý přesně tak, jak byl před více než 2000 lety uložen do země, pak by jeho historická hodnota byla nevyčíslitelná. No a já vám více o pokladu u Podmokel povím zase příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: To byli Krištof a Nesmím zapomenout. No já nesmím zapomenout říct vám, jaké počasí nás čeká v tomto týdnu. Určitě vás to zajímá, možná jste už to taky študovali. Já jsem to študovala hned ráno, když jsem viděla, že svítí sluníčko a říkala jsem si, tak bude to jenom dneska, nebo bude to i v dalších dnech. No, v průběhu týdne nám teploty porostou, dokonce se mají vyšplhat až k letním 25 stupňům. Ale, je tam ale, musíme stále počítat s přeháňkami a s malou pravděpodobností i bouřkami, které se budou vyskytovat hlavně přes den. Tohle to není špatný, ne? Asi si říkáte, no jo, no, jsem v práci celý týden, tak bude hezky, že jo? Tak samozřejmě přece byste nechtěli, aby bylo hezky i o víkendu. To už byste chtěli moc. Hlavně my potřebujeme, aby bylo krásně na konopiště 30. května, že jo? Tak to je jasná věc. No, ale buďme za to hezké počasí rádi, usmívejme se, týden nemohl začít lépe.
1: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
2: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
1: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
2: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
1: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
2: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
1: Černokostelecký pivovar.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
10: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete s
13: tisku levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si s celkem 19 000 vozů, z nich 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
16: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
17: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
18: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
17: Jak jsou ty trampolíny velké?
18: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
17: Jsou trampolíny placené?
18: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolí najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
17: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz
16: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelcin.cz
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
19: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz
20: Nemáme ani moře, ani velehory.
21: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
22: Zlaté české ručičky.
23: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
21: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
22: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: Tak to byl Michal David, největší z nálezů a ztrát na Blaníku.
1: Hvězdy Konopiště
2: na Rádiu Blaník.
0: Tak, a já už tady pouštím telefonní linku 800 109 109 a hned jdu na prvního volajícího, nebudem to zdržovat. Kdo Zdravím. Pak je tam?
3: U telefonu Adam Průcha.
0: Dobrý den, Adame Průcho, odkud voláte?
3: Z Prahy, jsem už doma, už mám po práci.
0: Už máte po práci, no jo, takže jo. Nohy na stůl, že jo, pohodička.
3: Přesně tak, já jsem se dovolal úplně poprvý do Rádia Blaník, tak jsem úplně z toho vyděšený, snažím se dovolat i Pepovi Černýmu, snad to slyší teďka.
0: Jo, určitě, Pepa. Pepa poslouchá, ano, Pepa poslouchá, určitě to slyší, no, každopádně Adame, ježíš, já jsem si sem nedala potlesk, Adame, vy jste vyhrál 2 vstupenky na Konopiště,
3: jo,
0: takže se uvidíme.
3: No, půjdu s maminkou na to Konopiště,
0: no,
3: se
0: jasně.
3: Podívat, jsou tam dobrý umělci, já fakt jsem strašně rád za to.
0: Ježíš, to mám to... radost, Adame, no tak to bude maminka šťastná, že jo, že se takhle pojedete podívat na koncerty a že to bude prostě hezký den, já věřím, že bude krásné počasí, že si to s maminkou a společně s ostatními na Konopiště užijete. Adame, tak gratuluju ještě jednou, dneska máte prostě šťastný den.
3: Jo, super, děkuju taky moc, ještě jednou.
0: A vydržte mi na telefonu, nezavěšujte, jo, ještě si zapíšu ano. Adresu, děkuju. No a přátelé, jak vy víte samozřejmě, nebo vy víte velice dobře, už koktá Mada mě úplně vykolejil tou svojí radostí. Prosím vás, až do 19. hodiny je možnost vyhrát, takže neodcházejte od svých přijímačů, je možné, že třeba ještě někdo z vás lupeny vyhraje. Moc bych vám to přála a uvidíme se 30. května na Konopišti.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí. Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: Tak, a to byla tečka za mým dnešním velmi vydařeným vysíláním. No, tak musím se pochválit, on to za mě nikdo jiný neudělá, že jo, to je jasný. Vy se mějte báječně a těším se na vás zítra opět ve 13 hodin. Za chvilku Jirka Frejlich.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
4: I zítřejší Dobré ráno na Blaníku bude ve znamení písniček,
5: dobrých zpráv
4: a pohody.
5: Také budeme proplácet vaše účtenky
4: a budeme mít hosta na telefonu.
5: K narozeninám poblahopřejeme někomu, koho moc dobře znáte.
4: Těšíme se na vás zítra v 6. Petr Slíva
5: a Adéla Zahradníčková.
2: Rádio Blaník.
1: Pohodové ráno.
6: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt? A kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Housebrand Café, per favore?
9: Si, signora.
10: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
11: Vidíš to?
12: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
11: No a víš, co vidím já?
12: Co?
11: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
12: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
11: U nás si vybere úplně každý.
12: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
11: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
12: Nejlepší dárek je zážitek.
13: Firma na zážitky.
12: CZ.
14: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: It's a beach, bitch. Nice boy. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: Dnes pondělí, hezké odpoledne, Jirka Frelich už přeje hezký poslech Blaníku a po 16. hodině si dáme další krásné české, třeba Hanu Zagorovou, Petra Reska, taky Jakuba Smolíka.
1: Výchlapy nebrečí, jen v pohádkách se lásko má říká.
0: A Petra Muka. Láska tě spoutá. Blaník vás taky spoutá, ano, bude hrát hezky česky. Rádio
2: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Tak děti, pojďte domů.
5: Ale my jsme doma tady.
6: A je nám tu dobře.
7: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
8: No, konečně. Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
9: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
8: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
9: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
10: Maxi Dotace.
11: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
12: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
13: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
12: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman. CZ.
14: Lyže?
15: Happy Sport.
14: Dětské kolo?
15: Happy Sport.
14: Půjčovna?
15: Happy Sport.
14: Servis?
15: Happy Sport.
14: Bazár?
15: Happy Sport.
14: Šťastné dítě?
16: Happy Sport.
14: Happy Sport?
15: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
16: Happy Sport.
17: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
18: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
19: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha bude zítra většinou oblačná až polojasná. Ráno a večer čekáme ojediněle, během dne pak místy přehánky. Odpoledne se může výjimečně objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 18 do 21 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat, jak to vypadá na silnicích.
19: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
19: Blaník za volantem.
5: Na Praze západ na kruhovém objezdu v Masarykově ulici u nájezdu na dálnici D5 vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. Počítejte tam s omezením provozu a se zdržením. Na dálnici D8 na 0,5 kilometru na výjezdu z Prahy na Ústí nad Labem stojí odstavené nákladní auto. Počítejte tam se zdržením v koloně. A v Mladé Boleslavi v Průmyslové ulici směrem na Českou Lípu havarovala dvě osobní auta. Jeden pruh je neprůjezdný. Počítejte tam se silným provozem a se zdržením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu.
19: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
19: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
9: Generální štáb bude mít nového náčelníka. Lebku svaté Zdislavy vyprostili z betonu. Hokejisty čeká na mistrovství první těžký soupeř.
2: Rádio Blaník.
9: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. To je první zástupce současného šéfa štábu Karla Řehky. Pro Hlaváče ale nehlasoval ministr obrany Zuna. Na tiskové konferenci o tom informoval premiér Babiš. Návrh vlády musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Dlouhých 16 hodin trvalo restaurátorům, než dostali lebku svaté Zdislavy z betonu. Tím je zalil zloděj, který ji minulý týden ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Při vytahování ze schránky ji navíc ještě poničil. Odlomilo se 5 fragmentů. Nyní na restaurování relikvie pracují experti. Není jasné, kdy se do baziliky zase vrátí. Péče o druhé má smysl a vědí to i ve Zlínském kraji, kde startuje 10. ročník ankety ocenění pečujících osob. Návrhy nominací můžou lidé zasílat až do 31. července. Koho můžou navrhovat, prozradí mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Ocenění je určeno lidem, kteří v domácím prostředí pečují o člena rodiny nebo jiného blízkého člověka, který se kvůli zdravotnímu stavu neobejde bez pomoci druhých. Nejde přitom o profesionální pečovatele, ale o běžné lidi, kteří péči zvládají vedle svého každodenního života.
9: Slavnostní vyhlášení výsledků pak proběhne na podzim.
20: Fandíme hokeji!
21: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
9: České hokejisty dneska čeká třetí utkání na světovém šampionátu. Po dni volna nastoupí ve Friburku ve 20:20 proti prvnímu těžkému soupeři, Švédsku. Proti výběru Trekronor se pokusí odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovenskem. Doplním ještě, že podrobnosti uslyšíte v hokejovém servisu před 17:30. Tolik zprávy, teď je připravený Jirka.
0: A já děkuji, Eliško, sportovně to bude na Blaníku taky za pár minut.
22: Jirka Frélich
23: na Rádiu Blaník.
0: Hlavní fotbalové téma posledních týdnů. Slavie sice může slavit titul, ale zároveň řeší další ostudu. Tak za pár minut prozradíme víc. Teď hezky česky, tady je Hana Zagorová, Petr Rezek a písnička Ta pusa je tvá. Z Blaníku přejeme krásné pondělí.

0: Helbin Gibb, písnička Julian, teď na Blaníku při pondělku, krásné odpoledne a dostává se na jedno z hlavních témat posledních dvou týdnů, je to fotbalové téma Slavie. Ano, může slavit titul, to je pravda, ale zároveň dál řeší ostudu z derby proti Spartě. Teď se ukázalo, že jedno z opatření proti výtržníkům nesmí použít, a sice kamery na rozpoznávání obličejů. S vysvětlením je tady předseda představenstva sešívaných Jaroslav Tvrdík.
1: Ta situace je složitá. My se ji pokoušíme řešit, jednáme s policií, byli jsme s celým mým týmem právních zástupců na úřadu pro ochranu osobních údajů, měli jsme tam 3,5 hodinovou debatu, bylo tam celé vedení úřadu, byl tam předseda, všichni 4 jeho místopředsedové. Ta situace byla v tomto kontextu konstruktivní, pozitivní, informovali nás o tom, co my jsme ani nevěděli, to znamená, že od platnosti AI aktu je v podstatě použití kamerových systémů v soukromých objektech v podstatě nemožné.
0: Takže tato naděje na pořádek na fotbalovém stadionu padá, tak uvidíme, co se ještě vymyslí za řešení. No ale my na Blaníku dál budeme hrát. Rádio Blaník. Teď slovensky. Slavný slovenský zpěvák Adam Ďurica a jeho velký hit Mandolína. Krásné pondělí přejeme z Blaníku.

0: Trmuk a písnička Láska tě spoutá. Doufám, že vás spoutáme u Blaníku další krásnou českou, třeba od Nedvědů. Písnička Máme jen sebe. Velmi často se hraje taky v písničkách na přání, tak pokud chcete, zahrajte si i tu vaši. Přes web radioblaník.cz si můžete záložkou na kontakt kliknout na písničky na přání, vyplnit jednoduchý formulář a nechat si něco zahrát. Ale Máme jen sebe je velmi časté přání. Tak za chvíli, hezky česky. A pokud vaším přáním je letos odletět za sluníčkem, tak možná vás tam taky Blaník pošle.
1: Jedna hvězdička
2: je samozřejmě málo.
1: My vám jich dáme rovnou 5.

0: Sluníčkem.
1: Už tuto sobotu a neděli
0: u nás na Blaníku.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
9: Třikrát zelená smažák.
10: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
11: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
12: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Kdo je tam?
13: Soudní exekutor.
8: Nejsme doma.
13: To máte pravdu, už nejste doma.
14: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
15: Padá!
16: Tak si něco přej.
15: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
16: Tak to se mi to přání splnilo.
15: Cože?
16: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
15: No tak, toho musíme rychle objednat.
14: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
17: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fiegel. Více na suzukiauto.cz.
18: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
19: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
17: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
11: Příští zastávka. Výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
0: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
20: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete si.
21: Tisku levně CZ.
22: Náplně hned.
23: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavany Sedlčany.cz.

0: Kateřina Marie Tichá a písnička Plamen, teď na Blaníku. Co dohrálo ráno po 7, to je velmi důležité každý den. Speciálně, když se v telefonu ozve můj kolega Petr Slíva, který dnes zavolal posluchačce Aleně. Ta chtěla proplatit kávovar za 7999 korun.
1: Už jste si z něj dala kafe?
2: Ano, ano, určitě.
1: Kdo dospíval na Blaníku?
2: Marie Rotrová.
1: No je to tak... A můžete slavit, protože ten kávovar máte vlastně zadarmo.
2: Tak to je úžasný, děkuji moc.
0: Bez koruny 8000 proplatil Petr a zase zítra po 7. proplatí jednomu z vás účet. Dejte nám vědět, jaká účtenka vás trápí. Pošlete SMS-ku na 603 118 118. Stačí napsat jméno, příjmení, co jste kupovali, kolik to stálo. A poslouchat ráno po 7. Blaník, protože Petr zase někomu z vás zavolá a otázka bude stejná, kdo právě dospíval na Blaníku.
3: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Blaníku.
0: Za chvíli keks a písnička Proč holky pláčou, hezký poslech.
4: Konopiště hlásí vyprodáno.
3: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
4: Schovali jsme si pro vás poslední železnou zásobu.
3: Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky.
4: Poslouchejte pozorně a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
3: Každý všední den
4: u nás na Blaníku.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
13: Ahoj. Ahoj, tady Niceboy.

0: U Brno. It's a beach, bitch.
1: Nice boy.
2: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
3: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
2: Fakt?
3: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
2: Tak jedeme.
3: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.

0: Skupina Kex, jejich hit Proč holky pláčou. Já si myslím, že důvod k pláči nebude, protože Blaník i po té 17. nabídne další krásné české písničky, třeba Lucku Vondráčkovou.
1: Má se to stát, nechci žít jak svázaná.
0: Taky Davida Stypku, Evu Farnou, Dobré ráno, milá.

0: Každopádně při pondělku dál hezky česky na Blaníku. Radio
1: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
10: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
11: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou oblačno až polojasno. Ráno a večer čekáme ojediněle, během dne pak místy přehánky. Odpoledne se může výjimečně objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 18 do 21 stupňů Celsia. O počasí všechno, na řadě už jsou dopravní informace.
12: Jsme Blaník.
13: Pohodové rádio. Do každého počasí.
2: Blaník za volantem.
11: V Benešově v Táborské ulici na kruhovém objezdu z Hrázkého ulicí bourala dvě osobní auta. Na místě je policie a provoz je tam částečně omezený, dejte pozor. Na Mladoboleslavsku v Chotětově v Palackého ulici havarovala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu. A na dálnici D8 na půltém kilometru na výjezdu z Prahy na Ústí nad Labem stojí odstavené nákladní auto. Počítejte tam se zdržením v koloně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Regulace cen paliv se bude vyhlašovat podle nařízení vlády. Městská klíšťata přenášejí více nemocí. Silničáři kvůli opravě zavřeli most v Třemošné.
14: Rádio Blaník.
15: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Regulace cen pohonných hmot se nově bude vyhlašovat na základě nařízení kabinetu. Vláda to dneska schválila. Opatření bude platit do konce května, jak na tiskové konferenci po jednání kabinetu uvedla ministryně financí Schillerová. Zdůraznila, že na způsobu výpočtu maximálních cen a na jejich zveřejňování se nic nemění. Soud zprostil bývalého poslance Dominika Ferryho obžaloby z dalšího znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že si Ferry v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal ochranu. Podle soudu ale skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný. Klíšťata ve městech jsou dvojnásobně infikovanější než v lesních lokalitách. Čtvrtina z nich boreliozou. Kvůli testování je důležité hlásit nalezená klíšťata prostřednictvím mobilní aplikace Klíšťapka. Jak funguje, vysvětluje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
16: Zadávání probíhá pomocí jednoduchého interaktivního formuláře, kde zadáte geografickou polohu klíšťete a můžete také přidat jeho fotografii. Doporučujeme využívat v aplikaci variantu registrovaného uživatele. Takové zapojení totiž poskytuje další funkce, jako je klíštěcí deník, který mu pomůže vybavit si datum a místo přisátí klíštěte při případných budoucích zdravotních obtížích.
15: Podle dat je zatím více než 30% klíšťat ze soukromých zahrad, dalších 10% z chalup a chat. S komplikacemi musí počítat řidiči na západě Čech. Ředitelství silnic a dálnic totiž kvůli opravě uzavřelo most v Třemošné za Plzní, a to na hlavním tahu 1/27 na Plasy, Žatec a Most. Tisíce aut tak musí do srpna jezdit průtahem přes město. Tolik zprávy, za mikrofon se vrací Jirka.
0: Ano a průtahem se dostáváme k 17. hodině.
13: Jirka Frélich
14: na rádiu Blaník.
0: Za minutu je tady právě ta 17. hodina a kdybyste se už teď těšili na léto, tak představte si, že my někoho z vás chceme vypravit za sluníčkem. A ten princip naší hry, ten je jednoduchý opravdu velmi. Tak si poslechněte za pár minut taky návod, jak se dostanete od Blaníku zadarmo letecky za sluníčkem. Teď ale hezky český Xindle X a písnička Na vodě, pak Lucka Vondráčková. Pěkný poslech.

0: Lucka Vondráčková, písnička Kdy vzletnu já. Možná si přesně tohle říkáte, kdy někam poletím za sluníčkem. No třeba už po tomto víkendu.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: My někoho z vás totiž pošleme za tři české za sluníčkem. Princip je jednoduchý, v sobotu nebo v neděli.

0: sukcese, no. Ubytování na 8 dní v 5hvězdičkovém hotelu čeká o víkendu na někoho z vás.
1: Za tři české, za sluníčkem.
2: Na rádiu Blaník.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: Teď už ale Aleš Brychta a dívka s perlami ve vlasech a za chvíli David Stypka, Eva Farná. Dobré ráno, milá, hezké odpoledne, nebo chcete-li už podvečer, pěkné pondělí, posloucháte Blaník. Za dvě minuty bude 5:45.

0: David Stypka, Eva Farná, písnička Dobré ráno, milá. My vám přejeme hlavně hezký podvečer s Blaníkem. Za chvíli slovenská skupina No Name nebo taky Vladimír Mišík. Teď se ale podíváme na hokej. Do studia dorazila Eliška Votrubová.
1: Fandíme hokej. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Hezký podvečer. Ve Švýcarsku pokračuje 89. mistrovství světa. Na programu teď jsou odpolední zápasy. Ve skupině A proti sobě nastoupilo Finsko, které drtí Spojené státy. Stav je aktuálně 5-1 pro Finy. V naší skupině, tedy ve skupině B, hraje Kanada s Dánskem. A to zatím s javorovými listy drží krok a utkání je vyrovnané 0-0. Do boje dneska vyrazí zase i Češi. Pod ní Volna je čeká tradiční, ale obávaný soupeř Švédsko. A jaká jsou očekávání hokejového trenéra a bývalého útočníka Jana Čalouna?
3: Švédové určitě patří ke světové špičce a já úplně detailně neznám ty výběry, ale samozřejmě dlouhodobě se Švédama jsou to vždycky boje a vždycky to byly, takže očekávám hodně vyrovnaný utkání, samozřejmě se šťastným koncem pro nás, ale myslím si, že to bude hodně, hodně těžký utkání.
2: Nároďák si chce po sobotním klopítnutí se Slovinskem rozhodně spravit chuť. Asistent trenéra Jiří Kalous po rozbruslení řekl, že z hráčů cítí velkou touhu po úspěchu. Tým podle něj chce napravit minulý zápas a uspět. Nutno dodat, že prostor pro chyby už se zmenšuje a naši musí bojovat o každý bod. Zápas proti výběru tří korunek začíná na ledě ve Friburku ve 2020. Tolik hokejový servis a večer nezapomeňte držet palce.
1: Fandíme hokeji. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
4: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro. Středočeské aktuality.
5: Přeji vám hezký den. Na inovace ve středočeských krajských školách půjde dalších téměř 100 milionů korun. Finance jsou určené na projekty, které školám pomohou zavádět nové technologie, pořídit moderní vybavení a nastavit inovativní přístupy ve výuce. V aktuálním kole se svým projektem uspělo 37 středních škol. Podrobnosti pro nás má krajský radní pro oblast vzdělávání Milan Vácha.
6: Když jsme přišli na kraj, viděli jsme, že školství je hodně podfinancovaná oblast. Bylo vidět, že jako zřizovatel jsme se starali více o střechy, okna, kotelny, ale podmínky pro samotnou výuku naprosto neodpovídaly 21. století. Proto jsme přišli s návrhem vyčlenit finance v krajském rozpočtu a dát námi zřizovaným školám možnost napřímo žádat o peníze na inovace. Jde například o nové počítačové nebo multimediální učebny, laboratoře nebo moderní vybavení dílen. Od roku 2021 jsme už na inovace do škol poskytli téměř 800 milionů korun.
5: No tak to už je opravdu pěkná suma, která musí být ve školách znát. Peníze pomáhají vylepšovat všechny typy škol, od gymnázií přes zemědělky, průmyslovky, zdravotnické školy nebo licea. A to je pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky.
1: Středočeské aktuality. Aktuality.
7: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
8: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus, Jílové u Prahy, schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
9: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
11: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
13: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
14: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
13: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
14: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
15: Víte, kdo umí nejvýhodnější financování ojetých vozů v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Nabízíme celkem 19 000 aut, z toho 4 600 vozů přímo zde v regionu. A nebojte se využít výhodné financování. Vůz pořídíte už s 0% akontací a s úrokem od 2,9%. Vyberte si na aaaauto.cz, zavolejte na 800 110 800 nebo se stavte na našich pobočkách v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi a na Kladně.
16: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
17: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
18: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Slovenská skupina No Name, nám se tady okamžitě rozblikaly telefony, představte si to, no ale voláte malinko špatně. Ano, je to Hvězda Konopiště, ale dnes ráno Petr Stýva pustil tuto ukázku. A to přeci není slovenská skupina No Name.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blank.
0: Dnes už vyhráli dva, kteří půjdou na Konopiště a někoho můžou sebou vzít. Třeba po 11. hodině dopolední zavolala posluchačka, slyšela hrát Michala Davida.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Michala Davida a myslím si, že je to...
3: Takže myslíte, že máte lístky na Konopiště od nás teď, jo?
2: Myslím si, že jo.
3: Máte pravdu.
0: Naše posluchačka bude na Konopišti a pokud chcete být s námi, tak nás poslouchejte vždy po 8, kdy vám Petr Slíva odhalí tu správnou Hvězdu Konopiště. Ukázka je velmi krátká, skutečně jen taková. Ale já myslím, že to stačí, že poznáte správnou Hvězdu Konopiště a jakmile zazní celá písnička od té konkrétní Hvězdy Konopiště až do 7 hodiny večerní, kdykoliv je čas volat 800 109 109, kdo bude na telefonu jako první hned po konci písničky, má taky vstupenky.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaník.
0: A za okamžik třeba taky botox pyžamo.
1: Známe to všichni. I malá účtenka umí udělat velké starosti. Víte co? Hosté je na naši hlavu. My je za vás vyřešíme. Ať to stojí, co to stojí. Každé všední ráno krátce po 7. Petr platí vaše účty.
0: No. A co se Hvězd Konopiště týká, tak stále ještě je čas. Třeba dneska chytíte taky dvě vstupenky právě pro vás.
1: Koncert pro všechny bezva lidi. A ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu Krušovice.
6: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
7: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
8: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
7: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
9: Housebrand Café per favore?
10: Si signora.
11: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3DC 25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
14: Ahoj, ahoj, tady Nice Boy.

0: Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.zavodmiru.com.

0: které ovládalo přední příčky hitparád, hlavně v 80. letech. Hit z poloviny 80. Sempre, Sempre, Albano a Romina Power, rodačka ze Spojených států. No ale 18. hodina ta se přiblížila, nebojte, taky budeme hrát dál hezky česky, hned po zprávách třeba Pavel Bobek, Lenka Filipová a taky skupina Krištof a Sima Martausová, Hvězdáři. Ať už jste třeba hvězdáři, řidiči nebo prostě prodavači v obchodě, každopádně vám přejeme krásné pondělí, dál budeme hrát hezky česky. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Ahoj děti, tady váš klan Bambula. Chci vás pozvat na největší rodinný festival. Divadlo patří dětem. Těší se na vás Slapková patrola, Prasátko Pepa, pohádky v kině i divadle. Virtuální realita, pouťové atrakce, čtyřkolky, hamry, dinosauři a spousta dalších překvapení. Honza Ladra, Bobík a jeho kamarádi. A taky já, klan Bambula. Tak vemte celou rodinu a přijďte si užít tu největší dětskou akci široko daleko. Už v neděli 24. května od 9 do 18 hodin v divadle Antonína Dvořáka u nás v Příbrami. Ahoj!
6: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
7: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
8: Svítí.
9: Svítí.
8: I na síti všech sítí.
9: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
8: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
9: Blaník na Facebooku a Instagramu.
8: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Blaník. Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou oblačno až polojasno. Ráno a večer čekáme ojediněle, během dne pak místy přehánky. Odpoledne se může výjimečně objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 18 do 21 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
8: Rádio Blaník.
9: Nejvíc pohody
8: a nejvíc českých písniček.
9: Za každého počasí.
8: Blaník za volantem.
10: Dálnice D10 je uzavřená na 17,5 kilometru ve směru na Prahu. Důvodem je dopravní nehoda. Na trase z Mělníka na Českou Lípu v Liběchově se srazila dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné, počítejte tam ale s omezením. Benešově v Táborské ulici na kruhovém objezdu u Hrázkého ulice bourala dvě osobní auta. Na místě je policie. A na Mladoboleslavskou Chotětově v Palackého ulici havarovala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu.
11: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
8: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
12: Prezident je připraven jmenovat nového šéfa armády. Škody po jarních mrazech sčítají taky zelenáři. Hygienici začali s testováním vody. Rádio. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Miroslav Hlaváč je podle Hradu dobrý kandidát do funkce náčelníka generálního štábu. Podle hradní kanceláře je prezident Petr Pavel připraven Hlaváče do pozice šéfa armády jmenovat. Kandidáty navrhl vládě ministr obrany Zuna. Pro Hlaváče ale na rozdíl od ostatních členů kabinetu nehlasoval. Nehoda dvou osobáků komplikuje dopravu na D1 za Brnem. Bouralo se na 208. kilometru ve směru na Ostravu. Dálnice byla na víc než hodinu zavřená, teď už auta projedou alespoň jedním pruhem. Při nehodě se zranila jedna žena a skončila ve Vyškovské nemocnici. S jarními mrazy měli problém taky zelenáři. Chladné počasí místy poškodilo třeba rané brambory a nebo zelí. Sucho a nedostatek vláhy zase košťáloviny, jak potvrzuje tajemnice Zelenářské unie Čech a Moravy Zuzana Přibylová.
13: Hodně poškozeny byly rané brambory, které poměrně rychle zregenerovaly. Nicméně můžou být lokálně opožděné sklizně právě v těch místech, kde ty porosty byly poškozeny. Sucho nám komplikovalo naše pěstování v podstatě jen okrajově, protože většina ploch zeleniny je pod závahou.
12: Sucho neprospělo zejména jarním obilovinám, což může mít negativní vliv na množství a kvalitu letošní sklizně. Léto se blíží a hygienici už spustili testování vody. Začali s tím třeba v Olomouckém kraji. A podle prvních letošních rozborů je voda ve Štěrkopískových jezerech Poděbrady i na Plumlovské přehradě vhodná ke koupání. Obě místa ale budou hygienici monitorovat po celé léto. Ze zpráv je to ode mě všechno a teď vám bude hrát Jirka.
0: 18. hodina přesně na vteřinu.
14: Jirka Frélich
9: na rádiu Blaník.
0: Žít na psí knížku. Proč se to říká? Tak to nám vysvětlí za chvíli naše Samira, prý se tomu říká láska.
9: Rádio Blaník.
0: Písnička Lenky Filipové, prý se tomu říká láska. Teď na Blaníku při pondělku, hezký poslech.
15: Bylo letní.

0: písnička Pojď dál a zpívej. Zpívat budeme za chvíli, teď ale půjde dál Samira.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Ano, dnešní téma, partnerské vztahy a takový vztah na psí knížku. Samiro.
3: Žít na psí knížku, na hromádce nebo být v chomoutu. Tohle jsou různé partnerské fráze, které běžně v konverzaci používáme a na ty se dneska zaměříme. A začneme tou psí knížkou. Když někdo žije takzvaně na psí knížku, znamená to, že spolu dva žijí pod jednou střechou. Třeba mají i děti, ale není na to žádný papír. Trochu ironicky to označuje vztah, který není jako když posvěcen žádným úředním dokumentem a v minulosti to bylo vnímáno jako něco méně stabilního nebo dokonce snad i méně slušného. On totiž ani ten pes ne.

0: Odpovědnost a práce a pomyslný tah za jednu věc. Dříve bylo dokonce zvykem, že kamarádi ženichovi po svatbě ten koňský chomout navlékli. Šlo o symboliku, která znamenala, že odteď je ženich zapřažen do manželského života.
1: To jsou věci, děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
3: Aneb, proč se říká, co se říká?
1: A naše Samira zase zítra po 10. dopolední nebo po 18. hodině. Za chvíli slovenská skupina Elan a teď také irský zpěvák Hozíra.

0: Duet dvou velkých hvězd, Robbie Williams a Nicole Kidman, písnička Something Stupid na Blaníku. Také vás pondělí přivítalo sluníčkem, ano, po deštivém víkendu nás sluníčko čekalo v mnoha městech a na krásných vesničkách naší země. No a vypadá to, že sluníčko se o nás postará i zítra a pozítří. Navíc teploty postupně porostou. Dnes nějakých 20 stupňů se objevilo na několika místech. Zítra až 22, ve čtvrtek 24 a o víkendu prý má být až 28 stupňů. To jsou věci. No ale teď je pondělí 18. a za chvíli Iveta Bartošová. Taky skupina Krištof a písnička Hvězdáři se Simou Martausovou a večer nás čeká hokej.
1: Hodně povolaných,
2: málo vyvolených.
1: Medaile chtějí vši, ale uspějí jen ti nejlepší.
2: Budou to naši?
1: Pojďte jim s námi držet palce.
2: Fandíme hokeji.
1: Fandíme našim.
2: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
3: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nevím, ho!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Svatební den jako z pohádky?
9: Lázně vráž u písku.
8: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
9: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
8: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
9: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
8: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
9: Lázně.vráž.cz.
10: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
13: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
15: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
16: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
15: A dárek je váš, tak ušetřete s
17: tisku levně CZ.
18: Náplně hned.
19: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
7: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
20: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
21: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
22: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
21: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
22: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
23: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
24: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
23: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
24: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
23: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
24: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
23: Černokostelecký pivovar.
25: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.

0: skupina Krištof a Sima Martausová, písnička Hvězdáři, hit roku 2019. Sima už není Martausová, ale vdala se nám je Magušinová, takže to je v roce 2019. Když tato písnička vznikla, tak prostě Martausová, my to tak říkáme. Pokud máte rádi různé roky a různé typování, těšte se na zítřejší tajemný rok. Do studia přišel Mirek Téra, to neměl dělat, já si s ním zahraju tajemný rok. Se směje, asi tuší, co čeká, typování.
1: Krásný podvečer, no tak to jsem sám na sebe zvědav, protože v dějepise já jsem nikdy nebyl jako úplně nejlepší.
0: Tak mě by stačilo, kdybys odhadl, o jaký se jedná film, kde si zahrál Martin Dejdar.
2: Dámy a pánové, skladba, kterou jste slyšeli, vám evidentně zvedla náladu, což je dobře, protože tím pádem se nový tanec snadno a rychle naučíme. Vstáváme nástup, jdeme, no tak?
3: Dámy, pojďte rychle, pojďte,
2: život nečeká, život letí.
0: Ano, teda se hlásí.
1: Sim, prosím.
0: Ano.
1: Já asi tuším, protože se mi začaly tady, byť nejsem tanečník, pohybovat do rytmu nohy, celé tělo, boky. Není to učitel tance?
0: No, já si myslím, že to necháme na zítra, na 9. hodinu. Nápověd bylo dost, myslím si, já nápovědu vracím na zítřejší ráno Petrovi Slívovi po 9. tajemný rok, kdy si budeme hrát písničky jenom z tohoto konkrétního roku.
4: Tajemný rok
5: na Rádiu Blaník.
0: Takový je náš tajemný rok, každý všední den po 9. písničky ze jednoho roku, spousta nápověd a hlavně Petr Slíva. No ale za chvíli po 7. večerní náš kolega Mirek Téra říkal, že ještě nekoukal, jaké krásné písničky na přání tady máme. Tak Mirku, Karel Gott.
1: Beru.
0: Bereš, to já tady mám totiž ještě jeden takový tip. Verona, na mě nečekej, a je tady toho opravdu spousta, třeba Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan, miluju tě. Krásné písničky na přání budeš mít, užij si večer, vy taky ode mě ještě Hana Zagorová a těším se na vás třeba na Konopišti.
4: Jedinečné a vyprodané.
5: Přesně takové bude i letos naše Konopiště.
4: A i když jste už nesehnali vstupenky, stále ještě u toho můžete být s námi.
5: Máme pro vás ty úplně poslední. A to navíc zcela zdarma.
4: Buďte ve střehu a zkuste najít tu správnou hvězdu Konopiště.
5: Každý všední den
4: u nás na Blaníku.
6: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
7: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
8: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
9: Fakt? A kam pojedeme?
8: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
9: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
11: CZ.
13: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
14: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
15: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
14: A tak to bude drahé.
15: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
16: Právě teď v Planeo.
12: Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: Tolik tedy Eňa na podvečerním Blaníku, která nás dovedla téměř k 19. hodině a po celé už to bude víceméně podle vás. Kdo nám bude zpívat, dojde na Veronu. Na mě nečekej, já přijdu až ráno. Počkejte si určitě taky na Davida Kolera. Ráno bývají nebezpečný, všechny romantický slečný. Nebo Marka Ztraceného. Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a nedělal se s tebou na půl. Dál vám na večerním Blaníku budeme hrát hezky česky. Rádio Blaník.
1: Tak, je to totálka. Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená smažák! Říkej!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
10: CZ. Náplně hned.
11: Otestuj Subaru Sedlčany.
12: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
11: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla i hned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
13: Kdo je tam?
14: Soudní exekutor.
13: Nejsme doma.
14: To máte pravdu, už nejste doma.
15: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
16: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnešní polojasná až oblačná noc přinese místy i mlhy. Teploty klesnou k 9 až 4 v tisíci metrech ke 3 stupňům Celsia. Také úterý má být sice oblačné až polojasné, ale v Čechách se může obloha dočasně i zatáhnout. Místy se objeví přeháňky, zcela výjimečně i bouřky. Teploty se dostanou k 17 až 22 v tisíci metrech ke 12 stupňům Celsia. A teplotní rekordy pro zítřejší den jsou z roku 1811, kdy bylo naměřeno v Praze v Klementinu 29,3 stupně Celsia. Pouhý 1 stupeň Celsia, tedy nejnižší naměřená hodnota, byla v roce 1787.
16: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
0: Celá přesně v 19 hodin.
16: Mirek Téra
10: na Rádiu Blaník.
0: Přeji vám všem krásný 18. květnový podvečer, dne, kdy si můžeme připomenout třeba 135. výročí otevření původně Vlastenského muzea, ukrývajícího soukromé sbírky tehdejší šlechty. Přesněji řečeno, řeč je o Národním muzeu, jehož historická budova byla v tento den roku 1891 otevřena. Jsou tu ale mnohá další výročí, kterým se budeme v následujících 2 hodinách věnovat a jako třešničku na dort k ním mnozí z vás připojili hudební dárek. Vítejte tedy při poslechu písniček na přání, kde si nejprve poslechneme Marka Ztraceného.

0: Marek Ztracený otevřel pondělní písničky na přání. Tak se nezlobí, jsem takovej vůl. A dál už to bude víceméně podle vás.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Kam zavítáme s tím prvním vzkazem a hudebním dárkem pondělního večera? Míto u Rokycana, kde posloucháte Blaníka, my vás zdravíme a díky za to, že jste si objednali hned tu první písničku. Zahrajte prosím písničku pro naši kamarádku Jarušku Roučkovou z Mýta, která slaví dnes 75. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody přeje parta cvičenek. My z Blaníku se přidáváme a posíláme Karla Gota. To byl vám den.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio

0: Katy Perry na večerní Blaníku, nejsou to pouze hezké české písničky, ale sem tam i nějaká ta oblíbená zahraniční. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: A jedno takové přáníčko, které je dozdobeno tou zahraniční oblíbenou písničkou.

Davida Kolera jste poslouchali z večerního Vlaníku. Mezi písničkami na přání nás čeká další hezká česká. Tentokrát ke dvěma narozeninovým oslavám. Ta první je v Litomyšli, odkud nám tedy alespoň píšete. Moje milovaná dcero, dnes slavíš 30 let a mně přijde neuvěřitelné, jak rychle ten čas utekl. Z malé holčičky vyrostla krásná a úžasná žena. Přeji ti, aby tě život nikdy nepřestal překvapovat tím hezkým, aby ses každé ráno probouzela s pocitem štěstí a aby sis vždycky našla důvod k úsměvu. Ať tě provází láska, pohoda a splněné sny. Děkuji, že tě mám. Tak to píše Lenka. Míříme z Litomyšle, dívám se ještě do Olomouce. Prosím, zahrajte písničku mé vnučce Natálce k dnešním 9. narozeninám. Ať je zdravá, spokojená a pořád tak super holka. A také vnoučátkům Patrikovi a Adelce milující babička Janča a děda Míra. Zpívat nám bude Věrona, na mě nečekej.

0: Velmi notovní písnička na večerním blaníku You Too With or Without You. Tak pokud byste chtěli s někým prožít třeba krásný zbytek jara, nádherné léto a zdá se vám to nemožné, neuvěřitelné, zkuste to změnit. Napište nám na blaník, komu bychom měli udělat radost, komu bychom měli poslat jeho oblíbenou písničku a k tomu přidejte svůj osobitý vzkaz. Stačí, když na minimálně 3 pracovní dny předem napíšete na našich stránkách radioblaník.cz, necháte vzkaz, objednáte písničku a my pochopitelně ten vzkaz, milé rádi, odešleme adresátovi, kterému jej namíříte. Stejně tak jako tu další, čekají nás Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan, Miluju tě. Jde sami, dál vám večerní blaník, hraje hezky česky a za minutu bude 7:30.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
8: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: Ušetřete s
11: tisku levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Tak děti, pojďte domů.
14: Ale my jsme doma tady.
15: A je nám tu dobře.
16: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
17: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
18: Když potřebujete brýle, tak
19: Bob Optik.
18: Když kontaktní čočky, tak
19: Bob Optik.
18: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
19: Bob Optik.
18: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
19: Bob Optik.
18: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
5: Ahoj děti, tady váš klan Bambula. Chci vás pozvat na největší rodinný festival. Divadlo patří dětem. Těší se na vás Slapková patrola, Prasátko Pepa, pohádky v kině i divadle. Virtuální realita, pouťové atrakce, čtyřkolky, hamry, dinosauři a spousta dalších překvapení. Honza Ladra, Bobík a jeho kamarádi. A taky já, klan Bambula. Tak vemte celou rodinu a přijďte si užít tu největší dětskou akci široko daleko. Už v neděli 24. května od 9 do 18 hodin v divadle Antonína Dvořáka u nás v Příbrami. Ahoj!
3: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
15: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
3: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
15: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned.

0: písničky na přání.
1: Krátce po půl osmé jsem tady zpět s jedním z hudebních dárků a budeme hrát pro ženu Vanesku. Pohádko, kdyby nebylo tebe, ani bych nevěděla, co slovo láska znamená. Stala se s mým životem ve chvíli, kdy mi ten můj propadal mezi prsty. Díky tobě dýchám a vím, že vše, co se nám v životě děje, se neděje jen tak náhodou, ale za nějakým účelem. Už vím, co znamená slovo vše. Vše jsi ty a naše společná budoucnost. Nezapomeň, Vanesko, spolu jsme neporazitelní a úplně kompletní. Dvě srdce, ale jeden tlukot. Miluju tě a to do nekonečná jen tvá Endina, která vybírá Mariah Carey.

0: Se skupinou Olympic jsme navštívili vlak, co nikde nestaví, ani blanické písničky na přání nezastavují a pokračují pochopitelně dál dalším hudebním přáníčkem. Zahrajte prosím písničku pro mou milovanou maminku k narozeninám. Hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky a spokojenosti si pro mě vším, s láskou tvá Nikolka. To je vzkaz, který dorazil z Uherského Brodu a pro maminku právě teď jsou připraveni Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan.
1: Radio Blaník. Hezky, česky.

0: Na vaše písemné objednání Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan. Hezká česká Miluju tě, písnička, která si dobila do slova do písmena vaše srdce a stala se už takovou tradicí, takovou stálicí mezi písničkami na přání. Po zásluze. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Každý večer mezi 19. a 21. hodinou je v našem vysílání takovou přehlídkou vašich oblíbených písniček, ať už jsou to písničky české nebo zahraniční, rychlé, pomalé, písničky z lásky nebo písničky ne z lásky, zkrátka písničky na přání. Takže objednávejte minimálně 3 pracovní dny předem na našem webu, pokud chcete někomu udělat radost, anebo prostě a jednoduše, pokud chcete třeba udělat radost i sami sobě. Tak nám pište, my vám mile rádi zahrajeme a za chvílečku jsem tady s pianovkou. Rádio
3: Blaník. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
7: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádio Blaník.
0: Právě teď namíříme si to do Tloskova. Píšete, chtěl bych zahrát pro radost Ladislavu Polnickému. Moc mi chybíš, byl jsi moc šikovný. Rád jsem jezdil s tebou na výlety. Podepsány tady Míla a přichystány tři sestry.

0: To byly Arme Flowers na večerním Blaníku. My ještě stihneme určitě jednu písničku, která je přichystána. Budeme hrát do Bezděkova. Zdravím všechny posluchače. Prosím o zahrání písničky Na srdci od skupiny Slza pro moji úžasnou holku Anet z lásky a ke včerejšímu svátku od tvého milovaného Váši.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.
2: Rádio Blaník.
3: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: Saza a Celeste Buckingham na večerním Blaníku. A co máte na srdci vy? Jaké písničky uslyšíme v té další hodině? Michala Šindeláře, chybět nebude ani Kateřina Ševidová. Naše noc nedýchá. A nebo Petr Kotwald. Dál vám hrajeme. Pochopitelně hezky česky.
1: Tak děti, pojďte domů.
2: Ale my jsme doma tady.
3: A je nám tu dobře.
4: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená smažák.
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
12: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
13: Ve vlaku či autobusu.
14: V čekárně u lékaře.
13: A nebo na procházce v lese.
14: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
13: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
14: 24 hodin na webu radioblaník.cz.
15: Rádio Blaník, počasí.
16: Rádio Blaník.
0: Dnešní polojasná až oblačná noc přinese místy i mlhy. Teploty klesnou k 9 až ke 4, v tisíci metrech ke 3 stupňům Celsia. Také úterý má být sice oblačné až polojasné, ale v Čechách se může obloha dočasně i zatáhnout. Místy se objeví přehánky, zcela výjimečně i bouřky. Teploty se dostanou k 17 až 22, v tisíci metrech ke 12 stupňům Celsia a slunce třeba v Karviné zítra vychází ve 4 hodiny a 54 minut a zapadá ve 20:29. Nad obzorem bude 15 hodin a 34 minut.
15: U nás na Blaníku vám přinášíme pohodu a písničky v jakémkoliv počasí.
0: Bylo 20 hodin.
15: Mirek Tera
14: na rádiu Blaník.
0: Zdravím vás, přeji poklidný pondělní večer a jaká místa navštívíme v té další hodině z hudebními dárky. Vidím tady třeba náměště na Hané, také Písek nebo Červené pečky a řadu dalších krásných míst, kam už se těšíme, že pošleme další písničky na přání. Na úvod Petr Kotwald a přání dobrého večera.

0: Petrem Kotvaldem jsme na Blaníku otevřeli další část pondělních písniček na přání. Pojďme na vzkaz.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: A to na vzkaz, který dorazil z Červených peček. Rádi tě, Blaníku, často posloucháme. My děkujeme. A prosíme o zahrání písničky Naše noc od Kateřiny Ševidové pro Zdeňka z Polánky k dnešním narozeninám od Ivetky, Toma a Vlasty z Červených peček. Tak tady Kateřina Ševidová, Naše noc k narozeninám.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

0: Everybody Hurts na večerním Blaníku. No a vy posloucháte písničky na přání a tak za chvíli další dáreček. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: A jaký hudební dáreček umí dost často potěšit nejvíc než ten, který si pošlete sami, třeba k narozeninám, jako Pavel z Písku, kterého zdravíme. Prosíme pěkně o zahrání písničky k mým 57. narozeninám. Tak Pavle, přichystána Petula Clark. No a my vám z Blaníku blahopřejeme.
2: Pohodové rádio.
1: Jsme
2: Rádio
1: Blaník.

0: Jana Čáková, tady na večerním Blaníku, La Isla Bonita, a my pokračujeme dalším hudebním dárkem tohoto, tedy pondělního večera. Myslím na tebe, Vojto, koukej vylézt spod auta a přijď se mi také ukázat domů, tvůj muminek. Posílá Michala Šindeláře a písničku Hořely padaly hvězdy, vzkaz, který dorazil z Havlíčkova Brodu.
1: Hezky česky.
2: Jsme Rádio Blaník.

0: Michal Šindelář, Hořely padaly hvězdy na večerním Blaníku. Tak říká se, že když vidíte padat hvězdu, tak si máte něco přát, nebo můžete něco přát, a když to nikomu nepovíte a necháte si to tajemství jen a pouze pro sebe, tak se vám třeba splní. No a vidíte, my na Blaníku plníme přání každý večer mezi 19. a 21. hodinou. Co pro to udělat? Navštívit naše stránky radioblaník.cz, objednat někomu nebo i sobě písničku, kterou máte rádi, a minimálně 3 pracovní dny předem ji odeslat sem k nám, tedy do Blaníku. Takže objednávejte, těšíme se na každého z vás. Pokud by snad náhodou nestačilo 120 minut na písničky na přání, tak prodloužíme, protože se vám rádi přizpůsobíme. No a za chviličku budeme pokračovat opět hezky česky.
1: Zvláštní najednou.
0: Přáli jste si Davida Dejla.
1: Bez lístků na cestách.
0: A tak počítám. Už za chvilku jsem zpět.
2: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia, a to nejlepší, cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete si.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
6: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
7: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
6: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
8: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
9: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
10: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
9: I teď?
11: Ano.
9: A teď?
11: Jo, včera, dnes i zítra.
10: Prostě pořád.
12: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
14: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
15: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
16: Svatební den jako z pohádky?
17: Lázně v Ráž u Písku.
16: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
17: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
16: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
17: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
16: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
17: Lázně-vráž.cz.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
18: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
19: Moderní deskový plot Style od Tytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
20: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
21: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
22: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
23: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
22: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
23: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
24: Rádio Blaník.
25: Písničky na přání.
0: Krásný večer s Blaníkem. Hrajeme podle vás i teď 2 minuty po půl 9. A kam si to namíříme, čeká nás náměště na Hané. Milá maminko, k tvým narozeninám jen to krásné, protože co je krásné, je i vzácné. Lásky a radosti ať máš nejvíce, protože život bez nich je jak knot bez svíce. Ať tě zdraví, štěstí stále provází a úsměv z tvé tváře nikdy neschází. Že jsi o rok starší, komu to vadí, vždyť tě máme pořád všichni rádi. Zdenička, Myška a táta. Tak my se ještě vydáváme do Terezína. Milý Alešku, vše nejlepší k tvým narozeninám, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v práci to ti přeje taťka, mamka, sourozenci Alenka a Mirča a naše kočičky. Minísek a Enísek a zpívat teď bude Jarek Šimek. Tak blahopřejeme.

Mike Oldfield a Maggie Reilly na večerním Blaníku. A my pokračujeme k dalšímu hudebnímu dárku tohoto večera. Ahoj babičko, přejeme ti všichni k narozeninám všechno nejlepší ještě jednou a snad ti tahle tvoje písnička udělá radost. Tvoje Tereska, Radka, Jirka, Petr, Renda, Péťa, Kačka, Kuba a spousta dalších, kteří tě mají rádi. Posílají Pavla Bobka a hezkou českou Můj rodný dům.

0: blízku.
1: David Dale na Blaníku, jestli dobře počítám, tak do 21. všechna přání stihneme. Rádio
2: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na Rádiu Blaník.
1: Písničky na přání objednáváte tedy na našich internetových stránkách minimálně 3 pracovní dny předem a my teď zamíříme do Litoměřic. Milý strejdo, přeju ti vše nejlepší k narozeninám. Doufám, že tě nikdo nenaštve a v práci hodně štěstí, s láskou neteř. Marcelka posílá Europe.

0: Hello Europe, se na večerní Blaníku dostáváme k poslednímu přání pondělního večera, které dorazilo z krásné u Aše. Babi, doufám, že se ti u nás líbí a že mě přijdeš zase hlídat, tak to vzkazuje tvoje Anička a Vendula a posílají Evu Farnou.
1: Rádio Blaník.
2: Mám prostě od pán...

0: Boky neboky, závěr pondělních písniček na přání tady na Blaníku patřil Evě Farné a řekl bych takové tanečnímu evergreenu Mám boky jako skříni. Poslední písnička na přání, kterou jste si tady přáli v pondělí 18. května od Blaníku slyšet. Poslouchejte určitě zase zítra mezi 19. a 21., protože scénář si skládáte čistě vy sami. V uplynulých dnech jste nám poslali opět další vzkazy, co byste chtěli na večerní Blaníku slyšet na našem webu radioblaník.cz. A my v té další hodině budeme pokračovat třeba s Činasky. Také v té příští hodině to bude velmi pestré, co se žánru týká. Babi Daněk nám bude zpívat.
1: Listopadový písně od léta už slýchá.
0: A dojde i na karamel.
2: Já sama si kráčím, od se stází.
0: Slyšíte sami večerní Blaník i po 21. hodině, která to bude za 3 minuty, bude hrát hezky česky.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Svatební den jako z pohádky?
2: Lázně vráž u písku.
1: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
2: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
1: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
2: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
1: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
2: Lázně.vráž.cz
3: Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisku levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Rádio Blaník, počasí.
10: Rádio Blaník.
11: Dnešní polojasná až oblačná noc přinese místy i mlhy, teploty klesnou k 9 až 4 tisíci metrech ke 3 stupňům Celsia. Také úterý má být sice oblačné až polojasné, ale v Čechách se může obloha dočasně i zatáhnout. Místy se objeví přeháňky, zcela výjimečně i bouřky. A teploty se zítra dostanou k 17 až 22 tisíci metrech ke 12 stupňům Celsia. Ta zítřejší pranostika říká, přišel Petr Celestín, mohou se už okurky sadit ven. Moc se to nejrýmuje, o to větší pravda to třeba bude.
9: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
11: Bylo 21 hodin.
9: Mirek Téra.
12: Na Rádio Blaník.
11: Poklidný pondělní, zároveň 18. květnový večer vám všem přeji ve společnosti našeho vysílání. V této hodině vám připomenu, jaká byla dnešní dobrá zpráva, protože dobrá zpráva se dneska cení skutečně zlatem a tak si ji dáme v repríze. Navíc prolistujeme dnešní, ale i zítřejší kalendář a k tomu všemu veliká porce velmi příjemných písniček. Za chvíli tedy Karamel, Přízrak, Přízrak 7B, ale teď Arakain a Aleš Brichta. Je tady Slečna závěsta, dobrý večer.

0: Italský, ale také španělsky zpívající rodák z Říma, kterého si oblíbil v podstatě celý svět. Tak to je Eros Ramazzotti, který písničkou Sebasta se una canzone, kdyby stačila píseň, přispěl k večerní příjemné atmosféře ve společnosti Rádia Blaník. Dnes je 18. května a na Prahu 21. týdne tohoto roku jste snad nezapomněli poblahopřát k svátku nejen všem Natašám, ale také Timeám. To jsou celkem 2752 oslavenkyně a přesně tolik gratulací teď letí z Blaníku. Užívejte si i ten váš sváteční večer. Zítra, v úterý 19. května, na nás čekají v kalendáři celkem 4 jména. A to Ivo, Gerda, Celestín a Alvin. Mějme je tedy na paměti, abychom zítra něco nezmeškali. A pokud jste dnešním oslavenkyním darovali kytičku, my teď posíláme ještě bělý kvet od Mikyho Žbírky. Tak hezký večer.
1: Rádio Blaník. Pohodové rádio.

0: Píseň, co mě učil listopad, něco málo po půli května na večerním Blaníku, vlastní Stanislav Vabiraněk. A pokud už netrpěli vyhlížíte další písničku, kterou si v naší společnosti budete moct zabroukat, zaspívat nebo přímo vychutnat, pak mohu nabídnout dobrý kafe.
1: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Které na večerní Blaník přinese Lucka Bílá. Navíc, pokud jste neslyšeli dnešní odpolední dobrou zprávu, za chvíli nabídnu její reprízu. Tak poklidný večer s Blaníkem, kde jen a jen pro vás hrajeme hezky česky.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: Je to tak, už pozítří přivítám dalšího parťáka. Tentokrát přijde muzikant, zpěvák, kytarista, cestovatel, skejťák, taky řezbář a předseda Svazu českých bohémů. Dorazí Matěj Homola ze skupiny Vohnout a já se těším. Tak laďte Blaník ve středu mezi 4. a 5. odpolední.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete si.
9: Tisku levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Otestuj Subaru Sedlčany.
12: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
11: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
13: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
14: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
15: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
16: Nápady, tipy, inspirace.
17: Šumava žije!
18: Šumava žije CZ.
19: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
20: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů. Stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
21: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
22: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
23: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
0: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
1: No jasně, super.
0: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
1: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
0: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
1: Pánové na burger s trhaným masem.
10: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
17: Dámy a pánové, tady Martin Stránský. Věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Je mi potěšením vás informovat o blížícím se otevření nové značkové prodejny Bandy. Již od června vám bude tato prodejna k dispozici v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Stejně jako ve všech značkových prodejnách Bandy, si i zde užijete příjemnou atmosféru a vyberete elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
24: Vaše pohodové rádio.
25: Rádio.

0: pondělním večerním blaníku kapela Činasky s písničkou Stížnost. Když se v těchto dnech podíváme v přírodě kolem sebe, rozhodně není na co si stěžovat.
1: Jsme Blaník
2: a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: Okula hodící jaro je v plném rozpuku a tak není náhodou, že i kolegyně Sára Dvořáková nás dnes v odpoledním vysílání Ivilecké zavedla do botanické zahrady. Kam se tedy teď vydáváme v repríze. Sáro, vítej.
3: Já mám dnes skvělou zprávu pro všechny milovníky přírody a krásných rostlin. Na 22. května, tedy na tento pátek, připadá Den botanických zahrad. Do speciálního programu se jich zapojí mnoho napříč republikou. Ta trojská v naší metropoli bude zasvěcená opylovačům a medonosným rostlinám. Program tedy začne už ve čtvrtek, a to komentovanou prohlídkou expozice Archa Bohemica. Ta představuje nejvzácnější a nejohroženější druhy české květeny. Začíná v 17 hodin. Hlavní program se ale koná až den na to. Jak bude vypadat, přiblíží mluvčí této zahrady Michaela Bičíková.
4: Návštěvníci se mohou zúčastnit doprovodného programu v expozici Zahrada medu. Průvodci botanické zahrady také nabídnou dvě komentované procházky právě v této expozici, během nichž zájemci uvidí včelí úly, medonosné rostliny a pochopí také principy opylování a komunikace včel. Komentované prohlídky začínají ve 14 a 16 hodin a celé oslavy dne botanických zahrad zakončí kytarový koncert v podání Jany Kláry Čermákové v ornamentální zahradě. To bude jakási symbolická podsta tvůrčí botanických zahrad a ochráncům přírody.
3: A toto hudební zastavení začíná v 17.30.
0: Den botanických zahrad nás tedy čeká tento pátek a další dobrá zpráva tu bude opět zítra odpoledne po 14:30. Sáro, těšíme se, hezký večer.
3: Já taky, mějte se krásně.
1: Rádio Blaník.
5: Rádio dobrých zpráv.
0: Další minuty jako by byly melancholickou pozvánkou na písničky z lásky, které začínají ve 22 hodin. Přichystán je Karel Gott. Je jaká je? Tak krásný večer.
5: Dobré ráno, Radio Blaník.
6: I zítřejší Dobré ráno na Blaníku bude ve znamení písniček,
7: dobrých zpráv
6: a pohody.
7: Také budeme proplácet vaše účtenky
6: a budeme mít hosta na telefonu.
7: K narozeninám poblahopřejeme někomu, koho moc dobře znáte.
6: Těšíme se na vás zítra v 6. Petr Slíva
7: a Adéla Zahradníčková.
1: Radio Blaník.
5: Pohodové ráno.
8: Hausbrand Café per favore?
9: Si, signora.
10: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva.cz

0: pondělní večer, je s Rádiem Blaník v plném proudu a my vám pochopitelně i v té další hodině Rádio Blaník budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnešní polojasná až oblačná noc přineste místy i mlhy, teploty klesnou k 9 až ke 4, v 1000 metrech ke 3 stupňům Celsia. Také úterý má být sice oblačné až polojasné, ale v Čechách se může obloha dočasně i zatáhnout. Místy se objeví přehánky, zcela výjimečně i bouřky. Teploty se dostanou k 17 až 22, v 1000 metrech ke 12 stupňům Celsia. A slunce třeba v Lounech zítra vychází v 5 hodin a 11 minut a zapadá ve 20 hodin a 50 minut. Nad obzorem tedy bude 15 hodin a 38 minut.
1: Jak bude? A co si vzít na sebe? Na Rádiu Blaník vám to řekneme každou hodinu.
0: S večerním Blaníkem si v čase před půlnocí také při pondělku dopřejte poctivou porci romantiky, kterou vám po následujících 120 minut poskytnou písničky z lásky. A pokud zůstáváte vzhůru přes půlnoc, budu se na vás opět těšit. Ať je vám ve společnosti Rádia Blaník i nadále hezky přeje Mirek Téra a za malou chvíli bude 22 hodin. Rádio.

0: Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije.cz.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
5: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
4: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
5: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
7: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
8: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
7: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
9: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabel, CZ.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
9: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Tak je to totálka.
14: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha polojasná až oblačná, místy se objevují mlhy, nejnižší teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude oblačná až polojasná, v Čechách přechodně i zataženo. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů a na horách kolem 12. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
4: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
3: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
4: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
5: Maxi Dotace.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, byla, CZ.
7: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
8: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
8: A tomu říkáte problém?
10: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
11: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už vím.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Tak je to totálka.
15: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně je obloha polojasná až oblačná, místy se objevují mlhy, nejnižší teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude oblačná až polojasná, v Čechách přechodně i zataženo. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů a na horách kolem 12. Tolik o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
0: Svítí.
6: Svítí.
0: I na síti všech sítí.
6: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
0: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
6: Blaník na Facebooku a Instagramu.
0: Rádio Blaník.
6: Rádio Blaník.
7: Rádio.

Poklidnou úterní noc vám za celou noční Blanickou partu přeje Mirek Téra. Dnes už je 19. května a podle pranostiky by měly být mrazíky ten tam, říká se totiž, přišel Petr Celestín, mohou se již okurky sadit ven. A meteorologové to na svých stránkách v podstatě jen potvrzují. My ale pojďme blahopřát k svátku, nabízejí se hned 4 jména, původně hebrejské Ivo s téměř 19 tisíci nositeli, severské Gerda, latinské Celestín a germánské Alvin. Vám všem nádherný sváteční den a vše nejlepší. Určitě se ale musíme zastavit i u dalších velmi známých a sice hereckých jmen spojených s tímto datem. V roce 1907 se na Pražských Vinohradech narodil Jan Pivec, kterého si tedy můžeme připomenout. Narozeniny ale dnes má paní herečka Iva Janžurová, která se narodila v roce 1941 v Žirovnici. A také pan Petr Bruckner, který není jen hercem, ale také komikem a fotografem, kterého máme asi všichni spojeného s divadlem Járy Cimrmana. Všem uvedeným a také vám ostatním teď tady na Blaníku takhle aplaudujeme. Přejeme tedy vše jen to nejlepší a posíláme další porci hezkých českých písniček.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně je obloha polojasná až oblačná, místy se objevují mlhy, nejnižší teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude oblačná až polojasná, v Čechách přechodně i zataženo. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů a na horách kolem 12. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásný den, je úterý 19. května, dnes má svátek Ivo a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Začíná termín pro podávání přihlášek pro druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Potrvá do 25. května. Ministerstvo financí během odpoledních hodin vyhlásí maximální ceny pohonných hmot na středu. Pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku, kauze Dozimetr. Vypovídat má místopředseda ODS Tomáš Portlík. Policisté budou v areálu vsetínské nemocnice nacvičovat zákrok proti aktivnímu střelci. Cvičení se uskuteční zejména v budově K a jejím okolí. Vstup, vjezd a výjezd do areálu nemocnice přes hlavní vrátnici i provoz ostatních zdravotnických pracovišť nemocnice zůstane bez omezení. V Pražském muzeu Karla Zemana proběhne od 15 hodin prohlídka, expozice a zážitkový program pro děti. Návštěvníci se stanou součástí děje Zemanových filmů jako Cesta do pravěku nebo Baron Prášil. Tolik očekávané události. Hezký den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl,

přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně je obloha polojasná až oblačná, místy se objevují mlhy, nejnižší teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude oblačná až polojasná, v Čechách přechodně i zataženo. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů a na horách kolem 12. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
0: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
6: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
0: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
6: Blaník na Facebooku a Instagramu.
0: Je nás tu hodně.
6: A díky vám nás tu bude ještě víc.
0: Děkujeme.